milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Už desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: pán Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se snabudí šumící les a když se zvedám s písničkou známou.

0: Po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři, dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok a jako první začínala Eliška Jaroušová.
1: Noc je

Liška Jaroušová přijela ze severních Čech. Je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Velice děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovi, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už já ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku,
1: to
0: no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To mě, tak no. Vidíte,
0: to... Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo, no.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. Takhle to jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabel. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabel je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabelou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900, a mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou, a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co,
1: a ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíká. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejna.
1: Dobře, nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No. Ježíš,
0: tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, no. Že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to už někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábu s panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera. To, prostě, děkujeme. To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, Zbené stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

No, zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, dostala, no, že jo? Tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: A, že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam, ta dávala tomu, tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live.
0: Mm. No, takže nezapomenutelná role živočicháře no, Bédi, zdůrazňujeme, inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už? Tak
2: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzel ničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové.
1: Dobrý
2: a prosila
1: den.
2: Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se
1: máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán taky. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy. Přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: A to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem? Na cesty.
4: Letám a musím říct, že rád. To jak, oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu hodně, jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežily aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna volíží, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, byl se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbl a Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, je to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zardan Skit a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Ale loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný.
3: No, to byl zloduch. No. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti
2: ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fanto. Ne, ten dostal Ksenii.
2: Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: to,
1: vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Mirko Lábuce. Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
4: Jde.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se,
1: děkuji. Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych pana Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Ježiš, Lábuse, já chápu. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry, ano, z mého rozumě. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo, zdravím Pavle a Juru, zdravím, tady Petr ze Zdolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku.
1: Mírně,
3: málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, jak byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý Joje syn, trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. tři let však Hermes Poseldiův a Okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humošku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkala.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách najdou turisté nové informační centrum. Silničáři dnes vyčistí vozovku v Liberci v Husově ulici. Zaparkovaná auta případně odklidí odtahovka. Nejvyšší povolená cena benzínu dnes po týdnech stoupne. Nafta naopak zlevní. A bude oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. V Jizerských horách funguje ode dneška nové návštěvnické centrum. Lidé ho najdou v lokalitě Mariánsko-horské boudy nedaleko protržené přehrady. Kromě občerstvení a toalety i tam expozice zaměřená na historii tamní enklávy a přírodních zajímavostí z okolí. Infocentrum vzniklo na místě původní schátralé horské boudy. Přestavba přišla na 33 milionů korun, uvedl ředitel agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.
2: 33 milionů není málo, proto to trvalo leta, než se to podařilo sehnat. Vlastně se začala tím, že jsme museli zlikvidovat i ten původní objekt. Tím se to do toho promítlo. Ale těch 33 milionů není jenom o té stavbě, ale i o té expozici. Toto je v podstatě podpůrný informační centrum Domu přírody v Oldřichově Hájích z druhé strany hor.
1: V Liberecké Husově ulici budou dnes silničáři čistit vozovku ve směru od centra. Kvůli zaparkovaným autům nebylo možné minulý týden uklidit část silnice v opačném směru. Město, protože řidiči žádá, aby respektovali zákaz parkování. Tentokrát bude v pohotovosti i odtahová služba, uvedl vedoucí odboru krajské správy silnic Petr Čech. Liberecká radnice prodávala nalezené věci. Majitelé měli 3 roky na jejich vyzvednutí. Některé věci si kupující odnesli za 10 korun, celkově se vybralo 5 890 korun. Věci k prodeji zde bylo 55, kromě deštníků, sluchátek nebo kol. Mohli cestu kupující získat i sekačky. Ročně se v Liberci nalezne zhruba 300 různých věcí, říká Veronika Heršalová ze správního a živnostenského odboru magistrátu.
3: Zhruba ročně se jedná o 300 nálezů nebo položek, kde každá ta položka může ještě obsahovat další podpoložky. Byla tady protéza dolní končetiny nebo i zubů. Stalo se, že z projíždějícího vozu upadla plechová skříň.
1: Věci, které se neprodaly, radnice věnuje na charitu nebo ekologicky zlikviduje. Aukce se koná pravidelně jednou za rok a výtěžek putuje na dobročinné účely podle rozhodnutí radních. Cenový strop pro benzín dnes po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 41 korun a 44 halířů. Je to o 8 halířů víc než včera. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesla. Oproti včerejšku o desetník litr dnes stojí nejvíce 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat do konce června.
0: Počasí.
1: A po ránu je polojasno až oblačno, od západu už v dopoledních hodinách čekejme zataženo a během odpoledne se přidá slabý občasný déšť, postupně se přidají i přehánky a k večeru

0: Účetnější. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberce je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení tam potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Velmi příjemná zpráva na začátek samotného vysílání. Je tu pátek, konkrétně s datem 12. června a teď už tedy 4 minuty po 5. hodině přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec příjemný poslech. Možná jste si někteří přistali kvůli mistrovství světa, možná před vámi je standardní pracovní den, ať to bude v obou případech. Jsme rádi, že i dnes ladíte Český rozhlas. Můžeme připomenout, kam zamíříme během první dnešní reportáže, neboť severočeská vodárenská společnost zveřejnila výsledky hospodaření. To za loňský rok. Také k tomu přidáme plány právě do budoucna, to už tedy za okamžik a jenom tedy připomenutí aktuálního průběhu mistrovství světa. Česko-Jižní Korea po prvním poločase během poločasové přestávky bez branek 0-0. Nebojte se ničeho, já osobně budu velmi intenzivně průběh utkání sledovat, tak rozhodně věříme, že se dnes zadaří. Příjemný poslech a dobré ráno.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Dobré ráno, během pátku 19. června odstartováno úspěšně. Dobré ráno hlavně přejeme vám, tedy našim posluchačům. A k tomu se společně můžeme podívat také na první dnešní téma, o kterém už jsme mluvili. Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti včera v Teplicích zvolila 4 nové členy 5členného představenstva. Taky schválila odměny pro představenstvo a dozorčí radu. Na podrobnosti se kolega Filip Majsl zeptal reportérky Jany Vytázkové.
1: Valná hromada opětovně zvolila Tomáše Indru, dosavadního předsedu představenstva, místopředsedu Davida Votavu a generálního ředitele Bronislava Špičáka. Vladislava Rašku, někdejšího primátora Děčína, nahradil Jan Richter, bývalý hlavní manažer hnutí a předseda ANO v Ústeckém kraji. Akcionáři taky odsouhlasili návrh libereckého primátora Jaroslava Zámečníka z uskupení Starostové pro Liberecký kraj na zvýšení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady firmy. Měnili se od roku 2013. Dosud pobíral šéf představenstva měsíčně 30 tisíc korun, místopředseda 25 tisíc a řadový člen 20 tisíc. Od července bude předseda inkasovat dvojnásobek průměrné mzdy, ta se pohybuje kolem 50 tisíc korun, místopředseda o 70% víc než je průměrná mzda a řadový člen 1,5násobek. Podle Bronislava Špičáka hlasovalo pro ve všech zmíněných bodech kolem 90% akcionářů.
2: Když hovoříš o financích, jak skončilo hospodaření společnosti za minulý rok?
1: Tak jako v předchozích letech bylo ziskové, čistý zisk za rok 2025 ve výši 718 milionů korun. Severočeská vodárenská společnost zásobuje vodou víc než milion obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcie drží 458 obcí, přes 70% akcí má 30 největších měst. Aktiva firmy mají hodnotu téměř 26 miliard korun.
2: A připravuje Severočeská vodárenská nějaké investiční akce?
1: Ano, budou to investice za 2,5 miliardy korun. Bronislav Špičák zmínil ty velké akce, třeba čistírna odpadních vod Chlumec, přivaděč Malešov Polepy, úpravna vody Hradiště, úpravna vody Vrutice, odstranění výústí na Úsecku a Děčínsku nebo přivaděč Prackovice. Společnost taky zavádí moderní technologie a procesy, aby vyhověly stále přísnější legislativě. Pětiletý investiční plán na roky 26 až 2030 je 15 miliard korun a teď je před podpisem úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1,3 miliardy korun a k úvěru společnost získala taky 340 milionovou dotaci z Evropské komise.
2: Mluvíme o poměrně vysokých částkách, neodrazí se to na ceně vody?
1: Tak podle Špičáka se cena vody zvýší o inflaci, nepočítá s nějakým skokovým zdražováním. Aktuálně to je 150 korun za kubík vody, z toho vodné 83 a stočné 67 korun.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno bude v Libereckém kraji většinou polojasné až oblačné, od západu již v dopoledních hodinách očekáváme zataženo a během odpoledne také se slabým občasným deštěm. Postupně se přidají i přehánky, a to večer už četnější. Teplot je dnes ty nejvyšší 12 až 15 stupňů Celsia, na horách mezi 8 až 11 stupni, biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a myslím si velmi příjemná zpráva, 61. minuta utkání tedy Koreje České republiky. Aktuální stav 1-0 pro naši reprezentaci.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 2 hodiny 24 minut a 12. června v kalendáři. Je to tedy pátek a také po dnešní 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nehtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Aktuality z mistrovství světa, 70. minuta, Korea, Česko, 1-1. K tomu nás čekají další zprávy Lídy Routové, se kterou se vydáme také na Dlaskův statek v Dolánkách.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Višňová na Frýdlansku bude zítra zjišťovat, jestli obyvatele souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím 7 ji chce postavit společnost Větrný park Andělka. Po březnovém představení prvních náhledů někteří obyvatele vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve, i když jich má v evidenci okolo 6 000. Ročně z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku od 18 do 60 let. Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova dnes bude pokračovat tradiční řezbářské sympózium. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbářek. Práci se dřevem a dlátem si návštěvníci statku můžou vyzkoušet. Minister spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc se sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Jako důvod uvedla, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným už až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Dnešní počasí bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně se ale zatáhne a přidá se zpočátku slabý občasný déšť. Teploty vystoupí jen do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče, ale jízdní pruh je kvůli práci na silnici uzavřen v ulici Ludvíkovská v Novém Městě pod Smrkem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, to je čas, kdy pokračujeme v ranním vysílání hned po zprávách Lídy Routové. Vydat se můžeme také trochu do přírody a podívat se můžeme na Síce Rousného. To je malá sovička, která se stala maskotem nového informačního střediska na Mariánsko-horských Boudách v Jizerských horách. Zřídila ho tam agentura ochrany přírody a krajiny na místě schátralé horské boudy. Proč právě tam, to se za chvíli ve vysílání dozvíte. Přejeme příjemný poslech. A dobré ráno.

0: 8 minut po půl šesté. V případě, že sledujete utkání mistrovství světa mezi Koreí a českou reprezentací a možná jste si zakřičeli gol stejně jako já před malým okamžikem, bohužel gol tedy z offsideu znamená to 80. minutu a skóre stále vyrovnané, tedy 1-1. K tomu se společně ale můžeme z Mexika vydat zpátky do Česka. Zhruba 200 tisíc lidí ročně totiž míří k protržené přehradě v srdci Jizerských hor. Teď se mohou cestou zastavit i v novém informačním centru na Mariánsko-horských Boudách. Infocentrum nahradilo schátralou chalupu, která patřila k jedním z nejstarších v Albrechticích v Jizerských horách. Původně v ní žili rodiny pastevců. Pak dům přišel ale pod akademii věd jako rekreační chalupa. Teď z ní je centrum pro návštěvníky, kde se mohou dozvědět vše o historii tamních lesů a životě v nich.
1: Musím přiznat, že ona to ruina byla. Už v době, kdy to agentura přebírala ten objekt před 25 lety, tak už tehdy byly posudky na demolici.
2: Přibližuje nedávný stav ředitel krajské agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář. Místo schátralé chalupy je tu teď hravá expozice o historii enklavy Mariánsko-horské Boudy.
1: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně. A na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavý druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecního, vzácní sovy jako síc rousný nebo kulíšek nejmenší.
2: Vlastně ten síc, já jsem koukala jakoby ve znaku nebo na té turistické placce, že jo?
1: Síc rousný je vlastně maskotem informačního střediska Mariánsko-horské Boudy a provází i tou expozicí.
2: První kolem jdoucí proměnu Boudy na infocentrum oceňují.
3: Takhle to vypadá úžasně. V novém pojetí, tak jak se to teď všechno staví.
4: Je to nádherný dům, jo. Chodí tady hodně turistů, tak si myslím, že to bude využitý. A rodiny s dětma, že si tady něco zajímavého dovědí. Je to na dobrém místě.
2: To potvrzuje i starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman ze starostu pro Liberecký kraj. Mariánsko-horské Boudy jsou jen kousek od známého turistického cíle protržené přehrady.
5: Na tu protrženou přehradu chodí 200 tisíc lidí ročně. Hlavní nástupní cesty jsou z Josefodolu, z Albrechtic a z Desný, takže vlastně kolem tohohle domu prochází téměř všichni.
6: Je možný si tady koupit nějaké upomínkové předměty.
2: Říká k novému infocentru Tomáš Růžička z agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Nebo literaturu se vztahem k Jizerským horám a bude možný si tady dát třeba kafe nebo čaj.
2: Viděl jsem, že tam je i televizní obrazovka, že se tam bude něco promítat?
6: Ano, my jsme vytvořili film o Jizerských horách, který má 20 minut.
2: Infocentrum bude otevřené do konce září, vždy od pátku do neděle.
6: Bohužel se nám nepodařilo zatím domluvit, aby jsme mohli otevřít i během týdne v těch letních prázdninách. Ale chtěli bychom, aby byla aspoň tahle ta část, ta stodola taková, aby byla otevřená a lidi se tady mohli třeba schovat před deštěm.
2: Přestavba staré horské Boudy na infocentrum přišla na 33 milionů korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno převážně polojasno až oblačno a od západu očekáváme, že v dopoledních hodinách zataženou oblohu. Během odpoledne se slabým občasným deštěm, postupně se k tomu také přidají i přehánky, večer už budou následně četnější. Teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách dnes ty nejvyšší mezi 8 až 11 stupni a hlášený máme mírný jihozápadní až západní vítr. 5 hodin 44 minut, ještě před okamžikem to na mistrovství světa v prvním utkání mezi Koreou a Českem vypadalo o něco lépe. Nakonec tedy v 86. minutě drží otěže Korea 2-1, tedy z jejich pohledu utkání rozhodně budeme sledovat i tedy v těch závěrečných minutách a snad se nakonec české reprezentaci podaří průběh utkání zlomit.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Brontosauři ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a narozeniny by dnes slavil světově uznávaný český výtvarník Adolf Born, který se narodil 12. června 1930 v Českých, a to Velenicích. Bohužel už mezi náma není, jeho dílo je ale známé dodnes několik generací dětí. Například vyrůstalo s jeho knižními ilustracemi, třeba těch od Miloše Macourka o opici Žovce nebo o kamarádech z 3. B a kouzelném sluchátku Mach a Šebestova. Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na stejnojmenný večerníček z roku 1976 až 1983, který neopakovatelným způsobem následně načetl Petr Nárožný, a právě tomu teď dáváme slovo také my.
1: Šlo se na to a oni přišli a řekli, helejte se, přečtěte to, co nejrychleji umíte. Nabarvěte si ty figurky, jaký by tak mohli asi mluvit hlasem, a přečtěte to, co nejrychleji. Já jsem to přečet, oni přišli a říkali, výborný, ale je to o minutu a půl delší. Zkraťte to, já pám, to nejde. On říkal, ale dá, to, až to pojedeme po 8, to uvidíte, jak to půjde. Máte tohle zatuhlý, to se uvolní všechno a uvidíte. Pak jsem to přečet. Po druhé jsem byl opravdu zlitý potem v té kabince u toho mikrofonu s tím textem. Žádný seriál natočený ještě nebyl. Já jsem viděl jenom namalovaný postavičky na kartónech takových od Ary Borna. No a po třetí, po čtvrtý jsem to prostě dorazil, tak on díky poděkovali a pro mě byla práce hotová a oni to 3-4 měsíce malovali. Takhle se to dělalo, obráceně, žádný seriál nebyl natočený, točil se vlastně na můj hlas, se animoval, protože jinak by to asi nebylo stihnutelný, i když znám jednoho člověka, který by to udělal ještě o minutu kratší, a to je Olda Kaiser. Ten nejenže perfektně artikuluje a vyslovuje, že mu je rozumět každý slovo, on mluví velice čistě a navíc má teda tady ten, jak říkají Němci, mundwerk, ten má dokonalej. On byl zoufalý ze mě, když jsme točili nepovedenou komedii, já nejsem já a my se vyměníme a on namlouval mě a já jeho. On říkal, ty máš tak línou hubu, čeče, já po každém slově bych si mohl vzít dovolenou. Takže má to i svá takové zákulisí, no. Mach a Šebestová, určitě na něm vyrostly možná dvě generace. Já si myslím, že celé kouzlo je v tom Macourkovi, jak to napsal, protože je tam školní humor. Už ten začátek, že si školáci takovýhle prckové v první třídě říkají příjměníma je pro dospělí strandovní, že jo. Přibyl mě kop prostě a Pospíšil vás vracela a takovýhle, že jo, že si říkají ty mrňousové, když vylezou ze školy prostě. A potom myslím si ten Jaroslav Doubrava, který je vlastně zapomenutý, to nikdo neví, že na tom seriálu dělal, to byl ten hlavní animátor. A to je pán, který pokud je tam obrazový vtip neboli gag, všichni si vzpomenou na zábradlí, na blikající ucho, tak to vymyslel on. Všechny ty fóry vymyslel on. Áda byl namaloval, jak budou figurky, rozanimovat, rozhýbat je a vymyslet tam takový ty vtipy všechny, které se tam odehrou, to udělal všechno pan Doubrava. Všichni tři autoři už jsou dávno pryč a těší se na mě.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Evropská investiční banka pomůže s miliardovými investicemi severočeské vodárenské společnosti. Ve Frýdlantu na Liberecku dnes budou lidé společně třídit odpad. Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. A čekejme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty mezi 12 až 15 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Severočeská vodárenská společnost připravuje na pětileté období do roku 2030 investice za 15 miliard korun. Část pokryje úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1 miliardy a 300 milionů korun. Smlouvy jsou připraveny k podpisu, říká předseda představenstva vodárenské společnosti Tomáš Indra.
2: Vnímám to jako opravdu velký úspěch. Na ten úvěr je vázán právě i ta dotace od té Evropské komise, která je v úrovni nějakých 340 milionů. Jsou to speciální dotace pro postižené regiony, takže týká se to Ústeckého kraje.
0: Společnost postaví třeba na Litoměřicku úpravnu vody v Rutice a přivaděče vody Prackovice a Malešov Polepy. Lidé ve Frýdlantu na Liberecku se dnes můžou zapojit do společného úklidu města. Světová škola Gymnázia Frýdlant pořádá akci pro čistší Frýdlant. Účastníkům nabídne informace o novém systému svozu odpadů door to door. Ten ve městě začne platit od července a lidé díky němu budou moci třídit odpad přímo u svých domů. Jak odpad správně třídit, si účastníci v městském parku sami vyzkouší, říká koordinátor akce Tomáš Lengál.
3: Napasují pytle, rukavice, obejdou si nějakou předem určenou trasu s jedním z našich dobrovolníků a ten odpad pozbírají a pak ho vysypou v parku na plachtu a my jim ho vlastně pomůžeme správně vytřídit, aby se to vlastně zažili, to správné vytřídění toho odpadu podle toho nového systému.
0: Dopolední program bude pro frýdlantské školy. Od 14 do 17 hodin se může zapojit veřejnost. Začátek každoročního železnobrodského jarmarku uzavře několik ulic. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Omezení potrvá od dnešního rána do následujícího pondělí. Město na svém webu upozorňuje na vyšší počet návštěvníků v ulicích. Řidiče také vyzývá, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. Sněmovna po více než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje, obává se kolapsu stavebního řízení. Předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů.
1: Počasí.
0: A po ránu je polojasno až oblačno, od západu už v dopoledních hodinách se zatáhne a během odpoledne se přidá slabý občasný déšť. Odpolední teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme teploty mezi 8 až 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici první třídy číslo 35 před exitem 39 Paceřice ve směru na Turnov havaroval nákladní vůz. Jeden jízdní pruh je tam uzavřen, na místě policie, očekávejte tam komplikace a zdržení, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dobrý poslech a dobré ráno vám ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme také 4 minuty po 6. hodině. Na skok se můžeme vydat do Mexika. Skončilo po 20 letech utkání na mistrovství světa pro naši reprezentaci a vstup to nebyl optimální. Nakonec tedy Korea zvítězila 2-1. Zpátky ale opět do Česka, konkrétně tedy na sever Čech. Vydáme se přitom na Děčínsko, konkrétně do Varnsdorfu. Právě bourání části kinokavárny tam vzbudilo mezi obyvateli poměrně velký rozruch. Lidé přišli proto debatovat do Červeného kostela o budoucnosti zbytku objektu se secesním průčelím a my si celé téma ve vysílání připomeneme už za okamžik. Pokud možno dobré poklidné ráno a samozřejmě příjemný poslech.

0: Petr Spálený z písní, kterou jste bezpečně poznali, dáma přítěl 11 minut po 6. hodině, a to v pátečním vysílání Českého rozhlasu Liberec. V tomto čase jsme slíbili cestu do Šluknovského výběžku a skutečně obyvatelé Varnsdorfu na Děčínsku debatovali, to už ve středu večer, s vedením města a architekty o budoucnosti kinokavárny v centru města. Část objektu musela kvůli špatnému technickému stavu k zemi. Zbyla secesní budova v průčelí, ale může sloužit dál. Lidem ve městě, kteří si kinokavárnu spojují s mnoha vzpomínkami, není osud stavby lhostejný. Do Červeného kostela jich přišlo víc než 30 a přinášeli svoje návrhy na to, co by si na místě zbouraného bývalého sálu představovali.
1: Podle mýho by město prospělo, že by se to tam nechalo jako tak, jak to je.
2: Vystoupil na debatě bývalý starosta města Josef Poláček.
1: A zatím ta plocha by se využila jako parkovací místa.
2: Simona Kosová byla zvědavá, jaké návrhy si architektonické studio připravilo.
3: Já bych byla pro, aby to bylo jako místo, kde se lidi mohou scházet.
2: V takzvaném Červeném kostele ve Varnsdorfu se sešlo kolem 30 lidí. Všechny zajímal osud bývalé kinokavárny poté, co město nechalo zbořit její přístavbu, která byla v havarijním stavu.
4: Bohužel dvě nezávislé stavební posouzení vyšla tak, že ta zadní část, ten vlastně bývalý sál, že je v takovém stavu, že je nejlepší ho zbourat.
2: Vysvětloval starosta Jan Šimek z hnutí Náš Varnsdorf.
4: Co já na ten rozruch? No tak samozřejmě já části občanů těch kritiků rozumím, protože já samozřejmě, co by rodák, 55-letý kmet, nostalgik, tak mi to je taky líto.
2: Architekti ze studia Claudy Treehouse vypracovali 6 návrhů toho, co by mohlo ve zbylé budově a kolem ní v budoucnu vzniknout.
5: Co město si potřebuje ujasnit, aby mohlo pokračovat dál, je vlastně odpověď na otázku, co v tomhletom místě má být, co se zde může udržet, co tady může mít třeba i nějaký ekonomický smysl.
2: Vysvětlil příchozím architekt Lukáš Houser. Kromě využití místa po zbourané přístavbě se architekti i vedení města zabývali využitím pozemku kolem kinokavárny, který má podle starosty Šimka zhruba 6000 metrů čtverečních.
4: Jsme to pronajmuli zahrádkářům na zahrádky, což samozřejmě v centru města nedává smysl. My bychom chtěli, aby to sloužilo široké veřejnosti.
2: Takže jsou ohrožené zahrádky.
4: Já jsem tady pro všech 15 000 lidí, ne, řeknu třeba pro 3, pro 4 zahrádkáře, kteří mají zahradu v centru města.
2: Starosta ale přiznává, že město do komunálních voleb letos v říjnu nestihne udělat další velké kroky, ať už se secesní budovou nebo lukrativní parcelou v centru města, která ji obklopuje. Demolice přístavby, ve které byl sál, a zabezpečení secesní části budovy, aby do ní neteklo, vyšly město téměř na 3 miliony korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme ještě polojasno až oblačno, od západu se již ale v dopoledních hodinách bude postupně zatahovat a kolem poledne a také odpoledne se očekává občasný déšť. Teploty 12 až 15, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, k tomu tedy mírný jihozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 6 hodin, téměř 18 minut, i v tomto čase přejeme nejen příjemný poslech, ale úspěšný závěr pracovního týdne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Arche je krásný svět.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros.
4: Tady máš, Krejčíková.
2: Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
5: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
6: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
7: Třeba jste s ní špatně zacházel.
6: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Společně s Lídou Jiroutovou se v dalších zprávách podíváme také na anketu Vesnice roku. Kdo si pro prvenství došel v Libereckém kraji, to za chvíli uslyšíte.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji se stala Višňová. Porota ocenila například výstavbu domu seniorů o 18 bytech, obnovu tamního kostela nebo zajištění zdravotní péče, kterou obec podporuje i nabídkou nových bytů lékařům. Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla FX Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Premiéra začne v 19 hodin, hlavní roli Dory zahraje Veronika Korytářová. Česká armáda navýší počty nových rekrutů, zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz na základní přípravě zhruba 650 nováčků. V září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplňuje příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jeho Korejci ale následně skóre otočili. A čekejme zpočátku polojasno až oblačno, postupně se ale zatáhne a přidá se slabý občasný déšť. Teploty budou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní, objížďka vede Tovární ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pár minut po půl sedmé, čas, kdy pokračujeme v dalších písničkách Dobrého rána, hned tedy po zprávách Lídy Routové. Možná někteří v tomto čase se chystáte do práce, někteří třeba už jste vyrazili do práce a jiní už v práci jste. Ať je to tomu jakkoliv, hlavně tedy popřejeme úspěšný pátek, 12. závěr pracovního týdne, samozřejmě víkend na obzoru a práce to bude ostatně také téma, které nastíníme společně s dětmi před 7. hodinou. Jak konkrétně, to se ve vysílání dozvíte. Za okamžik k tomu přidáme i další aktuality Libereckého kraje a hned po zprávách Petra Janu, Petra Janda a jedeme dál.

0: Marta Kubišová a s ní také píseň se nebývalou ochotou. I tak zní hraní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pravda, můžeme se v tomto momentě alespoň na okamžik vydat do Mexika. Konkrétně tedy připomenout to utkání Jižní Korea Česko. Nakonec tedy lépe vyšlo právě pro Jižní Koreu 2-1, tedy v prvním kole základní skupiny mistrovství světa. Na druhé straně můžeme nastínit právě i také další zápasy, neboť před českou reprezentací bude ještě utkání s hostujícím Mexikem a také následně s jeho Africkou republikou. Utkání, během kterých rozhodně budeme fandit a věříme, že dopadnou snad tedy o něco lépe. K tomu se společně můžeme podívat na další aktuality a zajímavosti z Libereckého kraje. Jak jsme slibovali, v případě, že přemýšlíte nad víkendovým programem, milovníci piva by teď měli zbystřit, konkrétně tedy v Chrastavě, kdy se zítra můžete zúčastnit Pivofestu. Jde o třetí ročník a stejně jako ty předchozí Zídva nabídne stánky s různými druhy piva. Na začátek ten je ve 12 hodin, a to konkrétně na louce u tamního hasičského muzea. Těšit se můžete i na hudební doprovod, o který se postarají převážně regionální kapely. Stejně tak se následně můžete těšit na piva převážně tedy ze severu Čech. Přesunout se můžeme následně do Hrádku nad Nisou, ten zve také tuto sobotu, a to také na hasičskou louku. Tam tedy bude benefiční koncert Ostrova pro život. Začátek tady je stanovený na 14. hodinu. Pro děti budou na místě připravené dílničky, také skákací hrad nebo malování na obličej. Dospělí se můžou těšit na hudební doprovod, o který se postará liberecká skupina Těla nebo kapela Charlie Torzo. K vidění bude i výcvik psů, a to z nedaleké vojenské posádky Grabštejn. Vstupné na akci bude následně dobrovolné. A v případě, že to máte blíž do Lomnice nad Popelkou, tak tam na místním zámku také v sobotu, ale od 15 hodin pořádají vernisáž výstavy Krajina, příroda a člověk objektivem Zdeňka Mrkáčka. Tak věříme, že jsme potenciální program na sobotu nastínili. Myslím si, že toho je poměrně dost, co se bude konat. Teď už jenom, aby nám k tomu vyšlo počasí. V případě tedy za mě, že zamíříte do Chrastavy, tak se na akci patrně uvidíme, respektive uslyšíme. 6 hodin 40 minut, dobré ráno pokračuje, my ho přejeme hlavně vám, tedy našim posluchačům, a vedle přání dobrého rána přidáme i přání příjemného poslechu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních hodinách polojasno až oblačno, tak kdo si přivstal, má možnost si užít den, alespoň na okamžik bez přeháněk. Od západu se již ale v dopoledních hodinách bude postupně zatahovat a kolem poledne a následně během odpoledne očekáváme občasný déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 9 až 12 stupňů a k tomu hlášený mírný jihozápadní až západní vítr. Biometeorologická předpověď, ale pro dnešek mírná, ta nám zatím zůstává na jedničce. Pár minut, respektive pár vteřin v tuto chvíli nás dělí od 6:45. I v tomto čase vás u poslechu během pátečního hraního prostoru zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Hey, pane, kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V českém kalendáři slaví 12. června svátek Antonie a Táňa. A svět si připomíná taky jednu velmi důležitou věc, a to Den boje proti dětské práci. Tak si o ní teď něco povíme. Naštěstí jen o té dospělácké. Samozřejmě ve školce opět natáčela redaktorka Tereza Brázdová.
1: Od kdy se chodí do práce?
2: Já vím, když všichni třeba spí, tak málo lidí třeba jdou chvilku do práce.
1: A od kolika let se chodí do práce?
2: Od 8 let.
1: Ne, to je brzo, to se chodí do školy, ne?
2: Tak asi do 5, ne, do 80.
3: Ne, do 36.
1: Kolik vám bude, až půjdete do práce?
2: Já vím, 19.
1: Kam byste jednou chtěli chodit do práce?
2: Já třeba budu 8-19 chodit na fotbal.
4: Nevím, normální práce, kam chodí můj taťka. Třeba pracovat, kde třeba dělají třeba něco s dřevem nebo něco.
5: Já bych šla do práce s mamkou.
1: Yeah. A co dělá mamka?
5: Je zubařka.
1: A do kolika let lidi tak pracují?
5: No asi tak do konce jejího života.
1: To ne, to už by nemohli přece.
5: Ale do léta, myslím.
4: Do 30.
5: Do 60.
1: A pak dostávají nějaké penízky, když už nemůžou pracovat?
5: Ano.
1: A jak se tomu říká?

0: kdykoliv v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vyšňovár na Frýdlantsku chystá na zítřek anketu k výstavbě 8. větrné elektrárny. V centru Jizerských hor najdou turisté nové informační centrum. Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za více než 38 miliard. Je to míň než v dubnu. A bude oblačno až zataženo postupně přehánky a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Vyšňovár na Frýdlantsku bude v sobotu zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím 7 ji chce postavit společnost Větrný park Andělka. Po březnovém představení prvních náhledů někteří obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Vadí jim hluk už z postavených větrných elektráren. Proto chce obec znát názory dalších lidí. V anketě budou moci hlasovat pouze lidé z dotčených částí, tedy z Andělky, Saně, Filipovky a Loučné. Anketa je nezávazná, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
2: Anketa není závazná, ale jde především o to, aby jsme jako zastupitelé měli ty informace. I z toho důvodu jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí. Chtěli jsme nechat promluvit opravdu jenom ty místní, a to jak trvale žijící, tak i chalupáře.
1: Nové informační centrum pro turisty zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách. Oficiální provoz zahájí dnes. Lidé v něm najdou občerstvení, toalety, upomínkové předměty, ale také expozici o historii tamní části Jizerských hor, včetně nedaleké protržené přehrady. Čím je enkláva Mariánsko-horské boudy ojedinělá, vysvětluje ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář.
3: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně, a na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavé druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácní sovy jako sítrousný nebo kulíšek nejmenší.
1: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu. Informovalo o tom město na svém webu. Semafory jsou pro veřejnost zapnuté vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Radnice očekává, že díky tomu budou lidé dopravní hřiště více využívat. Od června do srpna je otevřené od 9 do 19 hodin. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun, je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypotéční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. V dubnu byla o více než 1 procentního bodu nižší.
0: Počasí.
1: A po ránu je polojasno až oblačno, od západu už v dopoledních hodinách čekejme zataženo, během odpoledne se přidá slabý občasný déšť a teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A se zdržením počítejte u Paceřic na silnici 35 ve směru na Turnov. Havaroval nákladní vůz, jeden jízdní pruh je tam uzavřen, projíždíte tam opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 7. hodině, pátek 12. června v kalendáři. Ze studia Českého rozhlasu Liberec v tomto čase popřejeme příjemný poslech a úspěšný závěr pracovního týdne. K tomu se společně můžeme ohlédnout do Liberce, který hostil exhibici ve stolním tenise. Tak jak celá událost probíhala, to se už za okamžik dozvíte v další reportáži našeho pátečního hraního vysílání.

0: Po 7. hodině jsme do vysílání vkročili s další písničkou, která nám nezestárla. U tohoto případu se ale myslím sluší ještě připomenout i také záležitost filmovou. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě s Václavem Neckářem. Písnička Nestárnoucí i díky filmu Pelíšky, který pravidelně, minimálně tedy jednou na Vánoce připomene, a myslím si i díky tomu se právě s touto písničkou měla možnost seznámit také mladší generace. Z písniček společně ale máme možnost zamířit také za sportem, konkrétně tady do Liberce, kde se hrál světový stolní tenis. V hale Dukly se totiž uskutečnila hvězdná exibice. Její hlavní hvězdou byl olympijský vítěz, a to Jan Ove Waldner, a spolu s ním také pětinásobný mistr světa Jürgen Persson.
1: Já a Persson cestujeme s exhibicemi po Evropě. Byli jsme v Německu, v Itálii a teď jsme v Česku. Hrajeme spolu dlouho, známe se skvěle. Navíc s ním je jednoduché hrát, má dobrý cit pro míček. K tomu jsme oba praváci, což je pro show nejlepší.
2: Říkal po liberecké exhibici Jan Ove Waldner. Představili se i další osobnosti. V čele s legendárním hokejovým golmanem Dominikem Haškem.
3: Tak já mám sport rád a jako já jsem rád, že můžu sportovat. Na tenis už to moc není, tam je to na mě moc běhání a ten ping-pong je tam jednom, dvou rychlých krokách a samozřejmě jistý ruce, no, takže příjemný sport a podobně jako tenis jsem ho hrál dost, hlavně ke konci kariéry v létě jako příprava na další sezonu.
2: Divákům ukázal své umění také jeden z nejlepších českých stolních tenistů historie Petr Korbel. Zavzpomínal na zápasy se švédskými legendami, které se pod Ještědem objevily.
4: Vždycky pro mě obrovská čest, protože Švédi a hlavně tyhle dva plus ještě bych tam zahrnul Appelgrena a Carlsona, tak to byl prostě špičkový manšaft a byl to první manšaft, který porazil na mistrovství světa, ne, kromě Maďarů. Oni vlastně proti těm Číňanům nastartovali takovou tu vlnu těch Evropanů, že všichni začali věřit, že ty Číňany se dá porážet. Škoda jedné věci, kdy já jsem ještě na přelomu revoluce, tak jsem měl možnost jít hrát k Waldnerovi a k Appelgrenovi do Stockholmu, ale tenkrát se to nepodařilo, mě nepustili.
2: Pro diváky organizátor bylo setkání s hvězdami světového stolního tenisu neskutečným zážitkem.
5: Byla to úžasná zkušenost, takováhle show se nepořádá každý den a byl to fantastický zážitek strávit s takovýhlema hvězdama dva dny. Chovali se úplně perfektně, přátelsky, takže možná se dá říct, že čím větší hvězda, tak tím vlastně jsou víc v pohodě.
2: Dodal po skončení exibice jeden z organizátorů Martin Protiva. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ani dnes se minimálně tedy po stránce meteorologické v Libereckém kraji nudit nebudeme. Ráno ještě polojasno až oblačno, od západu ale již dopoledne očekáváme postupné zatažení a kolem poledne nebo odpoledne by se následně měl dostavit také občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni, na horách ty nejvyšší teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia a k tomu mírný jihozápadní až západní vítr a mírná je také biometeorologická předpověď. Ta nám i pro dnešek zůstává na jedničce. 7 hodin, 19 minut, k tomu tolik tedy pohled na hodiny. I v tomto čase popřejeme příjemný poslech, hlavně řidičům. Šťastnou cestu na silnicích v takovém tom typickém období dopravních špiček rozhodně opatrně a samozřejmě k tomu přání úspěšného pátku. Dnes s datem 12. června.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: A bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak probíhal prodej na liberecké radnici nalezených, ale nevyzvednutých věcí, to se za okamžik dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Lidé ve Frýdlantu na Liberecku se dnes můžou zapojit do společného úklidu města. Projekt Světová škola Gymnázia Frýdlant pořádá akci pro čistší Frýdlant. Účastníkům nabídne informace o novém systému svozu odpadů door to door. Liberecká radnice prodávala nalezené věci. Majitelé měli 3 roky na jejich vyzvednutí. Některé věci si kupující odnesli za 10 korun a celkově se vybralo 5 890 korun. Silniční motocyklové závody v Jičíně zkomplikují o víkendu dopravu v západní části města a na obchvatu směrem na Liberec. Nejde o klasický rychlostní závod, protože účastníci soutěží v takzvané jízdě pravidelnosti, kde rozhoduje schopnost zajíždět jednotlivá kola v co nejpodobnějších časech. V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vrácení migrantů. Součástí změny také nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. A dnešní počasí bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně se ale zatáhne a přidá se slabý občasný déšť. Teploty vystoupí jen do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Borská v Zákupech na Českolipsku je u tamního zámku kvůli opravě uzavřen most. Objížďka je značena a potrvá do začátku srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po půl jsme, zdraví vás Český rozhlas Liberec, popřejeme také úspěšný pátek, hlavně teď páteční ráno s datem 12. června. Co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za okamžik? Nabídneme další aktuality libereckého kraje, bez pochyby. Povídat si budeme také s meteorology, a to i s výhledem tedy na nadcházející víkend. A chybět nebude cesta také do Chuchelně u Semil, kde začala tradiční výstava bonsai. Tam se vypravíme před 8 hodinou. Popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, úspěšné a pokud možno poklidné páteční ráno.

0: S Lenkou Filipovou jsme vkročili do další půl hodiny Dobrého rána v poklidu s písní Zamilovaná. 9 minut po půl jsme, kdy ještě před okamžikem, v tomto případě před asi hodinu a půl, to tak poklidné nebylo. Fotbalová reprezentace totiž prohrála v úvodním utkání na mistrovství světa s Koreou 1-2. Národní tým v utkání vedl po gólu kapitána Krejčího. Korejci ale vývoj utkání otočili. S kapitánem Ladislavem Krejčím mluvil po utkání reportér Mikuláš Jáša.
1: Vypadáte zklamaně, pochopitelně. S Koreou jste prohráli 1-2. Jaké jsou vaše pocity?
2: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit. A potom už aj důvodem těch podmínek nám síly nestačily na to a my jsme dokázali srovnat, šance byly, ale nejvíc mě štvou ty inkasované góly, protože tohle musí být určitá fáze hry, která z naší strany musí být nepropustná a musíme na tom stavět, protože víme, v jaké situaci se nacházíme, co se týče nějakého herního proveju dopředu, to je normální, prostě my se nezměníme ze dne na den, je to nějaká dlouhodobá koncepční práce, od prvního týmu až kamkoliv dolů, takže to mě na to mrzí nejvíc, ty inkasovaný góly a nějaký situace si vždycky vytvoříme a bohužel to dneska nevyšlo.
1: Teď k tomu vedení, které jste zařídil vy v té 60. minutě, krásný setvičený signál, takhle jste to přesně chtěli?
2: Říkali jsme si tady tyhle věci, připomínali jsme si gól s Polskem, kdy to cuhodil úplně stejně, já si myslím, že jsem byl úplně ve stejném prostoru. Jo, jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce, opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak naše, tak jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili ze začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislave, my moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
2: Mějte se.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 12. června v kalendáři, hlavní informace k tomu, ale také pátek. To je velmi příjemné. Jak bude nejen dnes, ale také o víkendu, to se dozvíme od pana Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, zmiňovali jsme pátek, pojďme tedy doplnit. S čím dnes můžeme v Libereckém kraji počítat?
2: Tak dneska můžeme počítat s tím, že aktuálně už nám vlastně přibývá oblačnost a dejme tomu tak za hodinku či nebo možná ještě dříve se nám na západě Libereckého kraje vyskytnou srážky, a to ve formě slabého deště nebo přeháněk, ale zdá se, že během dne s těma srážkama musíme počítat i na ostatním území Libereckého kraje a teploty dneska očekáváme od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Tak opět se tedy minimálně tedy po té meteorologické stránce nudit nebudeme. Na druhé straně důležitá otázka, v podstatě bych řekl až jako stěžejní. Sobota a neděle před námi, co jste nám nachystali na víkend?
2: Tak víkend bude, zdá se, větrný. Vlastně očekáváme mírný anebo i čerstvý vítr a zejména na horách a na severu kraje se mohou vyskytovat i nárazy okolo 15 metrů za sekundu a vlastně s tím větrem očekáváme, že se nám budou vyskytovat i přeháňky v sobotu. Toto vypadá, že může být i četný a může se vyskytnout i bouřka, ale vlastně v neděli ty srážky už očekáváme hlavně jenom na horách a na severu a jinde to vypadá jenom ojediněle a teplotně očekáváme v těch maximech okolo těch 20 stupňů Celsia.
1: Tak ten víkend nakonec nezní tak špatně a to je rozhodně dobrá zpráva. Informace nám tady o počasí věnoval pan Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá dás.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Se skupinou Mirai jsme se 9 minut před 8 hodinou vydali na cestu z města. Takový možná trochu pražský styl, na druhé straně v momentě, kdy člověk tráví celý týden ve městě, tak ono vyrazit ať už do přírody nebo třeba někam na chalupu nemusí být vůbec od věci a shodou okolností právě dnes, tedy v pátek, by to klidně mohla být reálná varianta trávení víkendu. My se společně můžeme v tomto čase také vydat opět po regionu a vydat se tak trochu do přírody a přitom také na skvělou akci. Přes 40 bonsají od téměř 20 pěstitelů z Libereckého kraje totiž nabízí od včerejška tradiční výstava v zahradním centru Chuchel na Usemil. Potrvá až do soboty a součástí bude také poradenství. Na zahájení výstavy byla i reportérka Jana Švecová, která si výstavu prohlédla s odborníkem a také autorem publikací o bonsajích Janem Lengálem. Bonsajím a také pořádání výstav se věnuje přes 35 let.
1: Jaké druhy bonsajů tady máte? Vidím rododendrony, vidím borovice, vidím nějaké vzácnější dřeviny a azalky.
2: Jsou tady zastoupeny běžný druhy našich dřevin. Borovice, modříny, buky, habry, javory i japonsky.
1: Pojďme od toho nejmohutnějšího, jak je starý?
2: U bonsají se dá těžko určit stáří, protože to nepěstujeme od malého semínka většinou. Ale na tom stáří vlastně ani nezáleží. Tam je důležitý, aby vypadaly staře. Ale když to odhadnu, tak tenhle star může mít klidně 60 let.
1: No, má teda takový pořádný kmínek, je vlastně tvarovaný do takové pyramidky. Když se rozhodnu, že bych si chtěla vypěstovat bonsai, co je k tomu potřeba, kromě trpělivosti?
2: Doporučil bych nějaký opravdu jednoduchý stromy, což je třeba modřín nebo habr, i borovice. A nejlepší způsob je buď to nákup stromu, který se přetvaruje postupně do tvaru bonsaje, anebo i sběr stromů v přírodě. Samozřejmě na některých lokalitách to je zakázaný, ale většinou lesníci proti tomu nic nemají, protože to je pro ně podřadný materiál.
1: Jak se vlastně postupuje? Co musím udělat, aby mi vyrostla do toho žádaného tvaru?
2: Zasadí se třeba do většího květináče a postupně se různýma technikama, nejčastěji drátováním, usměrňují růst větví, nebo i kmen, žádaný jsou třeba zvlněný kmeny a je to otázka minimálně 5 let, než to začne třeba trošku vypadat jako bonsai.
1: A mezi tím se z toho květináče nebo té větší nádoby přesadí do té správné keramické krásné bonsajové misky.
2: Bonsai musí být v bonsajové misce, jinak se tomu nedá říkat bonsai.
1: Tady je nádherný trnovník akát s pořádným kmínkem.
2: Tady na tom právě vidíte, jak ten strom vzniknul. Původně to byl možná 4-metrový strom, který je v 50 cm uřízlý a napěstovaná nová koruna.
1: Teď mi chcete říct, že vlastně bonsai si můžu vytvořit, když na zahradě třeba nám nějaký strom překáží, seřízne se, takže i na tom, nechci říct pařezu, ale i na tom kmínku, že ještě vlastně si můžeme vytvořit bonsai?
2: Určitě klidně tomu můžeme říkat pařez, protože to tak je. A pokud ten pařez od spodu obrazí, z nových větví se postaví celková nová koruna a je z toho menší strom.
1: Tady vidím jabloň. A ona nejenom, že má květy, ale už má malé plůdky.
2: To pak na podzim samozřejmě dozrají malá jablíčka, okrasná. Můžou být červený, žlutý, jsou různý barvy a pak z toho manželka můžou udělat malý štrudlíček.
1: Pojďme ještě k té historii. Bonsai máme spojené s Japonskem, s Dálným východem.
2: Pochází původem z Číny jako téměř všechno. Japonci to samozřejmě zdokonali, jak je jejich zvykem. A je to tisíciletá věc.
0: Tak kdybyste si víkend chtěli zpestřit právě tedy přírodou a přitom krásnými bonsajemi, můžeme jen doplnit právě tedy výstava v Chuchelně Usemil, ta je otevřená denně mezi 8 až 18 hodinou a v sobotu odpoledne ji také doplní hudební vystoupení, ale i poradenství, jak správně bonsaje tvarovat.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů.

0: Pana auta případně odklidí odtahovka. Liberecké transfuzní stanici meziročně ubývají dárci krve, hlavně kvůli věku. Americký prezident zrušil plánované bombardování Iránu. Dohodu s Teheránem podepíšou Spojené státy o víkendu. A čekáme oblačno až zataženo, postupně přehánky a teploty mezi 12 až 15 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. V Liberecké Husově ulici budou dnes silničáři čistit vozovku ve směru od centra. Kvůli zaparkovaným autům nebylo možné minulý týden uklidit část silnice v opačném směru. Město proto řidiči žádá, aby respektovali zákaz parkování. Tentokrát bude v pohotovosti i odtahová služba, říká vedoucí odboru krajské správy silnic Petr Čech.
1: Krajská správa po zkušenosti z minulého týdne již požádala o součinnost odtahovou službu, takže případně špatně parkující vozidla budou odtažena.
0: Transfuzní stanici v Liberci ubývá darců krve. I když jich má v evidenci okolo 6 tisíc, ročně z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku 18 až 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce přilákat mladé dárce, kteří v evidenci dlouho vydrží, říká primářka hematologického a transfuzního oddělení. Dělení Liberecké nemocnice Renata Procházková.
2: Dárci s věkem pokračujícím nám ubývají. Je to tak 50 až 100 dárců ročně, což v tuhle chvíli nehraje roli, protože dárci můžou chodit třeba častěji, ale do budoucna to problém prostě bude, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
0: Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova pokračuje tradiční řezbářské sympózium, které potrvá do zítřka. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbářek. Práci se dřevem a dlátem se návštěvníci statku můžou vyzkoušet. Sympózium se vedl na Dlaskově statku, koná od roku 1996, ale to se nemá žádné konkrétní téma. Sochy, které tam vzniknou, si řezbáři odvezou zpátky domů. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce potom, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průliv, který teď blokují Spojené státy i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody. Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jeho Korejci ale následně skóre otočili. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2. Počasí. A po ránu je polojasno až oblačno, od západu už v dopoledních hodinách se zatáhne a během odpoledne se přidá slabý občasný déšť. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 38 mezi Jestřebím a Doxy můžete potkat pomalé vozidlo u držby. Je tam uzavřen jeden jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 8 hodině. Dobré ráno pokračuje, pokud se postupně probouzíte do nového dne, tak vás zdravíme u poslechu. Připomínáme tady pátek, to je velmi příjemná záležitost před námi. Víkend, ke kterému se postupně také přibližujeme. A můžeme si položit možná otázku trochu netradiční, na druhé straně s ohledem na kulturu a také na program divadla FX Čaldy, to bude poměrně tematické. Kdo to jsou žítovské bohyně a odkud pocházejí a jak se jejich tajemný příběh podaří převyprávět právě v divadle FX Čaldy. To se ostatně budete mít možnost dozvědět už během dnešní premiéry v Malém divadle a taky posluchači ostatně, tedy díky za to, že vůbec posloucháte Český rozhlas Liberec, takto v brzkých ranních hodinách, možná někteří právě teď opět míříte ke spánku po tom nočním utkání na mistrovství světa, ale za okamžik v reportáži k tomuto nabídneme podrobnosti.

0: Karel Gott a s ním další písnička, která nám nezestádla. Věřím, že i tu jste bezpečně poznali. To jsou Fámy. 12 minut po 8 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 12. června v kalendáři, ale hlavně k tomu pátek. A to je hned o něco příjemnější. My se společně můžeme v tomto čase podívat na příběh o ženách, magii a rodinném tajemství. Ostatně o tom dnes bude pojednávat také soubor libereckého divadla FX Šaldy. V dramatizaci žítkovských bohyní hrají všechny herečky činoherního uskupení v libereckém divadle. Tajemný příběh o ženách z hor, které umí léčit údajně i pomocí doteku, vychází z reálných událostí.
1: Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi, uměly léčit, poradit v nesnázích a taky prý viděly do budoucnosti. Příběh žítkovských bohyní podle stejnojmenné knihy autorky Kateřiny Tučkové zahraje soubor libereckého divadla FX Šaldy.
2: Je přitažlivé to, jak postupně odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly a proto se začaly dít ty věci, které se děly.
1: Řeč je o postavě Dory, která patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. V příběhu pátrá po rodinném osudu. Její představitelkou v liberecké adaptaci je herečka Veronika Korytářová.
2: Já si intenzivně pamatuju, když jsem ten román četla. Mě na Kateřině fascinovalo, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem se jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
1: Podle režisérky inscenace Diany Šoltýsové, autorka knihy Kateřina Tučková libereckou dramatizaci tvůrčím týmem konzultovala, doplňuje Šoltýsová.
3: Mám velice ráda ženské divadlo v žítkovských bohyních. Nakonec máme muže dva, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
1: Zmíněného Jakoubka zahraje Michal Květák, vysvětluje dramaturgyně Lenka Chválová.
4: Ten příběh vyžaduje kromě mužských postav jednu úplně nevinnou chlapeckou postavu a to je ten postižený bratříček Dory Jakoubek a to jakoby nemá být postava úplně mužská, ale spíš na půl dětská.
1: Atmosféru celé inscenaci dodá taky decentní, ale promyšlená scéna, přibližuje režisérka Šoltýsová.
3: Je tam v podstatě jenom písek nebo půda a velice jako silné dvě stěny. Postavy konkrétní mizí a zůstávají mi přesně jenom taková torza žen. Ženy se stávají součástí scenografie.
5: Učím tě, jaká zelina pomáhá při jaké nemoci. Všechno, co znám a vím, tě naučím.
1: Páteční premiéra v Malém divadle začne v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V ranních hodinách očekáváme ještě tedy polojasno až oblačno, od západu se již ale dopoledne začne postupně zatahovat a kolem poledne a odpoledne se také očekává občasný déšť. Ostatně, jak nám také zmiňoval meteorolog, nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, biometeorologická předpověď mírná na jedničce a mírný také jihozápadní až západní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut před 8:30 zamíříme tak trochu do historie. Mexiko se totiž stalo první zemí, kde se fotbalové mistrovství světa hraje po třetí v historii. Byli u toho i Češi, kteří na úvod šampionátu nakonec prohráli v Guadalajaře a s Jižní Koreou 1-2. Slavnostní zahájení turnaje a první zápas a vítězství domácího týmu proti Jihoafrické republice ale vidělo 80 tisíc diváků na azteckém stadionu v Mexico City. Mexičané ukázali světu, že se svou vášní pro fotbal budou tahouny tohoto šampionátu, který pořádají dohromady se Spojenými státy a Kanadou. Ovšem tahle vášeň má letos svou cenovku pro většinu lidí v zemi nedosažitelnou.
1: Mexičani kolem stadionu rozjeli jednu velkou party, trochu to připomíná karneval v Riu. Průvod lidí v kostýmech, mexické vlajky, sombrera, trubky, trombony, bubny. Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
2: Ismael Moreno, para servirte, mexicano de corazón.
1: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
2: Porque es mexicano.
1: ¿Cuántas semanas?
2: Dos meses.
1: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
2: El más baratito, 300 pesos.
1: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
2: Está muy caro los boletos para el estadio. Es el mundial de México, pero no para los mexicanos.
3: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlená rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
2: Pesos de tres, con eso como un año.
1: Pokračuju dál. Aztécký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani a k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
4: Nosotros venimos de Las Vegas.
1: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas a za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
4: 2800 dolarů por un boleto.
1: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
4: Me vale la pena.
1: Mario říká, že prostě fotbal je vášeň a člověk si musí umět něco odepřít.
4: No importa el dinero, la emoción, la pasión, yo los pago, no me importa.
5: Queremos entrar los tres.
1: Jorge a Estrella stojí u stadionu s kartonem a s nápisem koupíme tři vstupenky.
5: Tenemos esa fe, esperanza.
1: Ne, že bych nějaké měl, ale ptám se, kolik jsou ochotní za ně zaplatit a říkají, že klidně 50 tisíc pesos, tedy asi 60 tisíc korun.
5: Sentos queremos pagar.
1: Při zápase Mexičanů s Jihoafrickou republikou jsou na tribunách vidět prázdné sedačky, přesto hlasatel oznamuje vyprodáno. Den před utkáním šlo online koupit ještě poslední vstupenky, a to v přepočtu asi od 70 tisíc až po víc než 2 miliony korun. Mexičani milují fotbal hodně, ale že by až tolik.
6: Aun cuando somos latinoamericanos, el fútbol se vive de cierta manera muy diferente.
7: I když jsme všichni Latinoameričané, fotbal tady v Mexiku vnímáme hodně odlišně třeba od Argentinců. Tady je to velmi rodinné a přátelské. Ano, chcete, aby váš tým vyhrál, ale se soupeřovými fanoušky se nikdo nepere a nehádá. Děláte si z nich třeba legraci, to je velmi mexické. Ale pak klidně jdete společně na jídlo, to je tu běžné. Jsme hrdí, že tu už po třetí máme mistrovství světa. Ale na druhou stranu je to zklamání. Ty přemrštěné ceny nám to nadšení kazí. Ty nejsou pro chudé, ale ani pro střední třídu. No tak se podíváme v televizi a oslavíme to s turisty v restauracích a barech.
1: Říká historik mexického fotbalu Carlos Calderón z místní univerzity a přesně to se po vítězství Mexičanů nad Jihoafričany v okolí aztéckého stadionu také děje. Z Mexico City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak bude Liberecký kraj posilovat síť sociálních služeb? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Jizerských horách funguje ode dneška nové návštěvnické centrum. Lidé ho najdou v lokalitě Mariánsko-Horské boudy nedaleko protržené přehrady. Kromě občerstvení a toalet je tam i expozice zaměřená na historii tamní enklávy a přírodní zajímavosti z okolí. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel. A čekejme zpočátku polojasno až oblačno, postupně se ale zatáhne a přidá se slabý občasný déšť. Teploty budou mezi 12 až 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích uzavřely ulice Slavíčková Františková v Liberci, objížďka značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl deváté, za námi další zprávy Lídy Routové. My přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, které pokračuje s datem 12. června. To je samozřejmě datum, které pro letošní rok znamená pátek. A ten si společně tady zatím užíváme. V případě, že jste v práci nebo před sebou máte nějaké pracovní povinnosti, hlavně popřeji, ať to co nejrychleji uteče, a k tomu tedy přidám i přání pevných nervů. Ono v momentě, kdy člověk pracuje s lidmi, tak je to opravdu občas potřeba. K tomu tedy zároveň při pátku, kdy už se člověk právě během soboty a neděle vidí ideálně s nohami nahoře, tak je to o to důležitější. K tomu se společně za okamžik podíváme na to, jak umí být pestrá práce strážníků, konkrétně těch českolipských, kteří museli pomáhat s domácími mazlíčky. Co konkrétně tedy v tento moment měli k činnosti, to se za okamžik dozvíte v dalším krimi příběhu Miroslava Holubce. Do té doby nabídnu například skupinu Žlutý pes a s nimi píseň Modrá.

0: Helenou Vondráčkovou jsme si připomněli píseň Čas je proti nám a přitom by člověk řekl, že to je naopak. Přeci jen máme pátek 12. teď už tedy 9 minut po půl 9. Čas nám opět trochu poskočil a to k dalšímu krimi příběhu. Ono není nad to mít dobrého souseda, když s něčím potřebujete pomoct, prostě u něj zazvoníte, no a příště pomůžete zase vy jemu. Ale co když soused není po ruce? Někdy takového souseda nebo přítele na telefonu zastoupí městští strážníci, jak dokazují také dnešní dva krimi příběhy od Miroslava Holubce.
1: Krimi příběhy.
2: Už několikrát jsme tu řešili rozdíl mezi městskou policií a státní. Policie České republiky řeší dopravní nehody, loupeže a vraždy, zatímco městská policie dohlíží na klid ve městě nebo v obci, řeší sousedské spory a pomáhá lidem s takovými těmi drobnými starostmi. Protože strážníci se daleko víc pohybují přímo mezi lidmi, drobné zlodějíčky znají křestními jmény a vědí, kde zrovna bydlí ten, který bezdomovec. A často zkrátka jsou, jak se říká, kruce. Tak například českolipští strážníci se nedávno pochlubili hned dvěma děkovnými dopisy od občanů. V tom prvním jim děkovala jistá dáma ze spolku, který se stará o zvířata. Požádala o pomoc policistu a policistku při odchycení kocoura, dvou koček a kotěte v ulicích města. Přiznám se, že si nedovedu představit, že bych chytal jen jednu kočku, natož skoro celou smečku. Každopádně sehraná policejní dvojice spolu s ochranářkou zvířat je všechny pochytala a dnes už je o ně dobře postaráno. Druhý dopis adresovala českolipským strážníkům chovatelka psího mazlíčka. V tomto případě spíš pořádného mazla, jelikož paní je paničkou irského vlkodava. Při venčení se zřejmě nemocný pes zhroutil a nemohl vstát. Navíc kolem sebe rozhazoval tlapami na všechny strany. Žena by ho ráda odvezla k veterináři, ale jak ho dostat do auta? Jen pro představu, jak už jsem naznačil, tohle plemeno je vyšlechtěné na lov vlků, takže to není žádné ořezávátko. Ti největší měří v kohoutku skoro metr a váží přes půl metráku. Ochotný strážník a jeho kolegyně, a možná to byla právě ta kočičí dvojice z prvního dopisu, společnými silami pejska naložili k ženě do auta a nejspíš mu zachránili život. Inu, strážníci jsou zkrátka po ruce, když je potřebujete.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tedy v ranních hodinách očekáváme polojasno až oblačno, od západu ale také už dopoledne přijde postupné zatažení a kolem poledne a odpoledne očekáváme občasný déšť. Nejvyšší denní teploty dnes o něco chladnější, takové trochu jarní, 12 až 15 stupňů Celsia, na horách teploty do 12 stupňů Celsia a hlášený mírný jihozápadní až západní vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Tak takové počasí nás čeká v závěru pracovní týdne v pátek 12. června.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Skupina Jelen s písní Klidná jako voda, a to 10 minut před 9 hodinou. Je to skutečně tak? Dobré ráno během pátku 12. června už je tedy minulostí. V případě, že jste si ráno přivstali, pravděpodobně kvůli mistrovství světa ve fotbale, tak hlavně zvládněte dnešek, a to nejen psychicky, ale také únavově. K tomu můžeme nastínit pokračování vysílání Féteru Českého rozhlasu Liberec, neboť po 9. hodině už se na vás také dnes těší kolegyně Iveta Kalátová, která vás bude provázet do polednem pod Ještědem. Hlavně tady popřejeme příjemný poslech, zvládnutý pátek a také příjemné přiblížení k víkendu. Sobota a neděle před námi, tak to rozhodně užijte. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: Není prvních náhledů někteří obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Vadí jim hluk už z postavených větrných elektráren. Proto chce obec znát názory dalších lidí. V anketě budou moci hlasovat pouze lidé z dotčených částí, tedy z Andělky, Saně, Filipovky a Loučné. Anketa je nezávazná, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
1: Anketa není závazná, ale jde především o to, aby jsme jako zastupitelé měli ty informace. I z toho důvodu jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí. Chtěli jsme nechat promluvit opravdu jenom ty místní, a to jak trvale žijící, tak i chalupáře.
0: Začátek každoročního železnobrodského jarmarku uzavře několik ulic. Neprůjezdná bude celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V Husově ulici bude zavedený obousměrný provoz. Omezení potrvá od dnešního rána do následujícího pondělí. Město na svém webu upozorňuje na vyšší počet návštěvníků v ulicích. Řidiče také vyzývá, aby pozorně sledovali změny v dopravním značení. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále více zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
2: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
4: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
2: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
5: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
2: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Provoz na silnicích v Podkrkonoší ovlivní zítra tradiční Krakonošův cyklomaraton. Závodníci se mohou vybrat ze dvou tras, další měří 135 km a vede přes podmezní Boudy a Pražskou Boudu. Kratší je dlouhá 89 km. Start i cíl jsou v Trutnově před společenským centrem. Sport. Exhibici světových stolních tenistů Valderrar Persona doplnil v Liberci také další osobnosti. Mezi nimi například bývalý český reprezentant Petr Korbel a také hokejový golman Dominik Hašek. Jeho soupeřem byl právě Jan Ove Waldner. Na jeho adresu pak poznamenal.
6: Waldner pro mě to je ikona stolního tenisu a já si ho pamatuju jako kluk ještě v 80. letech, že když začínal a pak se stal olympijským vítězem a poprvé byl takový první Evropan, který pravidelně začal porážet Číňany. No, takže tohle je fantastická generace. Švédská, když mi bylo nabídnuto, že se tady s klukama můžu zahrát, tak jsem to hnedka přijal, protože to se nemusí už opakovat a je to zážitek pro mě.
0: V netradičním utkání na jeden set Hašek podlehl Waldnerovi jen těsně 12-13. Počasí. A v Libereckém kraji je polojasno až oblačno, od západu už v dopoledních hodinách čekejme postupně zataženo, během odpoledne se přidá slabý občasný déšť a teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do 14. června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčíně zachovaný.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásný den, dobrý den, příjemné páteční dopoledne, tak to vám krátce po 9. hodině už přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak možná jste toho také moc nenaspali, možná jste také sledovali utkání mistrovství světa ve fotbale v Mexiku, tak snad ta naše česká reprezentace zaboduje s jiným zahraničním celkem. My se ovšem budeme věnovat třeba i víkendovému dění, protože nás čeká řada zajímavých akcí, třeba pochod Hanče a Vrbaty, slavnosti Járy Cimrmana, ovšem s naším regionálním stopařem vás také budeme zvát na dřevařské sympózium. Ovšem ale za chvíli už se budeme bavit o zdravotních rizicích a prevenci. O zdravotních rizicích a prevenci se totiž před cestou do zahraničí informuje méně než desetina cestovatelů z Česka. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Co by měli lidé před cestou vědět a s kým se můžou poradit, tak o tom si povíme více už za okamžik. Tak ať se vám i dnes, v pátek 12. června, dobře daří a hezky poslouchá.

0: klidných vodách jsme pobyli s Pavlem Bobkem s písničkou Můj rodný dům v dopoledni pod ještěrem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už také balíte na dovolenou nebo alespoň plánujete dovolenou, ať už to zemsku nebo do zahraničí. Tak pokud plánujete dovolenou do zahraničí, už jste si zjišťovali, jaká vám tam hrozí zdravotní rizika a co si vzít sebou před cestou. To totiž udělá jen 7% cestovatelů z Česka. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos ze začátku června, kterého se zúčastnili více než 2000 respondentů. Detaily o tomhle průzkumu i praktické rady, na co před cestou nezapomenout, teď probereme společně s Janou Pavlíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak co by si tady měli lidé před cestou za hranice zjistit a jak se k těm informacím dostanou?
1: No tak měli by třeba vědět, na co si dát pozor z hlediska hygieny a jaké léky nebo jiné zdravotní pomůcky si vzít sebou. Pokračuje Jana Bricknerová z agentury Ipsos.
2: Typicky je to nějaké setkání s praktickým lékařem, kdy zjistíme nějaké informace o doporučených očkováních, případně se tam řeší bezpečnostní situace v té dané zemi, kam cestujeme, ale 4 z 5 vlastně těch absolventů předvýjezdového poradenství se na nic neptají aktivně, jenom přijímají prostě ty informace.
1: Každou pátou zahraniční cestu přitom lidé podle průzkumu podnikají do Afriky nebo do Asie, kde jsou ta zdravotní rizika vyšší a očkování je tam potřeba. Téměř polovina lidí, kteří pak poradenství využijí, se radí právě s praktickým lékařem, čtvrtina vyhledává centra cestovní medicíny, no a pětina lidí se pak poradí se svou cestovní kanceláří. Nejčastěji se pak lidé nechávají očkovat proti břišnímu tyfu, vzteklině nebo žloutence typu A.
0: A které zdravotní problémy lidi v zahraničí vlastně nejčastěji?
1: Tak nejčastěji jde o problémy se zažíváním, jako jsou třeba průjmy, následuje poštípání hmyzem, spálení od slunce, různé příznaky nachlazení nebo zvracení. A právě na tyto problémy bychom sebou měli mít alespoň ty základní léky, popisuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny v nemocnici Motol Milan Trojánek.
3: Na prvním místě ty léky na chronické obtíže a zdůrazňujeme právě léky na průjem, případně na ty respirační symptomy. Co se týká léčby průjmu diosmektid nebo adsorbencia, případně nehorečnatého průjmu loperamid, racekadotril a důležité jsou teda ty rehydratační roztoky.
1: Chybět by neměl také samozřejmě opalovací krém, repelent nebo přípravky na poštípání hmyzem. Milan Trojánek ale upozorňuje i na další chronická onemocnění.
3: My se třeba neuvědomujeme, když jedeme do Egypta v průběhu léta, že prostě ty klimatické podmínky jsou velmi náročné a třeba pacient, který má ischemickou chorobu srdeční nebo nějaké chronické onemocnění srdce a cév, tak může z tohoto mít poměrně zásadní problém.
1: Sebou bychom tedy podle Milana Trojánka měli mít i dost léků právě na naše dlouhodobé problémy, ideálně víc, kdybychom třeba řešili zrušený let nebo nějakou jinou nepředloženost, nepříjemnost.
0: V čem lidé při cestování nejčastěji chybují?
1: No tak nejčastější nešvar souvisí právě s průjmy, jak říká Jana Bricknerová z agentury Ipsos.
2: Zcela běžně pijeme nebalenou vodu a jíme lokální produkty. Třetina cyklistů jezdí bez helmy v cizině a každý pátý motocyklista v cizině je taky bez helmy.
1: No, oblíbené je také mazlení s různými pouličními zvířátky, která ovšem mohou přenášet třeba vzteklinu.
0: Říká Jana Pavlíčková, která nám přinesla důležité informace, hlavně pro ty z vás, naše posluchače, kteří míříte na dovolenou do zahraničí. Tak děkujeme za ně a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: to lásko, vážne, relí poslední.
1: Máme tady pátek 12. června a znamená to, že nás čeká malá ochutnávka pochoutkového roku. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a právě u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí, my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, jak už víte, nedělají je oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova, recept ze Zlaté příčky roku 2021, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením a zelí bude dělat místo bílého červené.
2: Ideální a dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
3: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu v lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
2: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
3: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
2: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
4: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masovat ze předu, protože když už potřebovat.
4: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa.
3: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
2: Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku.
3: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
2: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám Jaroslav Sapík. Jak se dělá, si můžete poslechnout už toto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn, který umí tančit mezi kapkami deště, zpívat jako déšť. Dopolední pod ještědem, tak jsme všichni rádi, že prší, že konečně pořádně namoklo, ale na víkend se chystá řada akcí, mimo jiné pochod na Královku, a tak bychom byli rádi, kdyby za toho deště moc nebylo. No a my vás zavedeme na jednu zajímavou akci. Pořadatelé určitě budou také rádi, že neprší.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Červen je totiž už 30 let měsícem setkání řezbářů na Dlaskově statku a letošní sympozium začalo včera 11. června a na statku už je slyšet nejen řezbářské nástroje, ale i smích a určitě to tam voní dřevem i přátelstvím. Takovou atmosféru se nenechal ujít i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Jaroslave, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Dolánek u Turnova, kde momentálně i trošičku prosvítá sluníčko. Zdravím vás ze sousedlosti Písmáka Dlaska, kde to opravdu voní dřevem a také zní smíchem a muzikou a také zvuky řezbářských nářadí, hlavně paliček a dlát, i když popravdě řečeno vlastně ta práce se teprve rozjíždí vlastně touto dobou. To víte, umělci, jak se včera viděli poprvé, tak trošku poseděli u muziky, povídali, možná i něco popili, někteří to potvrdili, no každopádně bylo tady veselo a veselo tady bude samozřejmě i dneska. U zrodu této krásné tradice stál roku 1996 řezbář Karel Hain a u počátku byli třeba Stanislav Pokorný, Václav Plichatý, František Penetraj, Martin Patřičný, Zdeněk Vilém nebo Míla Švec. A pak během let se přidávali další výrazné osobnosti jako Jan Viktora, Tomáš Dostál, Obo Sambo, Ivan Čmín, Miloš Šimek, Iveta Sácká, Honza Švadlenka a další. Já jsem dneska tady napočítal tak řekněme desítku řezbářů a řezbářek. Samozřejmě i v tomto oboru mají své místo ženy. Někteří přijíždějí pravidelně, jiní alespoň na chvíli zavítají, aby se tady pozdravili s přáteli a nasáli tu jedinou atmosféru. Letošní sympozium dnes pokračuje druhým dnem a mezi ty pravidelné účastníky tady v Dolánkách na Dlaskově statku určitě patří Václav Plechatý z Liberce. Dobrý den, Václave.
3: No, dobrý den.
2: Tak do čeho pak jste se dneska pustil?
3: No, dělám takový mělký relief. Jsou to takový, vlastně takový mladý děvčata a... No, je to takový trošku jiný relief, než normálně dělám, ale potřeboval jsem udělat takovou nějakou změnu, tak jsem si vymyslel prostě takový, jako je to pro děti víceméně.
2: Vidím tam vašeho oblíbeného klauna.
3: No, jedna klauni a pak tady jsou i medvíci a takový ty hračky plíšový, jakoby plíšový, pro to, co, s čím ty děti jako chodí a hrajou si.
2: A vzniká tady samozřejmě i spousta dalších krásných věcí a jak už možná trošku slyšíte, už to ťukání se tady začíná ozývat, a takže se můžete podívat třeba na to, jak se rodí, řekněme, lžičky. Teďka tady vidíme vedle sebe, pak jsou tady takové větší věci, jako pravděpodobně nějaké hudební nástroje. Dobrý den, co to bude, až to bude?
4: Bude takovej relief, tady budou housle dvě. A tady budou takové slunečnicové listy pod tím.
2: Zatím to vypadá velice zajímavě, už je to načrtnuté a částečně už je vyřezané. No, máme tady také paní řezbářku. Dobrý den, na čem vy letos pracujete?
5: No, letos se budu snažit do orla na empírový sloupkový hodiny.
2: O, tak to je taky smělý úkol. Také rozhodně. Myslím, že to je zajímavá věc, zajímavá práce a zajímavá inspirace, protože najdou se i tací, kteří se tady inspirují, pustí se do dřevořezbařiny a v dalších letech se pak stanou třeba pravidelnými účastníky. Tak neváhejte, přijeďte do Dolánek na Dlaskův statek, kde řezbářské sympozium dnes pokračuje do pozdějších odpoledních hodin a v 18 hodin tady vystoupí ještě kapela Bodlák. No a sympozium vyvrcholí zítra v sobotu. Takže zvu vás do Dolánek.
0: Mm-hmm. V průběhu našeho povídání nebo tvého povídání, Jaroslave, jsem se podívala na tu nádheru z těch předchozích ročníků a je to opravdu krása. Krása, krása. Moc děkujeme za pozvánku a ať se dílo daří a hlavně také přejeme dobré počasí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ně dali.
2: Indiana Jones.
3: Arche, krásný se.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachránit to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
4: Da, velikej Rusii.
2: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros.
5: Tady máš, Krejčíková.
2: Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
6: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
7: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
8: Třeba jste s ní špatně zacházel.
7: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Průtah Libercem čeká od pondělí 15. června omezení kvůli opravě mostu. Vláda Andreje Babiše z ANO chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. Fotbalová reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. A čekejme oblačno, je zataženo postupně přeháňky a teploty mezi 12 až 15 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Od pondělí 15. června bude uzavřen levý jízdní pás.

0: mu budou moci třídit odpad přímo u svých domů. Jak odpad správně třídit, si účastníci v městském parku sami vyzkouší, říká koordinátor akce Tomáš Lengál.
1: Napasují pytle, rukavice, obejdou si nějakou předem určenou trasu s jedním z našich dobrovolníků a ten odpad pozbírají a pak ho vysypou v parku na plachtu a my jim ho vlastně pomůžeme správně vytřídit, aby se to vlastně zažili, to správné vytřídění toho odpadu podle toho nového systému.
0: Dopolední program je pro frýdlantské školy od 14 do 17 hodin se může zapojit veřejnost. Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě jich je přes 40 a ve většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady obyvil techniku, kterého město na jaře objednalo kompletní revizi, říká uvolněná radní Nela Cimortérová z hnutí ANO.
2: A na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících a na základě toho teďka probíhají ty opravy, všechno by mělo být hotovo do 15.6.
0: Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2. Počasí. A je polojasno až oblačno, od západu už v dopoledních hodinách se zatáhne a během odpoledne se přidá slabý občasný déšť. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A zdržení až 10 minut máme hlášené na silnici první třídy číslo 35 u Pateřic na směru na Turunov. Došlo tam k dopravní nehodě, neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, dopoledne pod Ještědem s pátečním datem 12. června pokračuje a zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Dnes naposledy si krátce před 10:30 připomeneme Dvořákův festival. Letos se koná už po 70. a jeho kořeny vznikly na zámku Sichrov, kam Antonín Dvořák rád zajížděl. Podrobnosti o jeho vzniku, nebo tedy o jeho pobytu, uslyšíte v této hodině. A také vás budeme zvát do Jablonce nad Nisou. Toto město se totiž stane dějištěm premiérového ročníku Rodinády. To a ještě více vás čeká v příštích minutách, tak si je společně s námi hezky užijte.

0: Příjemných 5 minut jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec strávili s Václavem Neckářem, tak doufám, že písnička vám udělala radost, že jste se možná také ve vzpomínkách vrátili o několik desítek let zpátky. My se ovšem teď podíváme dopředu na sobotu 13. června, protože Jablonec nad Nisou se v sobotu 13. června stane dějištěm premiérového ročníku Rodinády, nového rodinného festivalu, a Rodinádu pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř ve spolupráci s kulturou Jablonec, parlamentem mládeže města Jablonec nad Nisou a za finanční podpory města. A právě o novém festivalu budeme už mluvit s jabloneckou náměstkyní primátora pro oblast humanitní Janou Hamplovou, kterou vítám po telefonních linkách ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: V Jablonci se tady chystá první ročník Rodinády. Co je vlastně cílem této nové akce?
1: Rodináda, ta vznikla jako rodinný festival, jak jste správně řekla, který propojuje zábavu, sport, kulturu i společné zážitky. Chceme nabídnout prostor, kde se potkají děti, rodiče, prarodiče, přátelé a společně stráví příjemný den. Věříme, že podobné akce posilují sousedské vztahy a komunitní život ve městě, a naším cílem je založit novou tradici, ke které se budou Jablonečané každoročně rádi vracet. A ještě bych ráda podotkla, že jsme vlastně pro to místo, pro Rodinádu hledali takové, které můžeme oživit a které přinese nový rozměr toho, jak se některé kulturní a společenské akce mohou pořádat.
0: Mm-hmm. Já si zkouším tak představit, jak to celé bude probíhat, na co se tedy budou moci návštěvníci během Rodinády těšit.
1: Program je opravdu velmi bohatý, připravili jsme jej pro všechny generace. Děti čekají sportovní a kreativní aktivity, samozřejmě skákací atrakce, soutěže nebo možnost vyzkoušet si řízení bagru. Rodiny si mohou zapojit do společných závodů, který se jmenuje vlastně Nezávod. Navštívit mohou trhy s lokálními výrobky, ochutnat nabídku food festivalu nebo si užít kulturní vystoupení, které bude probíhat po celý den. No a připravené budou také samozřejmě odpočinkové zóny pro chvíle relaxace.
0: Festival tedy ovlivní i dopravu v okolí přehrady. Co by tedy měli návštěvníci vědět?
1: Kvůli bezpečnému průběhu akce uzavřeme v sobotu 13. června čas Palackého ulice. Bude to od Rígrovy ulice, tedy od světelné křižovatky, až ke kruhovému objezdu ve Mšeně. Uzavírka potrvá jenom na nezbytnou dobu, tedy na přípravu, úklid a hlavně na samotnou akci, a to od 8 do 21 hodin. No a doporučujeme všem, aby využili parkování v centru města, přišli k přehradě pěšky nebo využili městskou hromadnou dopravu. Jenom ještě upozorňuji, že změny se samozřejmě dotknou i autobusových linek, a proto je dobré sledovat aktuální dopravní situaci a informaci. A samozřejmě Rodina nabídne celodenní program, který věřím, že za menší dopravní omezení určitě stojí.
0: Na Rodinádu, která se koná v Jablonci nad Nisou, nás zvala náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová. Děkujeme za pozvánku, ať se vše vydaří a příští rok určitě bude pokračování.
1: Moc krát děkujeme, na všechny se těšíme a věříme, že budeme mít i krásné počasí a že Jablonečáci a hlavně Mšeňáci, kteří bydlí v okolí, tak na akci zavítají a že se jim bude líbit.
0: Tak, děkujeme a třeba se to stane už tradicí. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Doufáme to. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pátečním dopoledni pod Ještědem se už budeme věnovat našemu seriálu týdne. Železný Brod, Jablonec nad Nisou, Semily a samozřejmě Sychrov. Tam všude se odehraje letošní 70. ročník Dvořákova festivalu. A nejen tam. Za dobu svého trvání se rozšířil do 8 krajů a 70 českých měst, kde se až do 8. září odehraje přes 88 koncertů. Všechno ale začalo právě na zámku Sychrov, který se stal pro Antonína Dvořáka zdrojem inspirace. Právě o tom si s kastelánem zámku Sychrov a ředitelem územní památkové péče Milošem Kadlecem povídala redaktorka Jana Švecová.
1: Sedíme v místnosti, kde možná pobýval sám Antonín Dvořák.
2: Ne možná, ale určitě. My jsme vlastně v bývalé správní budově.
1: Dokonce přímo v bytě někdejšího správce a Dvořákova velkého přítele Aloise Goebbela, který sem skladatele přivedl. V kterých letech to bylo?
2: V letech 1877 až 1896 a byl tady celkem 9krát. On měl tady vytipovaný i domek, který chtěl přímo zakoupit nad nově vybudovaným viaduktem, který vlastně byl součástí Liberecko-Pardubické železnice.
1: No já se nedivím, protože Antonín Dvořák byl velký milovník železnice obecně.
2: Je to přesně tak, humoreska, že jo, vzpomeňme.
1: Ta humoreska sice nevznikla, jak jste mi říkal, tady na Sychrově, ale celá řada dalších známých skladeb ano.
2: To nádherné prostředí ho inspirovalo k tomu, že tady na Sychrově vznikla velká řada děl, které inspiroval nejenom zámecký park, ale zámecká kaple, protože vlastně Alois Goebbel vzpomínal, že první kroky ráno vedli Antonína Dvořáka do zámecké kaple. Napsal spoustu skladeb sakrálního charakteru, například Ave Maris Stella, O Sanctissima, Hymnus k nejsvětější trojici, a ty měli svoji premiéru právě v zámecké kapli. No ale kromě toho právě třeba park ho inspiroval i k tomu, že tady napsal část své opery Dimitri anebo houslový koncert a mol opus 53.
1: Vy tady často pořádáte koncerty, teď nedávno vlastně u příležitosti Dvořákova festivalu. Chystá se ještě třeba během sezóny nějaké jeho dílo?
2: Vlastně my tady Antonína Dvořáka vzpomínáme od roku 1951, kdy na tuto správní budovu byla umístěna deska, která právě připomíná pobyty Antonína Dvořáka. Tak od té doby se tady koná hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov.
1: Takže vlastně celý ten Dvořákův festival vzal kořeny právě tady.
2: Ano, vzal kořeny tady na Sychrově a mám radost, že díky spolupráci s Ministerstvem kultury se tady začíná pravidelně konat Antonín Dvořák mladým.
1: Samotný koncert k Dvořákovou festivalu už má Sychrov za sebou, ale zámek pod vaším vedením je známý bohatou nabídkou hudebních pořadů od klasiky až po muzikály. Už příští víkend tady vystoupí třeba Prague Cello Quartet a chystá se také souboj klavíru v podání Ondřeje Brouska a Ondřeje Gregora Brzobohatého.
2: Třeba i tam určitě ta inspirace Dvořákem se bude objevovat.
0: A touto pozvánkou na mimořádný koncert končí nejen rozhovor s Milošem Kadlecem, kastelánem zámku Sychrov a ředitelem územní památkové správy, ale i seriál týdne, který pro vás připravuje Český rozhlas Liberec. A v dalším týdnu už pro vás chystáme nový seriál. Tématem bude tentokrát kulaté výročí, které slaví naše stanice. Slavíme totiž 10 let samostatného vysílání z Liberce.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: V dopoledni pod ještěnem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už nemůže chybět v tomto pravidelném čase setkání se spotřebitelským rádcem Josefem Černým. Co dnes budeme řešit? Tak v našem servisu se často opakuje dotaz na reklamaci zboží, které se skládá z více částí. Další podobný e-mail dostal právě spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Aleš koupil sestavu akumulátor plus nabíječka. Na faktuře byly položky rozepsány samostatně s cenami a vše bylo v jednom kufru. Nyní reklamoval poruchu pily. Bylo mu divné, že chtěli jenom tuto položku, takže by rád věděl, jak se má správně reklamovat sestava několika položek, když se vada projevila jenom u jedné. Pane posluchači, podle vašeho popisu se nejedná o sadu, ale o 3 samostatné výrobky, kde kufr slouží pouze jako společný obal. Prodejce vychází zřejmě z toho, že dnes můžete koupit samostatnou pilku bez baterie, stejně jako koupíte samostatně baterii nebo nabíječku. Ta potom může být společná jak pro akupilku, vatačku nebo sekačku a tak dále, pokud budete kupovat stále stejnou firmu. Prodejce tedy postupoval správně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máme pátek 12. června, před námi je další červnový víkend. Také hledáte inspiraci, co dobrého si připravit? Tak v receptech našich babiček se dnes budeme věnovat zkapalnění, ale ne na pálenku, ale na mošty a šťávy. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření přidají i praktický návod na získání moštu horkou cestou.
1: Nedávno jsme si tu vypravovali o ledových nápojích, do kterých se přidávaly šťávy nebo sirupy. Dnes si připomeneme knihu, podle které se ovocné šťávy připravovaly doma.
2: Má název Tekuté ovoce, praktický návod, kterak jakostně vyráběti přírodní ovocné mošty lihuprosté v malovýrobě a v domácnosti. Knihu napsal profesor Zemského pomologického ústavu inženýr dr. Václav Kác s předmluvou profesora doktora Cančíka, přednosty hygienického ústavu Karlovy univerzity v Praze. V roce 1938 ji vydalo nakladatelství Novina. Její autor patřil mezi významné české odborníky na ovocnářství, konzervaci a domácí zpracování plodin. Napsal celou řadu publikací, třeba o způsobech uchovávání ovoce nebo o zahradnictví. Jeho Tekuté ovoce je mezi odborníky i laiky dodnes považováno za velmi zajímavou ukázku české odborné literatury z první poloviny 20. století, kdy bylo domácí zpracování ovoce důležitou a běžnou činností v každé domácnosti. Velmi praktická příručka byla určena pro malé moštárny a hlavně pro domácnosti. Najdeme v ní podrobné návody na přípravu nápojů. Autor zde popisuje, jak vybírat vhodné ovoce, jak správně lisovat mošt, jak čistit a filtrovat šťávy, jak zabránit kažení, jak sterilovat a skladovat lahve, jaké existují vady moštu a jak dosáhnout kvalitního tekutého ovoce bez alkoholu a chemických konzervantů.
1: Recept v této knize bohužel nenajdeme, tak přidáme jeden od cukráře Jiny z Turnova. Získání moštu teplou cestou pařením ovoce.
2: Na dno speciálního hlubokého hrnce dáme třínožku, na ní postavíme kastrolek, na dno nalijeme asi 10 cm vody. Přes hrnec položíme čisté plátno, ze kterého uděláme vak. Nad ním uděláme vak z organdínového plátna, na který dáme 2 až 3 kila ovoce a podle potřeby prosypeme cukrem, například u rybízu, který je kyselý. Plátna v hrnci připevníme motouzem. Hrnec pak přikryjeme dobrou poklicí. Vodu v hrnci uvedeme do varu a ovoce párou vzniklou z vody paříme asi půl hodiny. Párou uvolněná šťáva z ovoce propadává přes plátna do postaveného kastrolu. Pak ji zahorka plníme do čistých, vyvařených lahví. Lahve hned po naplnění uzavřeme novými ve vodě vyvařenými korkovými zátkami, které nad hrdlem uřízneme a zalijeme parafínem ze svíčky nebo voskem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Divokej byl malování a 4 minuty před 11. hodinou. V 11 hodin už zprávy s Lídou Jeroutovou a po 11. hodině už přivítáme hosta. Dnešním hostem bude primátor města Liberce Jaroslav Zámečník z SLK. No, budeme si povídat nejenom o rekonstrukci libereckého bazénu, o rekonstrukci tržního náměstí či revitalizaci okolí přehrady Harcov.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Silničaři dnes čistí vozovku v Liberci v Husově ulici. Liberecké transfuzní stanici meziročně ubývají dárci. Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl o necelých 20 tisíc. A odpoledne čekejme oblačné až zatažené, postupně se přidají přehánky a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. V Liberecké Husově ulici dnes silničáři čistí vozovku ve směru od centra. Kvůli zaparkovaným autům nebylo možné minulý týden uklidit část silnice v opačném směru. Město proto řidiči žádá, aby respektovali zákaz parkování. Tentokrát je v pohotovosti i odtahová služba, říká vedoucí odboru krajské správy silnic Petr Čech.
4: Krajská správa po zkušenosti z minulého týdne již požádala o součinnost o stahovou službu, takže případně špatně parkující vozidla budou odstažena.
2: Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve. I když jich má v evidenci okolo 6 tisíc, ročně z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku 18 až 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce přilákat

0: je schopnost zajíždět jednotlivá kola v co nejpodobnějších časech. Právě tento formát přitahuje majitele historických motocyklů i fanoušky motoristické historie. V Česku bývá obyvatel za první čtvrtletí letošního roku, jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí je ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem, zároveň byl také větší počet těch, kdo se ze země odstěhovali do zahraničí, než nově příchozích.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji je polojasno až oblačno, od západu čekejme postupně zataženo a přidá se slabý občasný déšť. Odpolední teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, rostulové podmínky jsou hlášeny na odpoledne dobré až velmi dobré a bio je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Levý jízdní pruh kvůli práci na silnici, uzavřen v ulici Ludvíkovská v Novém Městě pod Smrkem. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Stále příjemné a dobře naladěné páteční dopoledne pod ještědem, teď už krátce po 11. hodině, to vám přeje Iveta Kalátová. Tak za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem. Dnes to bude primátor města Liberce Jaroslav Zámečník z SLK. Téma, co hýbe Libercem, tak budeme probírat výsledky architektonické soutěže na výstavbu nového libereckého terminálu, který propojí autobusové a vlakové nádraží, rekonstrukce městského plaveckého bazénu, tak také se dotkneme revitalizace okolí opravené Harcovské přehrady Tržního náměstí, ale řeč bude také o plánech nových parkovacích míst na sídlištích. To jsou témata, kterých se dotkneme už za okamžik. Jste zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Máme svůj den pátek s datem 12. června, je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem a jak jsem slíbila, jsem ráda, že u nás můžu přivítat hosta, kterým je dnes primátor města Liberce Jaroslav Zámečník z SLK. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká byla cesta k nám do Modré ulice?
1: No, přes město Liberec přiznám ucpaná, protože my máme teďka uzavřenou Vítěznou ulici, kterou dokončujeme a projevuje se to.
0: No, je to někdy složité, zejména v odpolední dopravní špičce. My jsme si před malou chvíli ještě povídali o náplavce, která už z části získala krásnou, dobrou, hezkou podobu. To měla na starosti Liberecký kraj. Vy se teď ujímáte druhé části.
1: Ano, kdo sleduje trochu dění v centru Liberce, tak ví, že se nám podařilo to dolní centrum poměrně krásně zrevitalizovat. Bylo to zejména díky investicím Libereckého kraje, který zde má sídlo. Vznikla tady náplavka, ale když se říká náplavka, oni to jsou vlastně protipovodňové opatření, aby se Nisa jednou, až přijde velká voda, v dolním centru nevylila a nezpůsobila škody. No a nám se podařilo vlastně tyto protipovodňové opatření udělat i architektonicky hezky, že to jsou pěkné pobytové plochy. Přijďte se podívat, kdo to nezná.
0: Kdy se do toho pustíte?
1: Ta naše druhá část je kolem takzvané chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, to je ten Čolcův dům a pak ten protilehlý park. Už máme dodavatele vybraného a ten by měl nastoupit v průběhu léta.
0: Nevíte, ty parkovací místa ta tam zůstanou, nebo to asi...
1: Dneska ty parkovací místa nebudou tam, kde jsou, ale budou na jiných místech podél toho nového parku, který zrenovujeme. To znamená, počet parkovacích míst bude přibližně stejný.
0: My se teď podíváme do jiné části Liberce, navštívíme Liberecký zámek, vy chystáte rekonstrukci, co všecko to bude obnášet, ale hlavně v jaké fázi se to teď všechno nachází?
1: Tak děkuju za otázku. Zas připomenu, Liberecký zámek, který je 400 let tady v Liberci, Redernového začali stavět, nikdy nebyl ve vlastnictví města a nám se povedlo zhruba před 3 roky ho za 81 milionů koupit. Ještě před 10 lety nabídka byla za 100. Tak to jenom tak na okraj. My máme do budoucna vizi a plán, že v té jedné části bude sídlo Anifilmu, festivalu, který tady je každý rok v květnu a bude zde i stálá expozice vzniku animovaného filmu a další kolem toho navázané věci. No a ta druhá část, taková ta červeno-bílá Redernovská, tomu říkáme, tak tam máme tu představu, že by to mohlo být rozšíření základní umělecké školy. My dneska máme asi 900 dětí na Zušce, ale dalších asi 200-300 dětí se musí odmítat. No a sem bychom mohli přemístit ty výtvarné obory. Třeba by se mohli s tím animofilmem dát dohromady a mohli by u nás vznikat noví tvůrci animovaných filmů. To by bylo krása.
0: To zní tady velice hezky. No, pravdou je, že Liberecká Zuška, co by budova, je opravdu obrovská, je to nádherná stavba, ale jak se zdá, tak nestačí, praská ve švech.
1: Ano.
0: No, my se teď přesuneme k Libereckému bazénu. Kdo jezdí často Tržním náměstím, tak si všímá, že jsou tam veliké změny. Vy jste nedávno navštívil Liberecký bazén. V jaké je to teď fázi?
1: Ano, já jsem úplně nadšený, když vidím, jak vevnitř ta stavba jde dopředu a jak se vlastně z toho starého bazénu vevnitř stává ten nejmodernější bazén, který podle mě v České republice vznikne. My jsme teďka zhruba v polovině té stavby. Já už jsem některé místa viděl, kde už třeba vznikají i podlahové topení, nebo už tam jsou vevnitř omítky a brzo se bude už kachličkovat. No a co mě těší je, že například se vrátíme i k tomu architektonickému provedení, který tam byl před 40 lety panem architektem Liberečákem Švancarem vymyslen. No například tam obnovíme i ty krásné skleněné mozaiky, ty červené, takže ten bazén bude modro-bílo-červený. To bude něco úžasného.
0: Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je primátor města Liberec Jaroslav Zámečník z SLK.

0: Dodatečním hostem Českého rozhlasu Liberec je i nadále primátor města Liberec Jaroslav Zámečník z SLK. Ještě se vrátíme do bazénu, protože bychom si možná mohli ještě říci, kolik tato kompletní rekonstrukce stojí, kolik si to vyžádá peněz.
1: Tak znovu jenom připomenu, že už asi rok a něco rekonstruujeme náš liberecký bazén. Je to 50 plus 25, takže máme vlastně dva bazény v jednom. Ještě budeme rok stavět, to znamená obnovu toho plavání a té činnosti odhaduji zhruba na podzim příštího roku. A celkem stavba bude stát zhruba v tuhle chvíli, je to 800 milionů korun. DPH tam máme už domluvený, že platit město nebude muset, protože to bude mít pro ekonomickou budoucí činnost a promítne se to do těch vstupenek. Myslím si, že ta cena kolikrát je kritizovaná, že to je hodně drahý, ale myslím si, že ta cena je odpovídající tomu, že dostali jsme 6 nabídek a vlastně jsme vzali opravdu tehdy tu nejlevnější 750 milionů korun. Těch 50 teďka jsou takzvané vícepráce, co tam postupně přibývá, když to odhalujeme. Jsme zjistili, že třeba spoustě základy jsou špatný, musí se sanovat základy a tak dále, jak už to bývá při starých stavbách. Ale jak jsem už prvé podotkl, já jsem z té stavby nadšený. Architektonicky to bude něco perfektního a až tam budou lidi chodit, tak vlastně ty škarohlídi, ty podle mě zmizej a už bude jenom to hezký.
0: No, škarohlídi se vyskytly i v proměně Tržního náměstí. Možná tomu bychom se teď mohli v příštích minutách věnovat, protože proměna Tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze. Tak vyslibujete bezpečnější dopravu, nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici upozorňují na vysoké náklady i zásah do historické podoby náměstí. Co na to říkáte, na tuto kritiku?
1: Dobrá, když si připomeneme Tržní náměstí, ano, jedno z nejhistoričtějších náměstí, byly tam kdysi trhy, pak tam byly před 100 lety různý cirkusy, kde kdo už se nepamatuje vlastně, co tam všechno mohlo být, ale ještě před 50 lety, já jsem bydlel u lázní tehdy jako kluk, tam jsem se narodil, tak si pamatuju to Tržní náměstí, že vypadalo jinak než dneska. Nebylo tam veprostřed takový park s navýšením, to vlastně byla zbytková zemina, která tehdy po stavbě bazénu byla, no a nějak se vytvořili, ten zbytek udělal takový násyp a na tom se udělal takový pseudoparčík, ale budiž, sloužilo to dobře. My se chceme vrátit k té původní podobě, to znamená, aby byl to Tržní náměstí plynule se svažovalo, aby bylo průhledné, aby tam byly stromy, ale Tržní náměstí není jen o parku. Celkem 80% výdajů, které jsme si odsouhlasili a vysoutěžili, jde do komunikací okolo. Do parkovacích ploch, do opravy komunikací chodníků, do nového veřejného osvětlení, do vsakovacích nádob, tak jak dneska musíme třeba ty stromy vlastně zásobovat dešťovou vodou ze vsakování. To znamená, tohle všechno jsou náklady. A když to úplně řeknu to hlavní, my tady budujeme už několik let městský okruh, aby se město neucpávalo. Já jsem vprve říkal a přiznal jsem se, že mě sem dojelo trvat kvůli ucpanému městu. No a vlastně nová pastýřská, která nás stala asi 80 milionů korun, prostě bez rekonstrukce té části Tržního náměstí, kde ta komunikace je, prostě by nefungoval. Takže slibujeme si, a nevěřil jsem původně tomu, já jsem tomu fakt nevěřil, že až dobudujeme to Tržní náměstí tak, jak to máme naprojektované, tak se uleví dokonce i šelďáku a ucpaným komunikacím kolem radnice v tom centru města. Takže takhle to vidím já.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jakou proměnou prochází město pod Ještědem Liberec, tak o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je primátor města Liberec Jaroslav Zámečník. Já bych ještě zůstala na tržním náměstí, protože by mě docela zajímalo, jak to tam bude teda vypadat s dopravou. Tam bude nějaká snížená rychlost, MHD tam bude moci projíždět.
1: Ano, tak vracíme se k tržnímu náměstí. Já jsem vprvé podotýkal, že máme městský okruh v územním plánu a snažíme se v podstatě usnadnit dopravu v centru města. Takže ten městský okruh je prostě nezbytnou součástí. Tržní náměstí leží na tomto městském okruhu, takže do budoucna nás čeká i změna prostě návyků. Víc dopravy se převede právě po Nové Pastýřské, po Tržním náměstí a bude směřovat pod Dolní kasárna do ulice Vítězná. No a tohle nám všechno umožní odlehčit centrum okolí Šeldovo náměstí, okolí radnice. No a předpokládáme taky, že i méně aut bude jezdit po Rumiancevově, to je ta dnešní od radnice k bazénu, tam bude méně aut a proto si můžeme dovolit před bazén potom dát takzvanou sdílenou zónu s dvacítkou. I ta dvacítka trošku odradí ty, kteří chtějí profrčet městem rychle, pojedou prostě po okruhu, no a tam už pojedou po té Rumiancevově jenom rezidenti, kteří nezbytně potřebují do toho. Takže bude to dobrý pro bezpečnost, bude to dobrý pro snížení zatížení centra města a i parkovací místa a bude to dobrý pro rezidenty, že jim nebude jezdit v okolí tolik aut.
0: Ubydou parkovací místa, to zase je pravda.
1: Tohle je jedna z věcí, která mě třeba mrzí, ale prostě vždycky je něco za něco. Takže rezidentům počet aut a parkovacích míst zůstane. Na ně samozřejmě myslíme v první řadě. No a pro návštěvníky bazénu v podstatě hledáme další parkovací místa v okolí. Vzniklo, připomínám, nedávno parkoviště 140 míst na Pastýřské ulici, pak vznikly nové parkovací místa podél Pastýřské ulice. No a ještě budeme jednat dál s Albertem, kde dneska stojí vedle bazénu. Tam je parkoviště s 200 místy, kde se dá parkovat tuším od 8 od rána do 9 do večera. To si myslím, že je dobrá, je to za peníze, ale to je dobrá šance, kde se třeba dá zaparkovat v tom budoucím, třeba při tom budoucím používání bazénu a parkování.
0: Mm-hmm. No, co zmizí, o tom víceméně už jsme se také bavili, to je zastávka autobusová MHD, to tam nebude?
1: Ano, místní občané, co tam bydlí, si stěžují, že se tam často uchylují bezdomovci. My chceme v tuto chvíli udělat tu zastávku autobusovou v podstatě bez přístřešku, tak aby tam prostě přijel autobus a mohli hnedka odjet a ty přístřešky, aby prostě nevyvolávaly nějakou možnost třeba úkrytu, úschovy a podobně, aby to veřejné prostranství, které chce mít prvotřídní, tak prostě i na tuhle stránku prostě přemýšlíme. Mm-hmm. Ale tahle zastávka, ta ikonická, budeme hledat pro ní uplatnění jinde.
0: Mm-hmm. Bude to tam bezbariérové, což jsem z té studie vyčetla?
1: Ano, rádi bychom, aby třeba děti, návštěvníci přímo z toho bazénu krásného nového přešli po sdílené zóně, kde budou žulové kostičky a přešli přímo do toho parku a na konci toho parku bude dokonce kiosek s veřejnými toaletami. Rádi bychom ještě před bazén umístili nějaké exkluzivní umělecké dílo ze skla, nějaké hodiny, něco jako inspirací je Vratislavice pro nás, už jsme jednali i s Preciozou, uvidíme, jak se to vyvine, ale to chci nechat jako překvapení. Mm.
0: No, pane primátore, jestli dovolíte, už máme tady málo času v tomto vstupu, ale stejně mě to nedá, veřejná WC Liberec, co takzvané metro na Soukeném náměstí, bude se s tím něco dít?
1: Byl jsem tam, přemýšleli jsme o tom, asi za 40 milionů by se to muselo celé prostě vyhrabat, vybagrovat, vystavit vlastně v podzemí nové s výtahem. Je to velký náklad, který prostě můžeme o něm snít, ale zatím ho musíme nechat do budoucna, třeba až bude mít Liberec víc peněz.

0: Tržní náměstí v Liberci teď opustíme v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naším hostem, kterým je primátor města Liberec Jaroslav Zámečník, a teď už nás čeká cesta k přehradě Harcov, tak promenádní cesta by měla být kompletně hotová někdy na přelomu září a října. Jak to vidíte?
1: Doufám, že to tak bude, a když ne celá, tak aspoň ta část od hráze po tu sluneční louku, kde se lidi rádi koupou. Rádi bychom, aby ještě letos stihli koupání, protože přehrada byla 3 roky uzavřená, stát financoval 500 milionů korun do její rekonstrukce, za což jsem rád. Stát sem dává málo investic, takže za tuhle jsem velmi rád, že aspoň se něco tady podařilo. No a doufejme, že na konci tohohle roku budeme moci se projít po té promenádní cestě.
0: No právě ten delší čas zabere úprava promenádní cesty do Bílého mlýna. To bude.
1: Ano, bude tam, na konci tam bude krásná lávka u Bílého mlýna, bude tam nové osvětlení, nové zábradlí, osazeny nové stromy, sluneční louka bude předělaná, spousta sportovišť, myslím se, že se to lidem bude líbit.
0: No a bude tam také i náhon, aby se převedl Harcovský potok do náhonu?
1: My jsme ho museli z větší části zasypat, protože už ho nešlo obnovit, tam už byly prorostlé kořeny, dost nás stojí i ochrana stromů. Opozice nás kritizovala, že tam chceme pokácet stromy, takže jsme vyvinuli maximální úsilí. Nestálo to málo, asi 10 milionů korun. Navíc jsme museli přidat do ochrany stromů a z části bude i náhon vidět.
0: Mm-hmm. Přesuneme se teď k pavilonu, k Technikově pavilonu. V jaké té je fázi? Trochu se to opozdilo?
1: Ano, snažíme se prostě ty ikonická místa města Liberce zachraňovat. Do toho patří i bývalé kasino v LVT, jak ho mnozí víc znají než Technikův pavilon. Byla to tehdy navržena dřevostavba asi před 50 lety, nebo 60 lety dokonce. My se snažíme tu dřevostavbu zachránit. Znova vznikne dřevostavba. Bude tam asi 5 let minimálně informační centrum města Liberce. No a pak po 5 letech se rozhodne, co dál, jestli to třeba obnovíme jako restauraci, nebo je to všechno před náma, budou moc i občané do toho mluvit.
0: Mm-hmm. Naskok ještě se podíváme ke kinu, do kina Varšava. Jak tam to vypadá?
1: Zase krásné místo města Liberce, jako kluk jsem tam chodil do kina. Máme to téměř hotovo, nebylo to levné, 60 milionů korun, ale kino Varšava bude úplně z brusu nové, krásné v tom retro stylu, tak jak Art Deco bylo kdysi postaveno, a budeme hledat nyní nájemce. Doufejme, že to bude ten, na kterého myslím a který tam provozoval to kino a zachraňoval ho, a že se takhle všichni společně sejdeme při nějakým prvním promítání.
0: Mm-hmm. No, teď přeskočíme téma a budeme se ještě bavit na téma parkovací místa na libereckých sídlištích. To je taková velká bolístka města.
1: Ano, já sám jsem asi 30 let vyrůstal na sídlišti Broumovská, ale to sídliště před 30 lety a dneska v počtu aut je něco úplně jiného. Tehdy v těch 80. letech prostě ty parkoviště byla poloprázdná, dneska už jsou přeplněná. A prostě nevím, jak dál snad budovat parkovací domy, protože jakmile chceme zabrat kus trávy pro jedno auto, tak se najdou odpůrci, kteří chtějí radši trávu než parkoviště. No a i naopak.
0: Mm-hmm. No, ještě bychom se mohli zmínit o změně stanoviště taxislužby v centru města. Co vlastně bylo hlavním důvodem, protože ona vznikla také petice na záchranu těchto míst. Tisíce lidí to podepsali.
1: Ano, my se snažíme najít prostě veškeré způsoby, jak zlepšit bezpečnost a pocit bezpečí lidí. A mezi to patří i takový ten pocit průhlednosti, pocit toho, že tam nejsou zákoutí tmavá podobně. Takže nejdřív jsme přistoupili, že jsme ořezávali stromy, dělali jsme takový ty průsvity, pak jsme dávali pryč kiosky, si možná někdo vzpomene, i ze Soukeného náměstí. No a v podstatě v jednu chvíli museli přijít na řadu i další věci, jako taxiky, prostě dát na jiná místa. No a ještě před náma je například takové ty ošklivé betonové sezení, které tam jsou, tak je nahradit něčím vzdušnějším, průhlednějším. A myslím si, že už dneska ty lidi, kteří tam chodí, oceňují, že ty taxiky tam nejsou, protože najednou se to zaplnilo lidma. Místo aut tam chodí lidi a mně se to líbí. Omlouvám se taxikářům, myslím, že jsme se dohodli a že ty nová místa postupně časem se s nimi smíří.
0: Dobře, už máme hodně málo času. Rozhodně ještě bychom se lehce mohli dotknout architektonické soutěže na přestupní terminál v Liberci, myslím tím tady nahoře, železnice, autobusová doprava. Jaké to je teď fázi?
1: Ano, třeba Turnov, Semily mají nová nádraží, čeká to i město Liberec, na dalších 150 let najít řešení. Byla architektonická soutěž, my jsme se zúčastnili také financemi. Nakonec Správa železnic vybrala OV architekty, shodou okolností ty samé, kteří navrhli naše tržní náměstí. No a doufejme, že dalších teďka několik let se bude projektovat, plánovat, připravovat peníze a že se třeba do 5 nebo 10 let začne stavět.
0: Samozřejmě tohle je téma na další čas, ale i tak jsem ráda za tyto informace. Naším dnešním hostem byl primátor města Liberec Jaroslav Zámečník z SLK. Díky za váš čas a ať se všecko vydaří a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
1: Nikdy naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Pondělí po 11. hodině také přivítáme hosta. Hostem bude herečka, režisérka, pedagožka Magdaléna Bartoňová a bude to téma Když divadlo léčí. Interaktivní představení, které učí děti pracovat s negativními emocemi, vytvořilo pro mateřské školy Kočovné loutkové divadlo Puk z Vysokého nad Jizerou na Semilsku. Tak v čem spočívají léčivé pohádky, tak nejenom o tom si budeme povídat v pondělí po 11. hodině. Tak nezapomeňte poslouchat Český rozhlas Liberec.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pražské rady.
1: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávicím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání, a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dopoledne pod ještědem s pátečním datem 12. června ještě stále pokračujem. No a představte si, že narozeniny by dnes slavil světově uznávaný český výtvarník Adolf Born, který se narodil 12. června roku 1930 v Českých Velenicích. Bohužel už není mezi námi, zemřel v roce 2016. Jeho dílo je ale známé dodnes a několik generací dětí například vyrůstalo s jeho knižními ilustracemi, třeba těch od Miloše Macourka o opici Žovce nebo o kamarádech 3B a kouzelném sluchátku Mach a Šebestová. A samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na stejnomenný večerníček z let 1976 až 1983, který neopakovatelným způsobem načetl Petr Nárožný. A právě tomu teď dáváme slovo i my.
1: Šlo se na to a oni přišli a řekli, helejte se, přečtěte to, co nejrychleji umíte. Nabarvěte si ty figurky, jak by tak mohli asi mluvit hlasem, a přečtěte to, co nejrychleji. Já jsem to přečet, oni přišli a říkali, výborný, ale je to o minutu a půl delší. Zkraťte to, já pám, to nejde. On říkal, ale dá, to. Až to pojedeme po osmí, to uvidíte, jak to půjde. Máte tohle zatuhlý, to se uvolní všechno a uvidíte. Pak jsem to přečet. Podrývu jsem byl opravdu zlitý potem v té kabince u toho mikrofonu s tím textem. Žádný seriál natočený ještě nebyl. Já jsem viděl jenom namalovaný postavičky na kartónech takových od Ary Borna. No a po třetí, po čtvrtý jsem to prostě dorazil, tak vám díky poděkovali a pro mě byla práce hotová a oni to 3-4 měsíce malovali. Takhle se to dělalo, obráceně, žádný seriál nebyl natočený, točil se vlastně na můj hlas, se animovalo, protože jinak by to asi nebylo stihnutelný, i když znám jednoho člověka, který by to udělal ještě o minutu kratší, a to je Olda Kaiser. Ten nejenže perfektně artikuluje a vyslovuje, že mu je rozumět každý slovo, on mluví velice čistě a navíc má teda tady ten, jak říkají Němci, Mundwerk, ten má dokonalý. On byl zoufalý ze mě, když jsme točili nepovedenou komedii, já nejsem já a my se vyměníme a on namlouval mě a já jeho. On říkal, ty máš tak línou hubu, čeče, já po každém slově bych si mohl vzít dovolenou. Takže má to i svá takové zákulisí, no. Mach a Šebestová je určitě na něm vyrostly možná dvě generace. Já si myslím, že celé kouzlo je v tom Macourkovi, jak to napsal, protože je tam školní humor. Už ten začátek, že si školáci, takovýhle prckové v první třídě, říkají příjmení maje pro dospělí strandovní, že jo. Přibyl mě kop prostě a Pospíšil vás vracela a takovýhle, že si říkají ty mrňousové, když vylezou ze školy prostě. A potom myslím si ten Jaroslav Doubrava, který je vlastně zapomenutý, to nikdo neví, že na tom seriálu dělal, to byl ten hlavní animátor a to je pán, který pokud je tam obrazový vtip neboli gag, všichni si vzpomenou na zábradlí, na blikající ucho, tak to vymyslel on, všechny ty fóry vymyslel on. Áda byl namaloval, jak budou figurky, rozanimovat, rozhýbat je a vymyslet tam takový ty vtipy všechny, které se tam odehrajou. To udělal všechno pan Doubrava. Všichni tři autoři už jsou dávno, dávno pryč a těší se na mě.
0: Petr Nárožný ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za 5 minut už si budete moci poslechnout zprávy Ivety Bláhové a písničky na přání už také na sebe nenechají dlouho čekat. Bude u toho Filip Majsl. Budete se moci nejenom přát písničku dle svého gusta, ale také budete moci vyhrát vstupenky na nedělní představení Karmína Burana 21. června letní scéna divadla FX Šaldy. To vše se odehrává v nádherných prostorách Jitravského dvorce. Tak úvodní taneční prolog večera nabídne poetický vstup do open air divadelního zážitku. Baletní soubor choreografií Proměna rozehrává citlivou úvahu o proměnlivosti lidského života, o tom, jak nás zkušenosti formují a jak se proměňuje náš vnitřní svět i vztah k okolí. Je to nádherné představení a nádherná hudba, kterou byste si určitě neměli nechat ujít a právě o vstupenky můžete hrát už za chvíli. No a také vás ještě pozvu na pochod na Královku. Nezapomeňte, zítra start a registrace k pochodu je v Bedřichově na otočce Maliník. Registrovat se můžete mezi 8 a 10 hodinou přímo na místě u stánku Českého rozhlasu Liberec. No od 12 do 15 hodin bude v cíli pochodu u rozhledny Královka připravený doprovodný program. O hudební kulisu se postará harmonikář Ondřej Zlevor. No zkrátka dobře, bude to moc hezká akce. Uděláte něco pro své tělo i pro svou duši a ještě se dobře pobavíte. Tak už vám popřeji hlavně hezké počasí, krásný víkend. Loučí se s vámi Iveta Kalátová a v pondělí, to bude 15. června, se opět uslyšíme.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách najdou turisté ode dneška nové informační centrum. Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji se stala Višňová. Slovenští veterináři zjistili pesticid v mražených kuřatech od české firmy. Odpoledne bude většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přehaňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. V Jizerských horách funguje ode dneška nové návštěvnické centrum. Lidé ho najdou v lokalitě Mariánsko-horské boudy nedaleko protržené přehrady. Kromě občerstvení a toalet je tam i expozice zaměřená na historii tamní enklávy a přírodní zajímavosti z okolí. Infocentrum vzniklo na místě původní zchátralé horské boudy. Přestavba přišla na 33 milionů korun, uvedl ředitel agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.
4: 33 milionů není málo, proto to trvalo leta, než se to podařilo sehnat. Investice začala tím, že jsme museli zlikvidovat i ten původní objekt. Tím se to do toho promítlo. Ale těch 33 milionů není jenom o té stavbě, ale i o té expozici. Toto je v podstatě podpůrný informační centrum Domu přírody v Oldřichově Hájích z druhé strany hor.
3: Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji se stala Višňová. Obec leží ve Frýdanském výběžku u česko-polské hranice, má 9 částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. Porota ocenila například výstavbu domu seniorů o 18 bytech, obnovu tamního kostela nebo zajištění zdravotní péče, kterou obec podporuje i nabídkou nových bytů lékařům. Podle mluvčí Libereckého kraje Andreje Fulkové jde o největší obec, která se do letošního krajského kola přihlásila. Obcí v soutěži bylo letos celkem 15. Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla Efik Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy

0: zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém Městě nad Váhem. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou zataženo postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 15, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na trase Liberec-Turnov u Paceřic probíhá vyproštění havarovaného nákladního vozidla. Je neprůjezdný pravý jízdní pruh, jeďte opatrně. A v Jablonev pod Ještědí na Liberecku havarovala dvě osobní vozidla. Tudy také projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné páteční poledne, máme 4 minuty po 12. a jak už to znáte z naší anonce, někdo rád holky, někdo vdolky, někdo samozřejmě zavináče. A právě na zavináče teď víceméně nastává čas, protože kromě toho, že máme poledne, čili čas na oběd, tedy vlastně čas spíše na ty vdolky, je také čas na písničky na přání a vy nám můžete psát na adresu liberec@liberec.cz, případně nám můžete také volat na číslo 22 155 37 22. No a do toho budeme také soutěžit, protože stejně jako včera, i dnes tady máme dvě vstupenky na letní scénu divadla FX Šaldy v Jitravském dvorci a jedná se o představení Carmina Burana. K tomu vám více informací prozradím už za chvíli. Teď už se na vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Alice Springs nás v Českém rozhlase Liberec uvítala v odpoledním čase 8 minut po 12. hodině. Ano, začínají písničky na přání a také jste určitě připraveni soutěžit. Už jsem to avizoval v úvodním vstupu, ale ještě vám samozřejmě dlužím základní informace. Tak tedy připomínám, soutěžíme o dvě vstupenky na představení Carmina Burana, které nastudovala operní a baletní scéna divadla FX Šaldy a představení uvidíte v rámci letní scény divadla FX Šaldy v Jitravském dvorci a to v neděli 21. června od 16 hodin. Tak buďte ve střehu a pozorně poslouchejte, protože v následující hodině zazní úryvek ze skladby Karla Orfa Carmina Burana tento.

No a jakmile tento úryvek uslyšíte, považujte to za soutěžní signál a okamžitě volejte na číslo sem do studia Českého rozhlasu Liberec 22 155 37 22. No, tak stačí jen se dovolat jako třetí, tedy trocha štěstí, a dvě vstupenky na Karminu Buránu jsou vaše. Já vám tedy držím palce a na vaše přání se moc těším.

Karel Gott, co by posel dobrých zpráv? Já myslím, že nějaké dobré zprávy se určitě budou hodit také v pondělí ráno, možná víc než v pátek odpoledne. Teď je ale dobrou zprávou, že začínají oficiálně písničky na přání v Českém rozhlase Liberec a dnes je otevíráme e-mailem od paní Silvie z Prahy. Začalo nám mistrovství světa ve fotbale a k tomu se pojí řada písniček. Já chci dnes poukázat na fenomén kolumbijské zpěvačky Shakiry, která pro fotbalová mistrovství naspívala hned dvě písně, a to po 16 letech. Shakira Waka Waka, This Time for Africa a Shakira Burna Boy, Die Die. Vyberte si, my už máme vybráno a tuhle písničku posílá paní Silvie Toničkám svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, no a pochopitelně všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. My jsme tady nakonec zvolili písničku k tomu aktuálnímu fotbalovému šampionátu, tedy Shakira, Burna Boy a Die Die.

0: Tak jsme se krásně fotbalově nalodili, když už to tady nezvládla naše fotbalová reprezentace, tak alespoň Shakira a Burnaboy. A 3 minuty po 16:15 v Českém rozhlase Liberec splníme také první telefonické přání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Filipe, tady Šárka v Liberce. No a budeme v duchu fotbalu pokračovat. Všichni už jsou v Mexiku a bude to pro všechny známí a přátelé. I ty neznámí, kterým nemá kdo zahrát, a všem jsou krásný víkend a vy si odpočiňte a v pondělí zase v plné síle na zdar a zdar.
0: A sportu zdar a fotbalu zvláště.
1: Ano.
0: Dobrá. Tak jo, tak moc krát děkujeme i vám, krásný víkend, mějte se báječně a naslyšenou.
1: Naslyšenou, ještě by písnička byla pro mého přítele, který vaří vepřový na houbách.
0: Takže u vás zase žije. No dobrá, tak k tomu sportu zdar přeju také samozřejmě dobrou chuť. Tak naslyšenou.
1: Dobře, díky, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Taková lehce nostalgická vzpomínka na 80. léta se skupinou Elána od Tatěr k Dunaju, ale teď už budeme pokračovat dál, máme 3 minuty před 00:30. Je tady přání, o které si napsal pan Petr. Zahrajte paní Věře do Semil na Letnou písničku Svaz českých bohémů od kapely Vohnout. Tak tuhle písničku tady musím říct, bohužel asi zahrát úplně nemůžeme, protože tak úplně nezapadá do hudebního rámce Českého rozhlasu Liberec, ale snad vám udělá radost Oliver Twist od kapely Vohnout a Evy Pilarové.

Další povedený úryvek z vydařeného alba Ozzyho Osbourna z 95. Osmosis I Just Want You. Předtím se nám v našem vysílání myhla soutěžní výzva, lépe řečeno signál, ale asi jsem ho schoval příliš rafinovaně, takže telefon se tentokrát v úzovkách nerozdrnčel. Ale to nic nemění na tom, že výhra, tedy divadelní představení Carmina Burana na letní scéně divadla FX Šaldy v Jitravě příští víkend rozhodně stojí za vidění a zaslyšení, to si nenechte ujít. Teď ale pojďme pokračovat v písničkách na přání, napsala nám paní Jarmila a poprosila o písničku jen tak pro radost a trochu toho něžného vzpomínání od Michala Penka o bláznech.

Michal Penk a taková něžná roková vzpomínka na rok 1992 o bláznech. Za 5 minut bude 1:15 a pokračujeme v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec nám přišel tento e-mail. Mohli byste mi prosím, až budu v pátek v práci, zahrát písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsaná? Děkuji, Marie. No nemáte samozřejmě zač. Je pátek, tak doufám, že jste v práci, protože Anna Julie Slováčková je tady.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ano, tak Tarzana určitě všichni znáte. Tím nemám pochopitelně na mysli Phila Collinse, ale jeho písničku You'll Be In My Heart, která je právě z animovaného filmu Tarzan a v Českém rozhlase Liberec dozněla 3 minuty po 3/4 na 1. Pokračujeme dál a tentokrát tady máme e-mail od paní Hany, která píše. Včera jste uvedli na přání paní Sylvie duet Karla Gotta a Valdemara Matušky z Prodané nevěsty. Tento majstrštyk pana Hipše z roku 1974, známý jako Silvestrovská opera, má však pokračování, ve kterém oba pánové zpívají své hity té doby jako duet. Mohli bychom si prosím dnes poslechnout toto pokračování, alespoň část. Vím, že je to dlouhé. No, můžeme, paní Hano, alespoň část, ale myslím si, že velmi sympatickou část a to si zaslouží alespoň na úvod potlesk, prosím.

Proč si trochu silvestrovsky nezaskotačit i 12. června 2026? Silvestrovská opera ze 76. Karel Gott a Valdemar Matuška. To byl tedy samotný závěr té opery. No a to je také závěr dnešních písniček na přání. Máme tady tedy ještě jedno přání, které přišlo na poslední chvíli od pana Miroslava, který poprosil o zahrání písničky A to mě trápí od Marty Kubišové. Tato písnička je připravená a s tou se s vámi také rozloučíme, protože na svůj výkon už se chystá Kateřina Cajdhamlová v pořadu Vesele a zdravě. Dnes bude mluvit o popraskané kůži, ovšem pokud máte popraskanou kůži na starém křesle v obývacím pokoji, s tím vám asi nepomůže. Tak tedy příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Silničáři dnes čistí vozovku v Liberci v Husově ulici. Zaparkovaná auta případně odklidí odtahovka. V České Lípě radnice nechala opravit téměř všechna dětská hřiště. V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíc firem od roku 2017. Odpoledne bude většinou zataženo postupně s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Liberecké Husově ulici dnes silničáři čistí vozovku ve směru od centra. Kvůli zaparkovaným autům nebylo možné minulý týden uklidit část silnice v opačném směru. Město proto řidiče žádá, aby respektovali zákaz parkování. Tentokrát bude v pohotovosti i odtahová služba, říká vedoucí odboru krajské správy silnic Petr Čech.
2: Krajská správa po zkušenosti z minulého týdne již požádala o součinnost odtahovou službu, takže případně špatně parkující vozidla budou odtažena.
0: Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě je jich přes 40 a na většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi, říká uvolněná radní Nela Cermonterová z Hnutí ANO.
3: A na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících a na základě toho teďka probíhají ty opravy, všechno by mělo být hotovo do 15.6.
0: K údržbě městských hřbitovů Jablonec nad Nisou nově využívá nákladní elektromobil. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové za něj město zaplatilo zhruba 1 milion a 400 tisíc korun. Přibližně třetinu nákladů pokryla dotace. Auto bude prozatím sloužit všem 7 městským hřbitovům. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu více než loni.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou zataženo postupně s občasným deštěm nebo přehánkami a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. Na horách naměříme 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem

0: Nesou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka potrvá do konce června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
3: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Dobrý den,
2: téma,
3: Patriku.
2: Paní doktorko.
3: Dneska nám bude praskat kůže.
2: Slyšitelně.
3: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
2: Jestli je slyšet.
3: Jestli je to slyšet,
2: když
3: ano.
2: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo, nechápavě se ptá sestřička, taková nádherná ženská blondýna, mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně by byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby

0: kůži, jestli jsem spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
1: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
2: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
1: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
2: Jak tohle to můžete říct? Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepce?
3: Máte nějakou historku z ordinace?
0: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
4: Vesele a zdravě.
5: I to se stane, ano.
6: No, já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
5: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
5: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
5: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
5: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slasti.
1: Oho, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vydržím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná a další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle ano, některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt. Tam je to hlídaný. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo vzal si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Veselé a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to voda krásy. Pak mě řekl kožař, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek, aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno mastí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A mastím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako hoří.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zamlouvám.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemá žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: Prostě a jaké léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte, ano, proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska. A paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, mm-hmm. tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět, třeba
2: i
0: přes
2: vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač. Schybu, měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit se o nějaké zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivný.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to jo, se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nějak to lepší.
4: No.
5: My taky děkujeme. Ať se daří. Další, kdo se ptá? Dobrý den.
2: Halo, halo.
4: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač Fritkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
4: Smírkem. Položím to na pátu.
2: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: Vidíte to. Já teda toho smírku bych se bála. Jo, plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň, to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
4: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
2: Jo, takhle.
5: Tak to je řešení.
2: No,
5: tak se
2: zeptat
5: chovat.
2: Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Průtah Libercem čeká od pondělí 15. června omezení kvůli opravě mostu. Liberecké transfuzní stanici meziročně ubývají dárci krve, a to hlavně kvůli věku. Ve Frýdlantu na Liberecku dnes budou lidé společně třídit odpad. Zítra bude převážně oblačno s přehaňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Od pondělí 15. června bude uzavřen levý jízdní pás. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic Jana Volmuta je most ve špatném stavu a jeho obnova je proto nutná. Příští rok počítá ředitelství silnic a dálnic na stejném místě s rekonstrukcí mostu ve směru na Prahu. Celá akce přijde na 70 milionů korun. Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve. I když jich má v evidenci skoro 6 tisíc, rovně ročně z ní především kvůli věku vyřadí kolem 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku od 18 do 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce nalákat mladé dárce, kteří v evidenci dlouho vydrží, sdělila primářka hematologického a transfuzního oddělení Liberecké nemocnice Renata Procházková.
2: Dárci s věkem pokračujícím nám ubývají. Je to tak 50 až 100 dárců ročně, což v tuhle chvíli nehraje roli, protože dárci můžou chodit třeba častěji, ale do budoucna to problém prostě bude, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
0: Lidé ve Frýdlantu na Liberecku se dnes můžou zapojit do společného úklidu města. Projekt Světová škola gymnázia Frýdlant pořádá akci Pro čistší Frýdlant. Účastníkům nabídne informace o novém systému svozu odpadů door to door. Ten ve městě začne platit od července a lidé díky němu budou moct třídit odpad přímo u svých domů. Jak odpad správně třídit, si účastníci v městském parku sami vyzkouší, říká koordinátor akce Tomáš Lengál.
3: Napasují pytle, rukavice, obejdou si nějakou předem určenou trasu s jedním z našich dobrovolníků a ten odpad pozbírají a pak ho vysypou v parku na plachtu a my jim ho vlastně pomůžeme správně vytřídit, aby se to vlastně zažili, to správné vytřídění toho odpadu podle toho nového systému.
0: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně velká oblačnost, zpočátku s občasným deštěm, během dne s přehaňkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a část.

Českým rozhlasem Liberec krásné a hlavně pohodové odpoledne. Tak ve Višňové na Liberecku už zítra proběhne anketa k výstavbě 8. větrné elektrárny. K tomu bude mít už za pár minut podrobnosti Kateřina Kubíčková. Regionální stopař se nám pak přihlásí z výstavy Pavla Macha, Jany Hojštřicové a studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze v areálu Eliášky v Kamenickém Šenově. A pro odlehčení tady máme také dětskou anketu Dnes o práci. To má svoje opodstatnění, protože dnes je Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí, což by tedy ve finále mohl být problém, protože kdo nám bude šít levné oblečení? A teď zdůrazňuji, je to ironie, pochopitelně. Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec vám přeje Filip Majsl.

0: Jako jemný a příjemný vánek se prolnul vysíláním Českého rozhlasu Liberec Jiří Korn 10 minut po 14. hodině. Za domem už mají lidé v Andělce na Frýdlansku 7 větrných elektráren. Teď můžou hlasovat, jestli má společnost Větrný park Andělka postavit 8. a nebo ne. Obec Višňová na zítřek připravila nezávaznou anketu. Od 8 do 20 hodin v ní můžou hlasovat lidé z částí, které jsou v blízkosti větrného parku, tedy z Andělky, Saně, Loučné a Filipovky. S prvními návrhy nové elektrárny se lidé seznámili na setkání s investorem letos v březnu. Už tam někteří z nich vyjádřili obavy z hluku. Ten je podle nich už teď nepříjemný.
1: Takový žuch.
2: Tomáš Rulák se do domu na okraj Andělky nastěhoval, když tu stálo 6 elektráren. Větší hluk zaznamenal po výstavbě 7. věže.
1: Ta strojovna čas od času může hučet a dunět. I když se dáte prostě polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
2: Společnost Větrný park Andělka v březnu na základě podnětu obyvatel provedla kontrolní měření, říká její advokát Jiří Nezhyba.
3: Měření prokázala, že hlukové limity jsou bezpečně na všech místech na Andělce během dne i v noci dodrženy.
4: Probíhala ta měření v průběhu dne a výsledky odpovídají těm nejhorším možným podmínkám. Reálně ty dopady budou nižší.
2: Podobně jako další se i Tomáš Rulák obává, že s nejvyšší 8. elektrárnou se situace zhorší. I s vrtulí bude mít zhruba 250 metrů.
5: Bude dominantní.
2: Výstavba nové elektrárny zatím není jistá. Zastupitelstvo na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
6: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
2: Po březnovém představení prvních návrhů se začaly objevovat nesouhlasné názory obyvatel Andělky a okolí. Vedení obce se proto rozhodlo uspořádat nezávaznou anketu.
6: Jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí.
7: Je to taková brožura, kde jsou i nějaké informace o té větrné elektrárně a tady už jsme na stránkách, které jsou s těmi otázkami.
6: Ta hlavní otázka se týká toho, zda místní souhlasí s rozšířením větrného parku Andělka o 8. větrnou elektrárnu.
2: Další otázky zjišťují, zda hlasuje místní obyvatel nebo chatař, odkud je a co mu na elektrárně případně vadí. Stejně jako u stávajících 7 elektráren nabízí investor obci finanční kompenzaci, říká advokát Nezhyba.
3: Poplatek z výroby zhruba 800 tisíc korun ročně. Nabízíme 1 milion po podpisu plánovací smlouvy a příspěvek na energie obyvatelům čtyřročených osad do výši 850 tisíc korun, který by byl rozdělený mezi trvale žijící obyvatele i chataře.
2: Obec je zatím podle starosty Šajdla neutrální. Výsledek ankety chce projednat na červnovém zasedání zastupitelstva. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za naším regionálním stopařem se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vydáme do západnější části našeho regionu. Součástí bývalé kamenicko-šenovské továrny na lustry Elias Palme byly i výstavy. Továrna z roku 1905 se ale po druhé světové válce postupně měla v ruiny a nyní je na začátku procesu opačného. Záchranné práce ale nemají Eliášku uzavřít a tak se tam na zítřek připravuje výstava. Je u toho regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Skutečně jsem u toho, když ta výstava vzniká, protože sem se ty věci teprve nosí. Já jsem se před chvilkou do toho také trošku zapojil a řeknu vám, že jsem se trošku bál nosit ty skleněné objekty. Proběhnou tady hned dvě výstavy. Ty nám na úvod krátce představí Tereza Šváchová, architektka a především spoluzakladatelka nadačního fondu Eliáška, který vlastně to tady nějak se snaží dávat dohromady. Tak co nás tady zítra čeká?
3: Zítra nás čekají dvě výstavy. Jedna z nich bude výstava prací studentů druhého ročníku bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se věnovali celému areálu Eliášky, vytvořili 7 krásných projektů a potom výstava nádherné skleněné instalace Pala Macha a Jany Hojstřicové.
2: No a tyto dva sklářské umělce tady máme, tak co jste sem vlastně přivezli, co tady budete instalovat a vůbec máte nějakou představu, jak to tady bude vypadat? Já zatím ne.
4: Dobrý den, ano, máme představu samozřejmě, protože ten koncept, protože k tomu místu Eliášky, já osobně teda mám dva důvody, jednak jsem v polovině 80. let maturoval na sklářské škole a druhá je, že spolupracujeme jako Vysoká škola výtvarných umění s sklárnou Jílek a ta druhá, že se nám dostala do naší práce a instalace, když jsme koncipovali výstavu Permanentní rys pro synagogu v Hranicích na Moravě, tak se nám dostal do toho ten klasický ověs Eliášky, s kterým pracujeme i tady na té výstavě.
2: Říká Palo Macho, samozřejmě my jsme se nanesli spoustu různých věcí, především koule, různé podobě.
4: Jsou to kruhy nebo koule, ano, protože s tím já jako pracuji a zároveň jsou to, je to koncept těch ověsů, to jsou zase, fotogramy.
5: Že s ovesom jsme pracovali tak, že jsme ich prefocovali, zväčšovali, pracovali jsme s ním jako otlačkom světelným, který krásně reflexuje a ten je zaznamenaný na fotogramoch.
2: Doplňuje výtvarnice Jana Hojstřicová a my se s Terezou Šváchovou půjdeme podívat o pár kroků vedle, kde zatím provizorně je uloženo několik modelů vlastně studentů druhého ročníku architektury.
3: Oni vlastně měli za úkol úplně od začátku sami si vymyslet funkci toho nového projektu, který by měl v Eliášce vzniknout a i vlastně ten přístup k té architektuře, jestli vlastně celou tu architekturu, ačkoliv samozřejmě je to kulturní památka, tak jsme pracovali na akademické úrovni, jestli ji zbourají, nebo budou dovnitř vystavovat nějaké objemy, anebo část zbourají, postaví novostavby. Každý z těch 7 studentů k tomu přistoupil úplně jinak, každý vymyslel úplně jinou funkci a mně se to strašně líbí jako mozaika a vlastně to ukazuje právě ty možnosti, které Eliáška nabízí.
2: Já už jsem to od vás lehce slyšel. Vy to uslyšíte zítra na vernisáži a na jednodenní výstavě a řeknu vám, že opravdu jsou to zajímavé myšlenky a já se těším na to, že něco z toho bude realizovaného. A když už jsme u těch realizacích, tak jaké práce tady zrovna probíhají?
3: Tady zrovna teď stojíme ve slévárně a ve formárně a na formárně vlastně chybí střecha, protože tam jsme ji sejmuli a tam jsme začali právě s tou opravou. Na konci letošního roku bychom ideálně chtěli, aby ta formárna měla střechu úplně novou.
2: Tak a ještě teďka se vraťme zpátky k té zítřejší výstavě. Vernisáž od kolika výstava do kolika?
3: Vernisáž je od 11.30 a výstava potrvá zhruba do 19 hodin.
2: A do Kamenického Šenova byste mohli dorazit nejlépe už dneska, protože už dnes se tady začíná a po celý víkend potrvá 6. ročník Lustrfestu. A letošním motem Lustrfestu je Sklářství je radost, přijďte si ji zažít. A program se ponese ve znamení hry se sklem, světlem, barvami i fantazií a také oslaví výjimečné jubileum nejstarší sklářské školy na světě 170 let sklářské školy v Kamenickém Šenově.
1: Tak to křišťálově čistě to vysvětlil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Václav Neckář a Láska má, a tady by si možná mohli přihřát polívčičku konspirátoři. Oni totiž tvrdí, že když ve slově láska jedno písmenko vypustíte a čtyři změníte, vznikne z toho slovo pivo a to nemůže být náhoda. Možná mají pravdu vzhledem k tomu, kolik milovníků piva u nás máme. A právě ti by teď měli zbystřit, protože v Chrastavě se zítra můžou zúčastnit Pivofestu. Jedná se už o třetí ročník a stejně jako ty předchozí dva nabízí stánky s různými druhy piva a také hudební doprovod, o který se postarají regionální kapely. Další podrobnosti určitě najdete na webu města Chrastava a já předpokládám, že na Pivofest dorazíte a uhasíte tam žízeň třeba rovnou z Královky. My se totiž na vás samozřejmě těšíme na zítřejším pochodu na Královku s Českým rozhlasem Liberec. Pokud ještě neznáte podrobnosti, jako třeba odkud se vychází, v kolik se vychází a tak dále, určitě se podívejte na naše stránky liberec.rozhlas.cz a tam všechno podstatné najdete. Tak zítra na viděnou.
1: Pojďte všichni,

0: Českým rozhlase Liberec, Michal Tučný a prodavač, 9 minut po půl třetí a před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. Já tady mám od Martina Písaříka předepsanou otázku. Skládáte rádi pucle? Já osobně tedy jen do určité míry, protože po čase mi dojde trpělivost a přejdu na druhý Murphyho konstrukční zákon, když to nejde silou, tak to musí jít ještě větší silou. Ale pokud vy patříte mezi fanoušky těchto skládaček, tak si nenechte dnešní rubriku Co v učebnicích nebylo ujít. Začíná právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec a páteční odpolední pohodu. Máme 4 minuty po 3:15. V kalendáři 12. června svátek slaví Antonie a Táňa. A svět si také připomíná také jednu velmi důležitou věc, a to Den boje proti dětské práci. A nemyslete si, to není jenom otázka rozvojových zemí, zemí v Africe, v Asii a tak dále, ale dětská práce se provozuje i v některých státech v Evropě, také v Austrálii, v Americe. Tam je dokonce v některých státech i zákonem povolená dětská práce a dokonce děti mohou chodit na noční. Představte si to. Tak si teď o práci něco povíme, naštěstí tedy jen o té dospělácké samozřejmě. No a ve školce opět natáčela redaktorka Tereza Brázdová.
1: Od kdy se chodí do práce?
2: Já vím, když všichni třeba spí, tak málo lidí třeba jdou chvilku do práce.
1: A od kolika let se chodí do práce?
2: Od 8 let.
1: Ne, to je brzo, to se chodí do školy, ne?
2: Tak asi do 5, ne, do 80.
3: Ne, do 36.
1: Kolik vám bude, až půjdete do práce?
2: Já vím, 19.
1: Kam byste jednou chtěli chodit do práce?
2: Já třeba budu 8-19 chodit na fotbal.
4: Nevím, do normální práce, kam chodí můj taťka. Třeba pracovat, kde třeba dělají třeba něco s dřevem nebo něco.
5: Já bych šla do práce s mamkou.
1: Yeah. A co dělá mamka?
5: Je zubařka.
1: A do kolika let lidi tak pracují?
5: No asi tak do konce jejího života.
1: To ne, to už by nemohli přece.
5: A do léta, myslím.
4: Do 30.
5: Do 60.
1: A pak dostávají nějaké penízky, když už nemůžou pracovat?
5: Ano.
1: A jak se tomu říká?
5: Kapesné.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterý platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Vyšňová na Frýdlansku chystá na zítřek anketu k výstavbě 8. větrné elektrárny. Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. Zámecká ulice ve Frýdlantu je opět průjezdná. Auta zatím jezdí jedním pruhem. Zítra bude převážně oblačno s přehaňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vyšňová na Frýdlansku bude v sobotu zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím 7 ji chce postavit společnost Větrný park Andělka. Po březnovém představení prvních náhledů někteří obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Vadí jim hluk z už postavených větrných elektráren. Proto chce obec znát názory dalších lidí. V anketě budou moct hlasovat pouze lidé z dotčených částí, tedy z Andělky, Saně, Filipovky a Loučné. Anketa je závazná, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
6: Anketa není závazná, ale jde především o to, aby jsme jako zastupitelé měli ty informace. I z toho důvodu jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí. Chtěli jsme nechat promluvit opravdu jenom ty místní, a to jak trvale žijící, tak i chalupáře.
5: Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové Provazníkové ze starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
7: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity, nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, nebo organizace Mareva. V Lípě to je Global Partner péče, nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelenice Semilsko zase organizaci pro Medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
5: Ve Frýdlantu na Liberecku je ode dneška otevřená Zámecká ulice. Řidiči můžou prozatím jezdit v jednom jízdním pruhu. Informovalo o tom město na sociální síti. Silnice byla uzavřená od ledna, kdy se její část utrhla. Radnice proto nechala svah zajistit a poškozený povrch opravit. V dalších etapách bude pracovat na opravě opěrné zdi. Od příštího týdne budou moct ulicí jezdit taky autobusy. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současné době se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka.
4: Počasí.
5: Noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně velká oblačnost, počátku s občasným deštěm, během dne s přehánkami ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Jablonci nad Nisou v Růžové ulici havarovala dvě osobní vozidla. Projedete se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné odpoledne, páteční odpoledne, to už samozřejmě něco znamená, protože před námi je víkend a není to jen tak, leda jak

písničku už

0: vlastní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer, s Bohem lásku já jedu dál a my také jedeme dál v Českém rozhlase Liberec 11 minut po 15. hodině. Druhý červnový víkend každoročně patří jindy nepřístupným zahradám. V Libereckém kraji můžete tento víkend navštívit přes 10 míst, které zahrady se otevřou a jaký speciální program si připravili, zjišťovala redaktorka Viktoria Židlíková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké zahrady mohou tento víkend lidé navštívit?
2: Na Liberecku můžou lidé vyrazit na komentované prohlídky do historického parku u hradu Grabštejn nebo navštívit Bredovskou zahradu s letohrádkem na zámku Lemberg. Zahradu založili na konci 17. století a nachází se v ní barokní sochy, kašny, ale i divoká zeleň. Právě o tomto jen výjimečně přístupném místě jsem mluvila se zástupkyní kastelánky Šárkou Procházkovou.
3: Když tam přijdete, tak to je takové úžasné tiché místo. Neuvěřitelně teda teplé, nicméně ono, když tu zahradu zakládali koncem toho 17. století, tak se vybrali velice dobré místo. Potom od toho 18. století tam bylo zahradnictví.
2: Kromě zahrad spravovaných Národním památkovým ústavem se do víkendu otevřených zahrad zapojilo i několik soukromých nebo specializovaných míst.
1: A co návštěvníky v takové specializované zahradě čeká?
2: Například zahrady Bylinky z Ráje nad Malou Skalou namízí komentované prohlídky svých záhonů. Ty jsou dokonce nositeli čestného titulu Přírodní ukázková zahrada. Farma si na sobotu připravila i doprovodný program, koncerty, kurz malby anebo ochutnávku reflexní masáže chodidel. Soukromé zahrady nabízí většinou jen návštěvu nějaké posezení a můžete se tak vydat třeba za Michalem Horákem v Bílém kostele nad Nisou. Zahradu má plnou skalniček. No právě zapojení i menších soukromých zahrad naplňuje myšlenku akce založené v roce 1998 v Londýně. Tedy upozornit na důležitost zelených ploch ve městech a přimět lidi si tato místa užít.
1: Já mám tady za oknem akorát truhlík se šnitlíkem, ale jinak přihlásit může svou zahrádku kdokoliv?
2: Určitě. Letos už to bohužel posluchači nestihnou. Je nutné se pomocí formuláře na webových stránkách přihlásit nejpozději do konce května. Důležité je ještě připomenout, že otevírací doba jednotlivých zahrad se liší. Proto je nutné si vždycky dostupnost předem ověřit na webových stránkách víkendotevřenýchzahrad.cz.
1: A u víkendu otevřených zahrad v Libereckém kraji jsme hovořili s redaktorkou Viktorií Židlíkovou. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 15 hodin 21 minut, Lucie Bílá a Vokurky. Takové nenápadné připomenutí, že se zvolna blíží Vokurková sezóna, ale zatím ještě nenastala. A my se za dalším příspěvkem vydáme do Turnova. Ukazovátko a štít na židovskou tóru vyrobili studenti vyšší odborné šperkařské školy v Turnově. Oba liturgické předměty mají být součástí ještě nedokončené sbírky liturgických předmětů určené k bohoslužbě v tamní synagoze. Originální předměty tóry si vzalo zpět Židovské muzeum v Praze. Studenti šperkařské školy v Turnově už dokončili první část kopií.
1: Tohle je vlastně první etapa celé realizace toho projektu, který jsme rozdělili na dvě části.
2: Říká vedoucí odborného výcviku Vojtěch Ouřada. Postříbřené ukazovátko studenti vylévali do sádry a vyrili ornamenty listů.
1: Ukazovátko jsme vyrobili metodou ztraceného vosku, což je metoda, kterou používali Škeltové. My jsme teda použili moderní materiály na zhotovení té formy, takže originál ukazovátko jsme zalili do rukoprénu, do něj jsme nalili vosk, vosk jsme zaformovali, forma se zahřeje, vosk s ní vyteče a do té dutiny, která vznikne po vosku, se nalije roztavený kov. V tomto případě to byla teda bronz.
2: Studenti vyrobili také štít na tóru, neměli ale k dispozici originální, ten, který se v minulosti používal v Turnově, tak pro něj Vojtěch Ouřada s kolegou odjeli do muzea ve Španělsku.
1: My jsme si to nemohli půjčit, ty předměty, vlastně nesměli opustit muzeum, takže jsme byli dohodlí na termín a čas a v restaurátorských dílnách přímo židovského muzea jsme provedli vlastně ty všechny kopie z toho. Takže jsme přivezli kýbl u koprénu, nějakou hlínu a foťák šupléru a za to odpoledne jsme to museli stihnout.
2: Zbývající trojici liturgických předmětů budou studenti vyrábět v příštím školním roce. Čeká je výroba a montáž kovové koruny a dvou nástavců na tóru.
1: Na koruně bude nejradá ročnější ta celková montáž. Tady na v tom originále chybí nějaký kameny. Ta barevnost, co jsme zjistili podle pramenů, je víceméně se opakuje, takže ty jsou tam tři barvy, tak jdou pořád rotačně kolem dokola, takže to z toho odvodíme a budeme si muset nechat vybrousit, nechat si tady ve škole, že na brusickém oddělení, nám vybrousej imitace těch kamenů.
2: Kamenů na koruně mají být desítky, některé o průměru 16 mm. Imitace budou ze skla. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 7 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec, takové hudební osvěžení. Michal David, chtěl bych žít, jak se má. A teď už před námi leží otázka, co je nového. A co je nového, se dnes budeme ptát ve městě, které se nachází ve Frýdlantském výběžku a které toho nabízí tolik k vidění a zažití, že bychom výrazně prodloužili stopáž pořadu, kdybychom chtěli vyjmenovat byť jen půlku. Namátkou třeba bazilika Navštívení Panny Marie, Jizohorské Bučiny, skalní vyhlídka Hořešník a tak dále. No a vy už asi tušíte, že řeč je o Hejnici. Na telefonu je s námi ve vysílání starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: A když jsem tak procházel vaše webové stránky a příspěvky, které jsme o Hejnicích odvysílali, tak mám pocit, že vy se tam asi nenudíte. Ale co vám tak asi v poslední době udělalo největší radost?
1: Tak neříkal bych možná, že to je nuděním, ale asi ta jedna z velkých radostí je to, že teď vám právě dokončujeme druhou povodňovou opravu z té zářijové povodně 24, kdy se nám nejdřív podařilo opravit opěrná zeď pod hasičárnou a teď dokončujeme most na Ferdinandově, takže budeme mít ty dvě největší škody, které byly zhruba za 15 milionů korun opraveny a budeme doufat, že chvíli zase voda nezahrozí.
0: No my samozřejmě budeme fandit, držet palce a doufat, že se vám i dál bude v Hejnicích takto dařit. No a co by vám v budoucnu naopak udělalo největší radost? Teď se nabízí třeba otázka praktického lékaře, pediatra, po kterých je všude velká scháňka a v Hejnicích obzvláště.
1: Co se týká lékařů, tak tam je to trošku složitější, kvůli tomu, že opravdu sehnat jako takhle na venkov, jako Hejnice jsou, tak sehnat lékaře je skoro nadlidský výkon, sehnat pediatra je podle mě se rovná zázraku. Tady bych poprosil, my, já po teďkon vysílání vlastně odjíždím na jednání do Liberce za možným lékařem, tak držte nám palce, aby se nám podařilo něco vyjednat a aby jsme mohli v příštích týdnech představit nějakou strategii, která se tady bude v Hejnicích týkat příští roky.
0: Tak budeme samozřejmě držet palce, ano.
1: A jenom k tomu, že nejenom těma zdravotnickýma věcma živuje město, máme obrovskou radu, že se nám podařilo sehnat vlastně na dvě části dotaci na nový bytový dům, který se budeme teď snažit vysoutěžit zhotovitele a postavit 16 bytů pro Hejničáky, protože tady potřebujeme udělat nájemní bydlení kvůli tomu, že jsme v ekonomicky slabé oblasti a zdejší lidi si nemůžou všichni dovolit investovat do vlastního bydlení, natož developerský projekty tady na venkově jsou naprostá utopie.
0: To jsou velmi smělé plány a nakolik vlastně takový bytový dům se, řekněme, 16 byty v Hejnicích vyjde?
1: Rozpočtová cena je mezi 70 a 80 miliony korun. Nám ta dotace možná pokryje 42 plus 20. Ten zbytek bude z rozpočtu města, ale záleží teď na tom, za jakou cenu vysoutěžíme, protože sami posluchači můžou vidět, že turbulence na stavebním trhu je opravdu teď extrémní už vlivem toho války, která je na Blízkém východě.
0: I tady vám samozřejmě budeme držet palce. Já myslím, že ty palce, jak je vám budeme ve všech směrech držet, budeme mít značně odkrvené. No ale co se týče společenského života, kultury a volného času v Hejnicích, já bych řekl, že teď asi nejvíc žijete přípravami na tradiční hejnické slavnosti. Tak kdy a na co se můžeme těšit?
1: Ano, nejenom investicemi živuje město. Jedna z kulturních velkých akcí jsou Hejnické slavnosti, které se tradičně konají první červencový víkend. Letos to přichází na 4. a 5. července. A my opět nabízíme trošku jakou netradiční vlastně formu programu, kde to není, nejsou to nejznámější jména české vlastně jako popové špičky, ale jedná se o různý průřez tou hudební scénou. Takže nás obrovsky překvapilo třeba zájem o kapelu Markazíni, Lesnicko-myslivecký spolek, ale jinak samozřejmě bude tady René Dank, český slavík nebo objev v českém slavíku, bude tady kapela Like It, bude tady Michal Horák, písničkář, Vojtáno, budou tady i vystoupení pro děti a budeme ty lidi sem dovážet i historickým vláčkem, který tady bude jezdit, takže si myslím, že si přijdou na své docela početní návštěvníci, které by mohli dorazit.
0: To zní lákavě a moc krát děkujeme za pozvání. Naším hostem na telefonu byl v pořadu Co je nového starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Já vám samozřejmě moc krát děkuju za váš čas. Přeju, aby se vám v Hejnicích opravdu dařilo a zase někdy příště se budu těšit v našem vysílání naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: signál.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Českém rozhlase Liberec Cars a Drive, tedy písnička, která vstoupila na hudební scénu před 42 lety. Vlastně příští měsíc to bude přesně 42 let. A když už jsme tak u těch letopočtů, tak přesně před 45 lety, a to je právě dnes, vstoupili do amerických kin Dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich světu poprvé představil archeologa Indiana Jonese. Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bájné archy Úmluvy a soupeřil o ní s nacisty.
1: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
2: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
3: V Jeruzalémě.
2: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese, archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
4: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
5: You do what you need to do. My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
6: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po svém.
5: I said okay, and that makes it my own.
4: Neotvírej oči!
1: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil.
7: And the winner is...
8: Michael Caine!
7: For Raiders of the Lost Ark.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O víkendu se sníží maximální cena nafty, benzín může mírně zdražit. Během nadcházejícího víkendu otevřených zahrad můžou lidé navštívit i jindy nepřístupná místa. Armáda propustila z karantény českého vojáka, který pobýval v Kongu v oblasti s ebolou. Zítra bude převážně oblačno, přeháňky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů a na částku 39 korun a 29 haléřů. Po celé České republice otevřou tento víkend jindy nepřístupné zahrady. V Libereckém kraji návštěvníci uvidí přes 10 míst. Kromě soukromých a specializovaných zahrad nabízí komentované prohlídky státní hrady a zámky. Komentovanou prohlídku historickým lesoparkem nabízí hrad Grabštejn. Zámek Lemberg otevře veřejnosti Bredovskou zahradu. Jindy je z bezpečnostních důvodů uzavřená, říká zástupkyně kastelána Šárka Procházková.
2: Když tam přijdete, tak to je takové úžasné tiché místo. Neuvěřitelně to teplé, nicméně ono, když tu zahradu zakládali koncem toho 17. století, tak se vybrali velice dobré místo. Potom od toho 18. století tam bylo zahradnictví.
0: Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla Efik Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit i dotykem. Premiéra dnes začne v 19 hodin. Hlavní roli Dory hraje Veronika Korytářová.
3: Je přitažlivé to, jak odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly. Mě na Kateřině fascinovalo, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem si jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
0: Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchonině na Orlicko-Ústecku.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně velká oblačnost, počátku s občasným deštěm. Během dne s přehaňkami ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, na horách naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Boženy Němcové se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A ve Frýdlantu v Nádražní ulici havarovala 2 osobní vozidla. Projíždějte také tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásný pátek všem.
4: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: Mm-hmm, to bylo podle... bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z toho skůře, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho.

0: Ho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem. A teď jsem takhle.
1: To ti šlo, viď?
0: To mi, no to říkám, to mi šlo, mlátit, aby to mi šlo. No a teď víte, říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem. A ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáro a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homalová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidko. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
4: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
3: Ne, vůbec
4: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Huh. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriků a on mi říkal, ano, mám 5 Patriků a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
3: No, tak to je
4: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
3: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
4: Nejela jsem tam.
3: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říkala, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyt, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, kysu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes 20 let přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to říkal sám. No to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky do mozlu.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo,
0: tak bez vás, tak
1: mi to povede,
0: no. Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná je celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu a vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali
0: pěkně. Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl. Snaživec,
4: ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A je střeka! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová.
6: Kurucová. Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobráce, panko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Ale ne, Kurucová,
6: ale jo.
4: To byla jiná situace.
6: To byla nádherná, všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální.
4: Tak jsi začala spolupracovat.
6: Ano, to
4: pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
7: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti.
2: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
7: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No Panenka,
7: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
7: No, tak Panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílák a další, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria. No, tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy, děkuji. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli.
6: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj, ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. Ale už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sleduj, tak sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Víc jedu na plnej plyn, pane major.
8: Kurucová,
9: no,
8: sleduj.
9: Já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: No jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznám toho debutanta? Já to poznám.
8: Devianta říkám. No, deviant. No jak se poznám, se prostě jasný. Pozná. No. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? Když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Víte, no. Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezulá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak
8: no. No.
9: Jak tě pochopí? Hero! Jak tě pochopí, kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: máš doma? Honě!
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Kurucová. Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: To ti bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Teď já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale snaživec. Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne,
9: vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, snaživec,
9: zase akce. Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, kouknu a vidím ty kráviny, co tady říkáš.
8: No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec, on takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: půjde tady.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
3: no,
1: u Marie
3: Ježíš,
1: samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a kdo chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě a pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme. Digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, Malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš. Vymluví si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To vidím,
4: co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já čti. Já to rovnou, jo.
5: Čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: No. Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní těhlovice?
5: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych... Tak bych prosil Slavojem.
4: Ale oj i voj.
5: Vždyť je to jedno.
4: No. Oj i voj. Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak no. Od začátku. Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75.
5: Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vesecký rybník v Liberci čeká po létě náročná rekonstrukce. Průtah Libercem čeká od pondělí 15. června omezení kvůli opravě mostu. V Kamenickém Šanově na Českolipsku dnes začíná festival lustrů. Zítra bude převážně oblačno, přehánky a teploty až 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Zhruba 25 milionů korun bude stát revitalizace Veseckého rybníku v Liberci. Vodní nádrž je oblíbeným turistickým cílem a jednou z mála vodních ploch ve městě ke koupání. Její technický stav je ale dlouhodobě špatný. Podle ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty už je vybraná stavební firma, zatím ale probíhají jen přípravné práce.
3: Ty práce jsou omezeny tím, že není možný ten rybník vypustit. Musí se vypustit tak, že se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až po létě. To znamená jak odbahnění, tak výstavba výpustných potrubí, navýšení hráze, nový bezpečnostní přeliv.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Od pondělí 15. června bude uzavřen levý jízdní pás. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Pavla Jana Volmuta je most ve špatném stavu a jeho obnova je proto nutná. Příští rok počítá ředitelství silnic a dálnic na stejném místě s rekonstrukcí mostu ve směru na Prahu. Akce přijde na 70 milionů korun. Ulice Kamenického Šenova na Českolipsku dnes rozáří křišťálové lustry. Začíná šestý ročník Lustrfestu. Ve 20 hodin se rozsvítí umělecká instalace Modrá věž na vrchu vyhlídka v místní části Prácheň. Následovat budou noční prohlídky sklárny Jílek u vlakového nádraží.
4: Hlavní den festivalu je v sobotu. Po celém městě budou otevřené sklářské ateliéry, včetně toho na střední umělecko-průmyslové škole. V kině Hvězda se budou promítat historické filmy a na programu jsou i koncerty, přednášky nebo módní přehlídka. Jak uvedla Klára Machová z městského úřadu, završením akce bude večerní rozsvícení světelného objektu Voskovky v Dvořáčkově parku. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. V případě pochybností se lidé můžou obrátit na infolinku ministerstva dopravy na čísle 222 266 759.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně velká oblačnost, zpočátku s občasným deštěm, během dne s přehánkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Jungmanově ulici je kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: A Český rozhlas Liberec vám přeje také příjemné páteční odpoledne. Máme 4 minuty po 17. hodině 12. června a začíná Den v kraji, tedy souhrn našeho dnešního vysílání, který za malou chvíli otevře Iveta Kalátová výběrem regionálních událostí. Pak se s naší kolegyní Janou Švecovou vypravíme do Chuchelny u Semil, kde se koná tradiční výstava bonsai, a také se vrátíme k dnešnímu dopolednímu hostovi. Iveta Kalátová přivítala primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka a společně mimo jiné řešili rekonstrukci tržního náměstí v Liberci. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Višňová na Frýdlantsku bude v sobotu v anketě zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím 7 chce postavit společnost Větrný park Andělka. Po březnovém představení prvních náhledů někteří obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Kdo všechno může v anketě hlasovat, se dozvíte už za chvíli. V Jizerských horách funguje ode dneška nové návštěvnické centrum. Lidé ho najdou v lokalitě Mariánsko-horské boudy nedaleko Protržené přehrady. Kromě občerstvení a toalet je tam i expozice zaměřená na historii tamní enklávy a přírodní zajímavosti z okolí. Přestavba přišla na 33 milionů korun, jak uvedl ředitel agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.
3: 33 milionů není málo, proto to trvalo leta, než se to podařilo sehnat. Vlastně se začala tím, že jsme museli zlikvidovat i ten původní objekt. Tím se to do toho promítlo.
2: Ve Frýdlantu na Liberecku je ode dneška otevřená Zámecká ulice. Řidiči můžou prozatím jezdit v jednom jízdním pruhu. Silnice byla uzavřená od ledna, kdy se její část utrhla. Radnice proto nechala svah zajistit a poškozený povrch opravit. V dalších etapách bude pracovat na opravě opěrné zdi. Od příštího týdne budou moct ulicí jezdit taky autobusy. Po celé České republice otevřou tento víkend jindy nepřístupné zahrady. V Libereckém kraji návštěvníci uvidí přes 10 míst. Kromě soukromých a specializovaných zahrad nabízí komentované prohlídky státní hrady a zámky. Zámek Lemberg otevře veřejnosti Bredovskou zahradu. Jindy je z bezpečnostních důvodů uzavřená, říká zástupkyně Kastelána Šárka Procházková.
4: Když tam přijdete, tak to je takové úžasné tiché místo. Neuvěřitelně to teplé, nicméně ono tu zahradu zakládali koncem toho 17. století, takže vybrali velice dobré místo.
2: Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci malého divadla Efek Šaldy v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Premiéra dnes začne v 19 hodin. O čem příběh vypráví a kdo jsou žítkovské bohyně, uslyšíte v této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, láska je tu s námi, ale je s vámi také Český rozhlas Liberec a momentálně v našem vysílání je s námi také Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, čili řeč bude o počasí v Libereckém kraji. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí, které nás zastihne dnes večer v noci a ráno. Jak bude?
2: Tak vypadá to, že stále očekáváme, že na obloze bude hodně oblačnosti a to většinou zataženo a večer se nám spíše, nebo v těch následující hodině dvou, se nám tak místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ale během noci nebo pozdějšího večera to očekáváme ty srážky, že by se měly vyskytnout na většině území Libereckého kraje a ráno očekáváme, že bychom naměřili od 13 do 10 stupňů Celsia a fukat nám ještě bude slabý vítr většinou, ale místy může být i mírný jihozápadní a západní oddechovský 2 až 5 metrů za sekundu.
1: No a teď pojďme na sobotu a vzhledem k tomu, že nás čeká zítra pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec, tak doufám, že pro nás budete mít alespoň částečně dobré zprávy. Jak bude?
2: Tak nevím, jestli to jsou zrovna dobré zprávy, ale očekáváme zítra, že bude stále velká oblačnost ráno a taky dopoledne. Očekáváme ještě občasný déšť anebo přehánky, ale během odpoledne anebo spíše řečeno během dne se budou vyskytovat přehánky a ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky, ale večer očekáváme, že by srážky měly ubývat a částečně s tím i oblačnost a zítra to vypadá, že by mělo být tepleji než dnes a to ty nejvyšší denní teploty od 18 do 21 stupňů Celsia, ale bude nám foukat zítra mírný západní vítr 3-7 metrů za sekundu a na horách tam může být i čerstvý vítr a to 4-9 metrů za sekundu a zejména na horách se vyskytnou nárazy okolo 15 metrů za sekundu, ale ty nárazy se mohou vyskytnout i místy i jinde než mimo ty hory.
1: Tak ještě, že my ani naši posluchači nejsme z cukru, čili zítra to jistě na Královce zvládneme. A teď se ještě pojďme podívat na neděli 14. června. Jaká bude?
2: Neděli to vypadá, že by mělo být převážně oblačno, ale opět se nám vyskytnou, zatím to vypadá, že místy přehánky a na horách by ty srážky mohly být i četnější a teploty očekáváme v rozmezí od 15 do 19 stupňů Celsia a opět budeme mít mírný místy až čerstvý vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a zejména na horách a na severu kraje se mohou vyskytnout i nárazy okolo 15 metrů za sekundu.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mockrát děkuju a přeju krásný den a vydařený víkend. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. V Andělce na Frýdlantsku už mají lidé za domem 7 větrných elektráren a teď můžou hlasovat, jestli má společnost Větrný park Andělka postavit 8. a nebo ne. Obec Višňová na sobotu, tedy na zítřek, připravila nezávaznou anketu. Od 8 do 20 hodin v ní můžou hlasovat lidé z částí, které jsou v blízkosti větrného parku, tedy z Andělky, Saně, Loučné a Filipovky. S prvními návrhy nové elektrárny se lidé seznámili na setkání s investorem letos v březnu. Už tam někteří z nich vyjádřili obavy z hluku. Ten je podle nich už teď nepříjemný.
1: Takový žuch, žuch, žuch.
2: Tomáš Rulák se do domu na okraj Andělky nastěhoval, když tu stálo 6 elektráren. Větší hluk zaznamenal po výstavbě 7. věže.
1: Ta strojovna čas od času může hučet a dunět. I když se dáte prostě polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
2: Společnost Větrný park Andělka v březnu na základě podnětu obyvatel provedla kontrolní měření, říká její advokát Jiří Nezhyba.
3: Měření prokázala, že hlukové limity jsou bezpečně na všech místech na Andělce během dne i v noci dodrženy.
4: Probíhala ta měření v průběhu dne a výsledky odpovídají těm nejhorším možným podmínkám. Reálně ty dopady budou nižší.
2: Podobně jako další se i Tomáš Rulák obává, že s nejvyšší 8. elektrárnou se situace zhorší. I s vrtulí bude mít zhruba 250 metrů.
5: Bude dominantní.
2: Výstavba nové elektrárny zatím není jistá. Zastupitelstvo na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
6: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovala.
2: Po březnovém představení prvních návrhů se začaly objevovat nesouhlasné názory obyvatel Andělky a okolí. Vedení obce se proto rozhodlo uspořádat nezávaznou anketu.
6: Jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí.
7: Je to taková brožura, kde jsou i nějaké informace o té větrné elektrárně a tady už jsme na stránkách, které jsou s těmi otázkami.
6: Ta hlavní otázka se týká toho, zda místní souhlasí s rozšířením větrného parku Andělka o 8. větrnou elektrárnu.
2: Další otázky zjišťují, zda hlasuje místní obyvatel nebo chatař, odkud je a co mu na elektrárně případně vadí. Stejně jako u stávajících 7 elektráren nabízí investor obci finanční kompenzaci, říká advokát Nezhyba.
3: Poplatek z výroby zhruba 800 tisíc korun ročně. Nabízíme 1 milion po podpisu plánovací smlouvy a příspěvek na energie obyvatelům čtyřročených osad do výši 850 tisíc korun, který by byl rozdělený mezi trvale žijící obyvatele i chataře.
2: Obec je zatím podle starosty Šajdla neutrální. Výsledek ankety chce projednat na červnovém zasedání zastupitelstva. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jak ten čas letí, ani jsme se nenadáli a už je minuta po půl šesté. Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec a jak asi víte, naším dopoledním hostem byl dnes liberecký primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. Jedno z témat, o které se zajímala Iveta Kalátová, byla i rekonstrukce tržního náměstí v Liberci.
1: Škarohlídi se vyskytli i v proměně tržního náměstí. Možná tomu bychom se teď mohli v příštích minutách věnovat, protože proměna tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze, tak vyslibujete bezpečnější dopravu, nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici upozorňují na vysoké náklady i zásah do historické podoby náměstí. Co na to říkáte, na tuto kritiku?
2: Dobrá, když si připomeneme tržní náměstí, ano, jedno z nejhistoričtějších náměstí, byly tam kdysi trhy, pak tam byly před 100 lety různý cirkusy, kde kdo už se nepamatuje vlastně, co tam všechno mohlo být, ale ještě před 50 lety, já jsem bydlel u lázní tehdy jako kluk, tam jsem se narodil, tak si pamatuju to tržní náměstí, že vypadalo jinak než dneska. Nebylo tam ve prostřed takový park s navýšením, to vlastně byla zbytková zemina, která tehdy po stavbě bazénu byla, no a nějak se vytvořili ten zbytek, udělal takový násyp a na tom se udělal takový pseudoparčík, ale budiž, sloužilo to dobře. My se chceme vrátit k té původní podobě, to znamená, aby byl to tržní náměstí plynule se svažovalo, aby bylo průhledné, aby tam byly stromy, ale tržní náměstí není jen o parku. Celkem 80% výdajů, které jsme si odsouhlasili a vysoutěžili, jde do komunikací okolo. Do parkovacích ploch, do opravy komunikací chodníků, do nového veřejného osvětlení, do vsakovacích nádob, tak jak dneska musíme třeba ty stromy vlastně zásobovat dešťovou vodou ze vsakování. To znamená, tohle všechno jsou náklady. A když to úplně řeknu to hlavní, my tady budujeme už několik let městský okruh, aby se město neucpávalo. Já jsem vprve říkal a přiznal jsem se, že mě sem dojelo trvat kvůli ucpanému městu. No a vlastně nová pastýřská, která nás stála asi 80 milionů korun, prostě bez rekonstrukce té části tržního náměstí, kde ta komunikace je, prostě by nefungoval. Takže slibujeme si, a nevěřil jsem původně tomu, já jsem tomu fakt nevěřil, že až dobudujeme to tržní náměstí tak, jak to máme naprojektované, tak se uleví dokonce i šelďáku a ucpaným komunikacím kolem radnice. Víc dopravy se převede právě po nové pastýřské, po tržním náměstí a bude směřovat pod Dolní kasárna do ulice Vítězná. No a tohle nám všechno umožní odlehčit centrum okolí Šeldova náměstí, okolí radnice. No a předpokládáme taky, že i méně aut bude jezdit po Rumjancevově. To je ta dnešní od radnice k bazénu. Tam bude méně aut a proto si můžeme dovolit před bazén potom dát takzvanou sdílenou zónu s dvacítkou. I ta dvacítka trošku odradí ty, kteří chtějí profrčet městem rychle. Pojedou prostě po okruhu, no a tam už pojedou po té Rumjancevově jenom rezidenti, kteří nezbytně potřebují do toho. Takže bude to dobrý pro bezpečnost, bude to dobrý pro snížení zatížení centra města a i parkovací místa a bude to dobrý pro rezidenty, že jim nebude jezdit v okolí tolik aut.
1: Ubydou parkovací místa, to zase je pravda.
2: Tohle je jedna z věcí, která mě třeba mrzí, ale prostě vždycky je něco za něco. Takže rezidentům počet aut a parkovacích míst zůstane. Na ně samozřejmě myslíme v první řadě. No a pro návštěvníky bazénu v podstatě hledáme další parkovací místa v okolí. Vzniklo, připomínám, nedávno parkoviště 140 míst na Pastýřské ulici, pak vznikly nové parkovací místa podél Pastýřské ulice. No a ještě budeme jednat dál s Albertem, kde dneska stojí vedle bazénu. Tam je parkoviště s 200 místy, kde se dá parkovat, tuším, od 8 od rána do 9 do večera. To si myslím, že je dobrá, i to za peníze, ale to je dobrá šance, kde se třeba dá zaparkovat třeba při tom budoucím používání bazénu a parkování.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Dál je s vámi Český rozhlas Liberec a pokud bych měl navázat na otázku Evy Farné, jaký to je následující příspěvek, odpověď by zněla, je to malé, ale krásné a stojí to spoustu námahy, péče a také času. Řeč je o bonsajích. A přes 40 bonsají od téměř 20 pěstitelů z Libereckého kraje už 2 dny nabízí tradiční výstava v zahradním centru Chuchelna u Semil. Otevřená je i v sobotu, tedy i zítra, a to od 8 do 18 hodin. A odpoledne jí doplní hudební vystoupení i poradenství, jak správně bonsaje tvarovat. S odborníkem a autorem publikací o bonsajích Janem Lengálem si výstavu prohlédla i reportérka Jana Švecová.
1: Jaké druhy bonsajů tady máte? Vidím rododendrony, vidím borovice, vidím nějaké vzácnější dřeviny a azalky.
2: Jsou tady zastoupeny běžný druhy našich dřevin. Borovice, modříny, buky, habry, javory i japonsky.
1: Pojďme od toho nejmohutnějšího, jak je starý?
2: U bonsají se dá těžko určit stáří, protože to nepěstujeme od malého semínka většinou. Ale na tom stáří vlastně ani nezáleží. Tam je důležitý, aby vypadaly staře. Ale když to odhadnu, tak tenhle star může mít klidně 60 let.
1: No, má teda takový pořádný kmínek, je vlastně tvarovaný do takové pyramidky. Když se rozhodnu, že bych si chtěla vypěstovat bonsai, co je k tomu potřeba, kromě trpělivosti?
2: Doporučil bych nějaký opravdu jednoduchý stromy, což je třeba modřín nebo habr, i borovice. A nejlepší způsob je buď to nákup stromu, který se přetvaruje postupně do tvaru bonsaje, anebo i sběr stromů v přírodě. Samozřejmě na některých lokalitách to je zakázaný, ale většinou lesníci proti tomu nic nemají, protože to je pro ně podřadný materiál.
1: Jak se vlastně postupuje? Co musím udělat, aby mi vyrostla do toho žádaného tvaru?
2: Zasadí se třeba do většího květináče a postupně se různýma technikama, nejčastěji drátováním, usměrňují růst větví, nebo i kmen, žádaný jsou třeba zvlněný kmeny a je to otázka minimálně 5 let, než to začne třeba trošku vypadat jako bonsai.
1: A mezi tím se z toho květináče nebo té větší nádoby přesadí do té správné keramické krásné bonsajové misky.
2: Bonsai musí být v bonsajové misce, jinak se tomu nedá říkat bonsai.
1: Tady je nádherný trnovník akát s pořádným kmínkem.
2: Tady na tom právě vidíte, jak ten strom vzniknul. Původně to byl možná 4-metrový strom, který je v 50 cm uřízlý a napěstovaná nová koruna.
1: Teď mi chcete říct, že vlastně bonsai si můžu vytvořit, když na zahradě třeba nám nějaký strom překáží, seřízne se, takže i na tom, nechci říct pařezu, ale i na tom kmínku, že ještě vlastně si můžeme vytvořit bonsai?
2: Určitě klidně tomu můžeme říkat pařez, protože to tak je. A pokud ten pařez od spodu obrazí, z nových větví se postaví celková nová koruna a je z toho menší strom?
1: Tady vidím jabloň. A ona nejenom, že má květy, ale už má malé plůtky.
2: To pak na podzim samozřejmě dozrají malá jablíčka, okrasná. Můžou být červený, žlutý, jsou různý barvy a pak z toho manželka může udělat malý štrudlíček.
1: Pojďme ještě k té historii. Bonsai máme spojené s Japonskem, s Dálným východem.
2: Pochází původem z Číny, jako téměř všechno. Japonci to samozřejmě zdokonali, jak je jejich zvykem. A je to tisíciletá věc.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin a 50 minut s Českým rozhlasem Liberec, stále příjemné pozdní páteční odpoledne. Ano, před námi se otevírá víkend a tím se samozřejmě otevírá i prostor pro naše oblíbené kratochvíle, třeba návštěvu divadla. Příběh o ženách, magii a rodinném tajemství právě dnes zahraje soubor libereckého divadla FX Šaldy. V dramatizaci Žítkovských bohyní hrají všechny herečky činoherního uskupení v libereckém divadle. Tajemný příběh o ženách z hor, které umí léčit údajně i pomocí doteku, vychází z reálných událostí.
1: Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi, uměly léčit, poradit v nesnázích a taky prý viděly do budoucnosti. Příběh Žítkovských bohyní podle stejnojmenné knihy autorky Kateřiny Tučkové zahraje soubor libereckého divadla FX Šaldy.
2: Je přitažlivé to, jak postupně odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly a proto se začaly dít ty věci, které se děly.
1: Řeč je o postavě Dory, která patří k posledním z rodu Žítkovských bohyní. V příběhu pátrá po rodinném osudu. Její představitelkou v liberecké adaptaci je herečka Veronika Korytářová.
2: Já si intenzivně pamatuju, když jsem ten román četla. Mě na Kateřině fascinovalo, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem si jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
1: Podle režisérky inscenace Diany Šoltýsové, autorka knihy Kateřina Tučková libereckou dramatizaci tvůrčím týmem konzultovala, doplňuje Šoltýsová.
3: Mám velice ráda ženské divadlo. V Žítkovských bohyních nakonec máme muže dva, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
1: Zmíněného Jakoubka zahraje Michal Květák, vysvětluje dramaturgině Lenka Chválová.
4: Ten příběh vyžaduje kromě mužských postav jednu úplně nevinnou chlapeckou postavu a to je ten postižený bratříček Dory Jakoubek a to jakoby nemá být postava úplně mužská, ale spíš na půl dětská.
1: Atmosféru celé inscenaci dodá taky decentní, ale promyšlená scéna, přibližuje režisérka Šoltýsová.
3: Je tam v podstatě jenom písek nebo půda a velice jako silné dvě stěny. Postavy konkrétní mizí a zůstávají mi přesně jenom taková torza žen. Ženy se stávají součástí scenografie.
5: Učím tě, jaká zelina pomáhá při jaké nemoci. Všechno, co znám a vím, tě naučím.
1: Páteční premiéra v Malém divadle začne v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Poslední slovo v posledním dni v kraji v tomto týdnu měla Karolína Lašáková a ženy budou hrát prim v našem vysílání i dál. Úderem 18. hodiny pro vás bude mít Iveta Bláhová zprávy a po 18. hodině přivítá Alena Zárybnická ve svých záletech u mikrofonu zpěvačku Petru Černockou. No a zítra? Zítra se určitě budeme točit v našem vysílání hodně kolem pochodu na Královku s Českým rozhlasem Liberec. Ale aby toho cestování nebylo málo, užijete si určitě také výlety s Pavlem Kudrnou, který vás pozve třeba na Hradčanskou vyhlídku v Ralsku, anebo s vámi proletí letecké muzeum v Belích. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend a v pondělí popolední se těším opět na slyšenou.
6: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Višňová na Frýdlansku chystá na zítřek anketu k výstavbě 8. větrné elektrárny. Během nadcházejícího víkendu otevřených zahrad můžou lidé navštívit i jindy nepřístupná místa. Sociální sítě společnosti Meta hlásily rozsáhlé výpadky. Zítra bude převážně oblačno, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Višňová na Frýdlansku bude v sobotu zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny části Andělka. Ke stávajícím 7 chce postavit společnost Větrný park Andělka. Po březnovém představení prvních náhledů někteří obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Vadí jim hluk z už postavených větrných elektráren. Proto chce obec znát názory dalších lidí. V anketě budou moct hlasovat pouze lidé z dotčených částí, tedy z Andělky, Saně, Filipovky a Loučné. Anketa je nezávazná, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
3: Anketa není závazná, ale jde především o to, aby jsme jako zastupitelé měli ty informace. I z toho důvodu jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí. Chtěli jsme nechat promluvit opravdu jenom ty místní, a to jak trvale žijící, tak i chalupáře.
2: Po celé České republice otevřou tento víkend jindy nepřístupné zahrady. V Libereckém kraji návštěvníci uvidí přes 10 míst. Kromě soukromých a specializovaných zahrad nabízí komentované prohlídky státní hrady a zámky. Komentovanou prohlídku historickým lesoparkem nabízí hrad Grabštejn. Zámek Lemberg otevře veřejnosti Bredovskou zahradu. Jindy je z bezpečnostních důvodů uzavřena, říká zástupkyně kastelána Šárka Procházková.
4: Když tam přijdete, tak to je takové úžasné tiché místo. Neuvěřitelně to teplé, nicméně ono, když tu zahradu zakládali koncem toho 17. století, tak se vybrali velice dobré místo. Potom od toho 18. století tam bylo zahradnictví.
2: Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji se stala Višňová. Obec leží ve Frýdlanském výběžku u česko-polské hranice. Má 9 částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. Porota ocenila například výstavbu domu seniorů o 18 bytech, obnovu tamního kostela nebo zajištění zdravotní péče, kterou obec podporuje i nabídkou nových bytů lékařům. Digitální společnost Meta postupně obnovuje provoz svých platform. Děje se to potom, co uživatelé po celém světě hlásili problémy s přístupem k sociálním sítím, jako je Facebook, Instagram nebo Messenger. Výpadkům kvůli tomu čelila i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad na internetu. Společnost Meta se k tomu oficiálně nevyjádřila.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně velká oblačnost, zpočátku s občasným deštěm, během dne s přehánkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci jsou kvůli stavebním pracím zúžené jízdní pruhy v ulicích Větrná a Malé náměstí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás moc ráda zdraví Alena Zahrybnická. Vystudovala Pražskou konzervatoř a na absolventském koncertě zaspívala například árii Kuchtíka z Rusalky. A to byl prý její poslední kontakt s klasickou hudbou. V té době už měla angažmá v Semaforu. Petra Černocká, zpěvačka, herečka, nadsázkou sobě vlastní ve svém životopise uvádí. Film Saxána ve mně občas vyvolá komplex z toho, že by bylo správné zahrát si Saxáno a zemřít. Není tomu tak. A pokračuje výčtem radostných momentů svého života. I o tom budou dnešní zálety. Jsem moc ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Petra Černocká se narodila v Praze. Maminka byla úřednicí, tatínek právníkem. Jako druhé dítě starší bratr měl taky umělecké sklony a i ona pak v souladu s rozhodnutím rodičů a s přijímací komisí v souladu tedy na Pražské konzervatoři vystudovala operní zpěv a klavír. Jsem moc ráda, že jsme spolu v Záletech. Petro, moc mě těší to osobní intimní rozhlasové setkání. Děkuju.
1: Já jsem taky ráda, protože jsme se dlouho neviděli. Mám takový pocit. Ani nevím, jestli si tykáme nebo vykáme. Jak to dáme?
0: Jak řeknete?
1: No já někdy tyknu a nic se nestane, že jo?
0: Tak pravda, na půdě Českého rozhlasu bych možná měla nabízet já, ale dámou, která je hostem, by o to měla rozhodnout. Tak jestli budete souhlasit...
1: Hej, tak si budem vykat, jak dlouho nám to vydrží.
0: Tak schválně, jdem do toho. Petro, když o vás lidi mluví, vždycky někde padne v nějakém kontextu vaše hlavní herecká role v tom známém filmu. Nicméně, kdybyste sama na své radostné životní momenty měla vzpomenout, co vám naskakuje jako první moment, kdo je Petra Černocká?
1: No tak já, to je zajímavý, já čím jsem starší, tím někdy jako, tak jako zavítám dál do těch hlubin, do těch začátků. Můj táta totiž byl sice právník, ale nejdřív si postavil, to jsem laminovala já z vrchu forelu, to je takový jako člun, jo. A s tím jsme jezdili na Slapek, myslím, že... No a pak nahoře na Lipně se rozhodl, že si pořídíme houseboat, sám si pronajal nějakou parcelku a tam jsme chodili dělat houseboat. A pak jsme ho odvezli na Lipno. To vám byly takový časy. To Lipno, nádherný dětství a houseboat. No já bych si to dala znova, ale já bych tam nastydla, něco by mi chybělo. Prostě už jsem zhýčkaná, ale bylo to krásné dětství a hráli jsme tam na břehu volejbal s místňákama. Já byla sportovní typ při poušti, mě to bavilo. Tak to, takhle jdu až zpátky k těm myšlenkám, až k těm začátkům někdy.
0: Je pravda, že se noříme čím dál tím hlouběji a že je nesmírně důležitý tenhle moment pro to, abychom pochopili sami sebe, svůj život a hlavně, abychom o něm mohli vyprávět našim dětem. Když děti překročí práh dospělosti, dokážou svým rodičům víc porozumět. Souhlasíte?
1: No, tak já mám takový pocit, že možná s mojí dcerou to máme až výjimečný. Já prostě ji dokonce už velmi potřebuji, zatímco ona, když byla v pubertě, to vypadalo, že mě nepotřebuje, ale ani trochu. Jo, a zlobila, byla furt ve světě, ona byla zvídavá, ale teďka se prostě bez ní neobejdu. Ne, že by mi nastavila nějak počítač nebo něco, na to mám jiný lidi. Ale normálně, když potřebuji o něčem přemýšlet, co mám dělat, mám špatnou náladu nebo něco. Ona za mnou nechodí se svýma smutkama, jo, a já za ní, jo, teďka. Tak hezky se to převrátilo a ona, když mám nějaký problémeček, tak ona to nastaví úplně z jiný, jako je, že jo, 45 z úplně jiného pohledu. A já stáhnu uši a říkám, já už dobrý, Bára, už je to dobrý.
0: A když udělám krok zpátky k besídce v Rašeliništi, kterou jste měla v době, kdy jste končila na Pražské konzervatoři,

0: studovávala, tak už jste v Semaforu hrála. Nejsilnější vzpomínka na tenhle ten moment.
1: Šimek s Grossmanem dělávali v dětském domě, tam byl dole sálek, jak se to jmenovalo, no, to už je taky skleroza, a tam dělali takový veselý rozhovory a vždycky tam byl nějaký big beat a občas tam hrál Donald a tam byl frontman, zpěvák, můj brácha Pavel. Aha. Takže on je už tak jako poměrně zamlada tahnul k tomu popu, zatímco já v tu dobu zpívala na konzervatoři. A tam to vypadá, že možná se brácha přimluvil nebo něco. Jako nespomínám si, že by mi snad zavolal Šimek. To bych si přece musela pamatovat. Prostě nějak jsem se dostavila. Ani nevím, jestli na konkurs. A to se bude ještě koukám z léta asi zhoršovat. No vím, že jsem tam zpívala s Miluškou Oborníkou a s Nadějou Urbánkovou, což byly už tehdy jako docela populární umělkyně a docela nám to jako šlo dohromady. Mm-hmm. Ale já jsem pak přestoupila k Suchýmu se Šlitrem a to byla úplně zase jiná škola, protože to nešlo jenom o to přijít k tomu mikrofonu a něco tralalala, jo, a odejít. Takže tam už jsem nějaký jako herečtější úkol a už jsem pochopila, o čem na tom jevišti to je, že člověk se tam musí sám nějak prezentovat, orientovat, vědět, odkud kam má chodit a proč. A hlavně se podle toho musí tvářit. Takže možná tam jsem chytla ty první takový momenty herecký, jako čistě herecký, abych pak mohla zvládnout tu slavnou Saxánu.
0: I o té budeme dnes v záletech mluvit. Jsem moc ráda, že je mým hostem Petra Černocká.

0: Petrou Černockou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Když byste měla vzpomenout na nějaký moment, který vám zůstává v hlavě jako ten, kdy stojíte na pódiu, zpíváte se svou kapelou a máte skvělý kontakt s publikem. Byl by nějaký konkrétní?
1: On ten kontakt s tím publikem, v podstatě nejdřív se člověk samozřejmě bojí, když začíná toho sálu, jestli ho přijme, pak se tak malinko jako prskne a řekne si, no tak ještě jim něco řeknu, a pak řekne ještě víc, a když už se dopracuje v té zpěvecké kategorii až do tohoto, řekla bych, velmi zralého vystupování, tak já už si tam opravdu můžu dělat a říkat, co chci, a někdy se mi vtipná, ty lidi se smějou a můj muž kytarista, ten už to chyt ode mě, takže on občas to prošpikuje zase svým bonmotem nějakým, co si zrovna ho napadne, a bývají to teda větší údery, než já jsem taková jako jemnější, ale opravdu si děláme tam, co chceme, a když vidíme, že ty lidi jdou s náma, že se smějou, tak jsme hrozně šťastní. Jako. Dneska už se na to jeviště vůbec nebojím. Já nevím, jak se mi to stalo, ale já ten dětský hlas, s kterým jsem začínala, takový ty folklornější písně, tak já ho mám pořád. Ono je to až skoro v kontrastu s mým jako poměrně postupujícím věkem, ale já, když zpívám ty staré písničky, já se sama leknu, jakože to je opravdu směšný. Tam stará paní na jevišti zpívá, jak stojí chlapec na kopečku, ale je to tak autentický ten hlas, že si říkám, nevím, co se mi to stalo, já myslím, že dospěju i hlasově, že budu aspoň jako Jitka Zelenková, nebo prostě něco zajímavějšího. Ne, já furt tady ty své husopasky musím zpívat.
0: Jiří Pracný, váš muž, dokáže vás ještě v rámci třeba vystoupení překvapit něčím, co vlastně fakt jako nečekáte? Jasně, že za roky, které jste spolu, už jste si lecos řekli, lecos jste si řekli doma, lecos jste si řekli před publikem při vašich komponovaných večerech. Je něco, co vás teď napadne, že vás jako něčím úplně rozhodil, že nastal moment, který jste opravdu při představení, při recitálu, při koncertu nečekala?
1: No, já mám podezření, ale jako berte to v kladným tom, že na mě si jen tak nepřijde. No, já prostě vím, že mu může vypadnout z pusy nějaký žert takový jako trošku čtvrtý cenový kategorie, ale on to říká tak roztomile, že to projde. Já se zase považuji za trochu jako intelektuálnější typ, takže já to mám trošičku jako jinak vedený typ, ale ono to jde k sobě nádherně, protože jakmile my tam vytvoříme každý jiný typ, tak se můžeme do sebe i tak navzájem hezky trefovat. Většinou ty jeviště, když jsou tam dvě figury, tak jeden se do toho druhého trefuje a my jako tak manželsky si tam můžeme dělat takový judo a lidi to ohromně baví, protože to z domova znají samozřejmě.
0: Petra Černocká, posloucháte Zálety.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázny si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, jsem moc ráda, že tu se mnou může být skvělá žena, zpěvačka, herečka Petra Černocká. Čtu tady v jednom z vašich životopisů, Petro, respektive ve starším rozhovoru, že jste nosila rozhovory třeba do Květu vlasti nebo Mladého světa.
2: No jo, já jsem docela na tohle období pyšná.
1: A to bylo kdy?
2: Hele, to bylo po revoluci, protože byly zavřeny kulturáky. Takhle, některý byly otevřený, ale prodávali tam povlečení nebo bačkůrky nebo... Prostě nebyl ten to propracovaný, kdo mi má zavolat, kdo je tam kulturní referent a kde já mám telefon a tak. Takže než se vytvořila vůbec jako ta situace, že se zase začalo jezdit na ty koncerty, tak nebylo co jíst. A můj muž jako kytarista, to jsme byli oba jako nahraný. A já jsem tehdy začala, někdo mě oslovil, abych dělala veselý sloupek, něco jako má Halina Pavlovská takový, do nějakého, no byl to takový nějaký bulvárek. Takže já jsem se tam trošku rozšoupla, byla jsem fakt teda hodně vtipná. Jo. Já když jsem to po letech našla, jak jsem říkala, Hergot, já jsem byla dobrá, taková odvážná a to byla ta sranda. A potom jsem zjistila, že teda mi to baví, to psaní a vymýšlení prostě těch konstrukcí. A tak jsem šla, myslím, že to byla Formáčková ve Květech a říkala jsem, hele, co kdybych já napsala nějaký rozhovor s někým? Jo, jasně. A pak jsem šla za Radkem Jonem, který tehdy šéfoval Mladý svět. A říkala jsem, hele, co kdybych napsala s Broďou? Já jsem si hned říkala, jakože aby ten začátek byl jako důstojný a ten Broďa byl chytrý a mohl to udělat víceméně tu práci skoro za mě, že jo? Ty jeho výroky byly senzační.
1: A byli jste vlastně...
2: A my jsme byli příbuzní.
1: Spřízněný, no? Byl to váš bratranec.
2: Ano, a to je zajímavé, já když jsem ten článek napsala, tak jsme si tam samozřejmě tykali, protože je to můj bratranec. A oni to přepsali na vykání. Přišlo jim, že takováhle hopsanda od pop music tady s mistrem si přece nebude mu tykat. Jo? To mě hrozně překvapilo. Někdo to tam takhle celý ty... Všecko tam dal vy. Ale to chci říct, mě to prostě začalo víc bavit a vlastně mi to přestalo bavit, až asi, když už jsem malinko si říká, tak pozor, tak zpívat se musí. Tak jsem říká, pro koho se zpívat musí vždycky? Pro děti. A já jsem natočila desku Saxa na dětem, na písničky jsem si napsala dětský a s těma jsme pak jezdili. A dělali jsme takový pořad, tam dělali děti soutěže. Do dneška to mám jako ráda děcka občas vytáhnout na jeviště, protože ctění diváci se na své potomky rádi dívají, co tam provádějí.
1: Děti jsou věčné publikum, taky kritické publikum, u kterého prostě, když ztratíte s ním kontakt, tak se to projeví prostě okamžitě a máte tu zpětnou vazbu vlastně jakože okamžitou. Na druhou stranu si dokážu představit, že práce s dětmi, byť je po téhle stránce náročná, tak zároveň dává největší naději. Jste autorkou těch písniček pro děti. Kromě toho, že jim zahrajete něco, co znají, tak je učíte i další. A to si myslím, že je jako základ pro toto posouvat, jako nezůstávat u toho jenom a to, s odpuštěním kočka leze dírou.
2: Já musím říct, že to mě právě na tom velmi bavilo, že jsem ty děcka, nechci říct, rozvíjela, ale já jsem jim dovolila, aby se koukli dál, než jsou zvyklí, jo, čili já si mi tu písničku třeba učila přímo na jevišti, jo, a teď ty, myslím si, že jo, že to bylo velmi, jako dobře, můžeme udělat kolečko Taniny a budou se bavit taky a budeme zpívat Kočka leze dírou, ale já jsem měla pocit, že když je nechám něco namalovat a pak jim to vysvětlím, vyhodnotíme, který obrázek, jaké je, prostě jsem je nechala ty děti na tom jevišti něco dělat a to bylo pro ně podle mého docela přínosné.
1: Já udělám ještě okliku zpátky k tomu, o čem jsme před chviličkou mluvili a to je váš rozhovor s Vlastimilem Brodským, který jste napsala jako vlastně asi možná první rozhovor pro média nebo jeden
2: první.
1: Z prvních.
2: Ano, ano.
1: Jeden z prvních. Vzpomínáte se na titulek nebo na hlavní moto, které se tam někde v tom hlavním sloupečku objevilo, které mělo přitáhnout čtenáře při listování časopisem právě k tomuhle rozhovoru?
2: Hele, vy se ptáte tak trošku, jako že to možná víte, protože já to nevím.
1: Já taky ne.
2: Ale víte, co si vzpomínám? Že mi udělala velikou radost ta obálka. On totiž vlastně měl vlastně i fotografii některý kamarády a tohle, nevím, kdo to fotil, ale nafotil to krásně. A to bylo dokonce ještě černobílej pěkný, ne ty barevný, černobílej krásný obal a Broďa tam měl na nose takovou, jak nosej klauni, tu červenou takovou kuličku, co se takhle na gumičku natáhne. Mám ji domaskovanou. No a bylo to hrozně roztomilá ta titulka toho Mladýho světa, no.
3: Nepodařilo se mi to na první dobrou najít, zalistovala jsem a hledala jsem, ale při té příležitosti jsem narazila na vaši citaci, když jsem nenáladě používám humor. Je to ten nejlepší lék?
2: Ano, ano, ano. A hlavně já, když nejsem v náladě, tak je to taky tím, že jsem dlouho bez mezilidského kontaktu. Jako vlastně dneska už jezdím o něco míň, protože se mi ty kilometry zapisou do těla. Nemám to ráda vylejzat po 300 kilometrech z auta. To je hrozný pohled určitě taky na mě. Já se pak narovná, nějak se to celý srovná, ale ty zádička to nemají rádi. Takže já vlastně si tak jako dost už jsem doma. A já třeba si maluju hodně, jako abych byla tvůrčí, že? Takže maluju sice obraz, ale přeci jenom mi chybí ty lidi. A já potom musím s někým mluvit, protože jinak já obtěžuju na ulici. Když jsem šla sem do rády, já jsem taky obtěžovala. Protože vedle v metru, já jezdím hromadnou dopravou, jo, seděla tam taková holčina, měla tak nádherného, zrzavého, mrňavého pudlíka, no to není možný nezapříst nějaký hovor. Notabene já většinou mám i v kapsi se nějaký kousky psího žrádla, s tím já mám vždycky úspěch. No a to byl pejsek. Ale pak, když jsem už byla skoro tady před rozhlasem, tak šly dvě holky, maminy, a ta jedna měla kočárek a ta druhá říká, ty hele, ale ta Lucinka je ti fakt podobná. No nenavaž hovor. Tak se přitočím, říkám, počkejte, můžu se taky podívat, já bych to posoudila, jestli... Já jsem prostě hrozná. Já potřebuju lidi, živí lidi, a proto já jsem zrušila Facebook, protože tam ne, že by byli všichni mrtví, ale protože prostě ty keci, jako to plyne, takže takhle já se zličťuju a dělám si lepší náladu, když vidím, hele, mě taky jako jen tak někdo neokřikne, jo, protože oni ty holky měli pocit, že mě znají třeba z Masny, nebo oni někud věděli, že ten ksicht někde viděli, takže mě jako nikdo neřekne, hele, paní, co je vám do toho, jo. Ale tak to tak trošku zneužívám, a když vidím inspirativní lidi kdekoliv, tak jsem ochotna drobně jako jim něco i říct, a oni se mnou zapletou na chvilku.
4: Na všechno mám dost času,

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psal se rok 1999, kdy Petra Černocká získala zlatou desku od Suprafonu za píseň Saxána. Psal se rok 2019, kdy vyšla při příležitosti jejího životního jubilea kniha Životní fotostory s názvem Saxána 70. Tak se oklikou dostáváme k legendárnímu filmu. A já to mám vždycky tak, když přede mnou sedí někdo z hostů, koho zásadním způsobem v životě ovlivnila jedna z jeho rolí, tak je mi až žinantní se na to téma ptát. Jak to má Petra Černocká se Saxánou?
2: No tak já už jsem jí zpracovala, já jsem to celý, celou tu situaci jsem prostě nejdřív jako byla nadšená, že jsem slavná, pak jsem byla méně nadšená, protože jsem říkala, sakr, tak snad zpívám, ne, a co oni furt s tou Saxánou. A teďka už jsem zase velkým obloukem, už je z toho takový karbanátek zpracovaný, že s tím naopak pracuji, že jsem to já. Takže tu a tam některé děti opravdu ráda potěším, že jako jim oznámím, že já jsem ta Saxána. A oni koukají, některý mě přeci jenom jako nějak rekognoskujou, řeknou, no snad je to ona, ale některý tak ty už nepřesvědčím, ale už to beru jako zase zábavu, jo, takže už to mám za sebou takový to, co formáte s tou Saxánou.
1: Je pravda, že se původní kostým Saxány ztratil?
2: No, ztratil, protože při nějaký...
1: Má nějaký sběratel někde bez pochyby.
2: Hele, ne, já mám pocit, že se s tím něco stalo ještě horšího, protože on kousek jeho je. Já jsem měla 70. a moje dcera, která už jaká moderní, jaký zpěvačka, už ten marketing a to kolem, takže jako udělala mi výstavu obrazů v Praze a k tomu ještě vyrobila takovou jako nějakou, bylo to vánočně, bylo tam spousta fotek a takový jako, už jsem zapomněla, jestli to byla celá kniha a vevnitř byla fotka Saxána a oni řekli, my pojedeme na Barrandov, my se ženem ten kostým, přijeli a přinesli torzo. Mm-hmm. Takhle to bylo, dole to bylo takový otrhaný, ale trapně nějak, nemělo to rukáv, nebo hele, nemají ten krásný, ten původní kostým s tím až na zem, ale vlastně, kdybych byla bývala po něm toužila, tak já bych si ho uměla ušít. A já jsem si ho dokonce později, nebo předtím už ušila, ale neodolala jsem, že u krku takhle jako na tom límci ještě byla kožešinka. Hmm. Takový plesový spíš výtvor. A někdy pro ty děti vlastně, kdy to už jsem měla doma, jsem tohleto, jo, ty kosti jsem vyvařila z kůřete, takový ty malý kostičky. Já umím dobře šít, teda uměla jsem. A takže kostým mám dokonce teďka dvakrát. Ten poslední, co mám, je právě z divadla, kde prostě inscenovali zase znova Saxánu. Já tam teda jenom tak jako profrčím trochu, jo, tu Saxánku tam hraje opravdu někdo jiný. Jo, a Kraus tam hraje toho čtyřrukýho ředitele, taky povýšil už, jo. Takže je to fakt sranda, je to pěkný a zatím se to pořád hraje. Mm-hmm.
1: Pozvat naše posluchače na divadelní představení, kde proletí dívka na koštěti, no skoro si ani nedovedu představit nic lepšího jako pozvánku pro setkání. To znamená, můžeme vás v září, v říjnu vidět i v tomhle divadelním představení. Je třeba ho vyhledat na internetu,
2: no,
1: konkrétní.
2: To tam jako běží zatím. Já právě čekám, kdy řeknou, tak teď už nám to neštimuje, paní. Vy už opravdu budete leda, že by si tam hrála tu starou čarodějnici. Tam to začíná s tou starou čarodějnicí ve škole. Tu si ještě můžu zahrát příště.
1: Ano, ale když se takový film točí se jmény, která stojí za scénářem, za režií, se jmény, která jsou kolem vás, dokázala jste v tom věku rozpoznat, že to je role, která vás bude provázet, ať už ve vzpomínkách, ať už jakkoliv, fakt celým životem?
2: No, ani moc ne, já jsem už byla duší zpěvačka, já už měla i kapelu a proto vznikla ta písnička, protože my jsme si to vyžádali, manažer řekl, tak když tam bude hrát, tak ať má písničku. A byl to výborný nápad, písnička je tu dodnes a já jsem tehdy to brala jako takový jako zajímavý odskok jako k jinému žánru, ale vedle už příští týden čekala kapela, že jsme měli třeba na pár dní na Slovensko. to bylo docela hektický a já byla rozhodnutá už pro tu zpěvačku, jo. Ale kdybych věděla, co ten film udělá, tak jsem se na to své herectví možná pak ještě položila, třeba bych byla

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: A kdo je tvůj otec?
3: Netopír.
2: Ať přiletí zítra ráno do školy.
3: On prosím ráno spí.
2: Pravda, pravda. Tak někoho požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš 300 let po škole.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
4: S Petrou Černockou si dnes moc ráda povídám v záletech, když jsme se tu ve studiu Českého rozhlasu potkali. Vyvolalo to v nás obou dojem, že jsme se jenom zkrátka chvíli neviděli, protože o sobě víme. Víme o sobě dlouhou dobu.
5: Já jsem věčný pozorovatel té bedny, co mám před sebou doma.
4: A já jsem zase věčný a věrný posluchač a člověk, který má rád, když se něco vytvoří a přetrvává to navzdory změnám režimu, navzdory změnám rytmu, navzdory změnám
5: módy.
4: U mladé generace do současné doby. Souhlasíte?
5: Jo.
4: Když by dnes měla Saxána mladou generaci přimět k tomu, aby se zastavila a shlédla něco delšího, než je 30-sekundové video na nějaké sociální síti, co bychom jim řekli? Vždyť to přece záleží taky tak trošku na nás, na naší generaci, co jim k tomu jejich způsobu života, který pro nás se jeví velmi rychlý, řeknem.
5: No, ten jejich velmi rychlý způsob života prostě tu je. Teď jde o to, jestli mají doma zázemí, který je umí včas brzdit, odvízt si je někam nahory, dát ještě tu druhou stranu té nabídky, že věci se některý můžou poznávat třeba opravdu déle a více do hloubky, něco se musí i trénovat. Hodně bych doporučovala pro ty děcka sport, protože pak nemůžou v ruce držet tu krabičku. A myslím si, že dá se s tím pracovat, protože to je jako strašně přínosný v mnoha směrech, ale je to na rodičích, protože ty děti se chytnou samozřejmě toho, že to má ten zábavný moment, že je to rychlý, že je to senzační vlastně, jo. Takže jako já sice na to už nenaskočím, protože mě to víceméně zdržuje od hlubokého přemýšlení, ale ty děcka by mohly myslet na něco jiného chvilku a dělat něco jiného a to je věc školy a rodičů.
4: Jak jste to měla vy se svojí dcerou? Vnímala jste, že je talent po vás?
5: Ano, já jsem vnímala, že bude hezky zpívat, chodila na piano a neměla na to výdrž, takže jednou stála ve okně a říká, maminko, jestli budu muset zase cvičit, tak já skočím, ale bylo to jako zvýšené přízemí, jo, jako pozor, to byla taková scénka, už herecká. Tak potom jsem ji nechala vystudovat, poslala jsem ji na Karlovu univerzitu a pak jsem ji nechala na nějaký čas pracovat a studovat v Austrálii. Nic lepšího jsem pro ní nemohla udělat. Ne, že by každý měl třeba tuhle možnost, ale myslím si, že dneska už jsou dokonce takový ty pobyty z těch škol. To je fantastická věc, zjistit, co to moje dítě umí, co mu jde. Když ne piano, tak něco jiného. A nechat ho trošku chvilku plácat, když už je větší i ve světě. To je tak strašně objevný pro ty děcka. A přijdou i pryč z toho svého kolektivu pražského a teď jsou třeba někde na konci světa a musí se postarat. Já se myslím, udělá pro to moje dítě hodně. Teď jsem zvědavá, co ona udělá pro stařenku, až bude nemohoucí. Já už jsem vlastně o tom trošku mluvila, jak prostě, když já jsem v nějakým jako takovým nesmyslným depresivním stavu kvůli nějaký věci, která je řešitelná, tak ona to okamžitě vyřeší jako velmi rázně. Jo. A to je tak hezký pro mě uklidnění, že jako si říkám, a já se uklidním a pak si říkám, dobře jsem to s tou holkou udělala, teď se mi to hodí, že není blbá. A ještě zpívá. No, jsem ráda, že taky dělá to, co jí fakt nejvíc baví, a to je ten zpěv. Ale mám pocit, že je taková docela chytroučká, vystudovaněučká, že by měla dělat ještě něco takového, jako hmatatelnějšího.
4: Tak
5: uvidíme.
4: Jasně, třeba jí tam kroky zavedou. Máte za ní trému, když se na ní díváte z hlediště na jeviště?
5: To je zajímavý vůbec. Já jsem sama mývala velikou trému, strašlivou, z kraje. A když se dívám na ní, já jsem úplně v klidu, ale ona tak působí. Jo. Ona je taková, ona tam tak připluje, ona taková jako víc sexy než já, taková vyšší. A jako krasavice toho výraznějšího typu. Já byla holčičí, ona je žena. A ona se tam přitom tak rozkošně kroutí a zpívá takový ty svý žezíky. Mně se to strašně líbí, já nemám čas přemýšlet o tom, jestli se jí to vede nebo nevede, to je vidět, že to má, že jí to baví a že to má v sobě. No, jsem ráda, že si našla svoje, no.
4: Petra Černocká, posloucháte Zálety.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Zpěvačka, herečka Petra Černocká je mým hostem v Záletech. Celou dobu, celou tu tři čtvrtě hodinku, pomalu hodinu, mě po hlavě běhá jedna otázka. A to, jaký předmět, jakou součást svého života, buď svých rolí, anebo svého osobního života, berete jako věc, bez které si nedovedete představit svůj život? Ať už je to hmotné nebo nehmotné, co je vlastně součástí Petry Černocké tak, že to ze svého života nechce dát?
2: No tak já mám pocit, že tu hudbu to snad ani nebudem popisovat, ta je tady pořád. Ale já mám ještě, taky jsem to naznačila, já mám ráda dobrý mezilidský vztahy a já si mezi lidma vždycky nacházím i hlavně ty lidi, co mě inspirují, co jsou chytřejší než já. Lidi, který v něčem vynikají, něco vědí a já jim pak můžu brnknout, jo? Takže když se jede drogy, tak já prostě zavolám, hele, Douda, ten byl velký odborník na drogy, Ivan Douda, a nebo když bych jako měla nějaký politický takový jako nápady, tak zavolám třeba Karlovi Steigerwaldovi. To jsou veličiny, který celý život já uctívám. Kamarádi z dětství víceméně, na který se můžu do dneška obrátit, protože sama nemám tu hlavu zase tak až chytrou a oni mají třeba v něčem lepší. Já potřebuju kolem sebe lidi, jo. Potřebuju chodit na přednášky. Byla jsem naposledy na Mladým Svěrákovi, že starý je rozkošnej, to víme, ale ten mladý je úžasně chytroučkej, senzační taky, jo. A to prostě já potřebuju ty lidi slyšet. Dana Drábová, boží, naprosto, jo. Ano. Dostane otázku, ona malinko takhle sklopí víčka, jako sklopí očička zavře, pár vteřinek se zamyslí a pak mluví jak kniha třeba půl hodiny. Ano. A můžete to tesat, to, co říká. No. To je mozeček, ježiš, já než chytnu myšlenku, než ji rozvinu, než se dostanu někam zpátky, to s tímhle ona nemá problém. A mě tyhle lidi, já jsem úplně šťastná, když je vidím a slyším.
1: Je to o kontaktu, stejně tak jako náš rozhovor v Záletech. Na závěr vždycky klade otázku umělá inteligence a vás se ptá, kdybyste mohla cestovat časem a zaspívat si duet s jakoukoliv historickou postavou, kdo by to byl a jaká píseň by to byla?
2: Já bych si ráda zaspívala s Olivií Newton-John. To je jedna z prvních zpěvaček, která mi přišla, že má taky takovej směšný hlas jako já, i když lepší. Krásně frázoval a měla jsem od ní nějaký hezký asi dvě převzatý písničky a ještě byla půvabňoučka a taky taková holčičí. My jsme tam byli jak holky z naší školky, to by se mi líbilo.
1: Tak zasněme se, zamysleme se, připomeňme si skvělé filmové role mého dnešního hosta Petry Černocké. Můžeme klidně odbočit i k Pomádě a Olivii Newton-John. Nech naše myšlenky bloudí světem tak, jak si zasloužíme, aby bloudili, tak, jak si přejeme, aby bloudili. Tak moc krát děkuji za to, že jste se mnou trávila hodinku v Českém rozhlase a vám všem, že jste poslouchali Zále.
2: Já taky moc děkuju.
1: A krásnou neděli vám přejeme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vesecký rybník v Liberci čeká po létě náročná rekonstrukce. V Kamenickém Šenově na Českolipsku dnes začíná festival lustrů. Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl o necelých 20 tisíc. Zítra bude převážně oblačno, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Zhruba 25 milionů korun bude stát revitalizace Veseckého rybníku v Liberci. Vodní nádrž je oblíbeným turistickým cílem a jednou z mála vodních ploch ve městě ke koupání. Její technický stav je ale dlouhodobě špatný. Podle ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty už je vybraná stavební firma, zatím ale probíhají jen přípravné práce.
2: Ty práce jsou omezeny tím, že není možný ten rybník vypustit. Musí se vypustit tak, že se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až po létě. To znamená jak odbahnění, tak výstavba výpustných potrubí, navýšení hráze, nový bezpečnostní přeliv.
0: Ulice Kamenického Šenova na Českolipsku dnes rozzáří křišťálové lustry. Začíná šestý ročník Lustrfestu. Ve 20 hodin se rozsvítí umělecká instalace Modrá věž na vrchu Vyhlídka v místní části Prácheň. Následovat budou noční prohlídky sklárny Lílek u vlakového nádraží.
3: Hlavní den festivalu je v sobotu. Po celém městě budou otevřené sklářské ateliéry, včetně toho na střední umělecko-průmyslové škole. V kině Hvězda se budou promítat historické filmy a na programu jsou i koncerty, přednášky nebo módní přehlídka. Jak uvedla Klára Machová z městského úřadu, završením akce bude večerní rozsvícení světelného objektu Voskovky v Dvořáčkově parku. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ve Frýlantu na Liberecku je ode dneška otevřená Zámecká ulice. Řidiči můžou prozatím jezdit v jednom jízdním pruhu. Informovalo o tom město na sociální síti. Silnice byla uzavřená od ledna, kdy se její část utrhla. Radnice proto nechala svah zajistit a poškozený povrch opravit. V dalších etapách bude pracovat na opravě opěrné zdi. Od příštího týdne budou moct ulicí jezdit také autobusy. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc nově narozených dětí a asi jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kdo se ze země odstěhovali do zahraničí než nově příchozích.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude převážně velká oblačnost, počátku s občasným deštěm, během dne s přeháňkami ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. A teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Jablonce na Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka potrvá až do konce června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

zem, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže

0: ureu a hlavně, aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
0: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
2: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
3: Řezat?
2: No jo, řezat.
3: Řezat?
2: Jo.
3: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
0: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
3: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
2: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
3: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
2: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
0: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
4: Vesele a zdravě.
5: I to se stane, ano.
6: No, já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
5: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutku rtu.
5: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
5: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
5: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů, náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vydržím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mě to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže. Až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to. Mažu to i sádlem, nepomáhá. Co to může být? Mám to i u palců, ruk. To mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Nia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, nebo jestli ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako vymícená, ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na u nás. Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno mastí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A mastím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to
2: přesně.
0: Asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit rád, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zanovo.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No, prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patu, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc
2: mazat? Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět, třeba je přes náš
2: problém. A když tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzém.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to jo, se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, dobře. Tak zkuste poradit, až nám to tam lepší.
4: No.
2: My taky děkujeme.
5: Ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
6: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to. Já teda toho směrku
6: jako
2: bych se bála.
6: Jo,
2: já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň,
6: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo. Ale teda směrkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním. Ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
6: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
6: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
6: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
5: tak to je řešení.
2: No,
5: tak se
2: u vás.
5: Chovat.
2: Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
7: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
8: Co tě

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás. Jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle. Je poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obezním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoea 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rodák z texaského Mansfieldu, Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž ztělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory protřehlej.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

se nevrátí, chlapečku. Nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas and Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin'.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na téma jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každý, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. Já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho

0: Víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Iago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
0: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
0: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no, nebudeme to počítat.
0: No, jestli je to to, co myslím a s čím se objezdila objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
0: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
0: Velmi ráda.
2: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct. Obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kortakpulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom...

0: vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
1: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
2: Je to pravda, to už neexistuje.
1: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
2: Je to pravda.
1: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
5: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem 1 kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím já? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, dva kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přes tě 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tlousnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, bukty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Mňau. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učeník.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám. A díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prej.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží, kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se ničemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Vyhneš? A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopný upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj sebatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj sebatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo, rozumíš tomu. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život, on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátele a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchhle lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dej já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc
1: kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
1: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
1: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
1: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie, ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna jí vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
1: Přesně.

0: dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer, já jsem dříve stopoval, dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky, sami stopujete, vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekra od Uranovi dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouc, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi jim zastavil, nebo byl nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejříma byla škodovka, tam jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo počkal bych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někde ukročil Heidrichy a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, už byl tu zesláve, že to už tak vypadalo. Vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát tak, děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let. Lidím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodně. To říkám, kam to bude, no my projedeme na svatební cestu, jako, že už to někam se podívat, někam na vejlet, no nevím, kam jeli, to by lhála. No ale bylo to příjemný takhle, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatíčka, a dávejte na své pozor a
0: Zdeňku, děkuji, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopa?

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Středí. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A mimo rady, jak se říká, jak byš, mimo rada. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No. A odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák, veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný, zastavili, a kam jdeš, kluku, zastavili a vyskočil nahoru, a zastavili kousek od kasáren za Sedí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsme byl převolený a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sedí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomoh, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Teda ono by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se

0: ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: A to takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně. A teď to se jezdíme v té čelaři, tak nějak, nějak jezdíme po takových těch výletech. Takže kluci pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No, jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už takhle nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovný poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z doby, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám. Bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mi bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Hmm. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, v té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom takhle zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro u italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel a vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebicko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam i nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů. No tak měl jsem nakoupit jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase se mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třem, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No, povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No, třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No, tak jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové, no, jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Linka napsala, píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavili sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se 2 náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám tři příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už, prostě jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička, je Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohájem, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Hmm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka.
1: 13 roku.
0: Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borko, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopaře či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale
1: to,
0: bude to je
1: dlouho,
0: práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 letá slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj já bych potřeboval z Hodonína, a já, že ale já odbočuju na Dolní Bánovice, je, no dobře, Břeclavi, to mám ještě, to je ještě daleko, no tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavezla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl, a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem těhotná,
0: měsíc,
1: a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach, a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, stopařu, že bych beru. já bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím, tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím, prostě dneska už je to o strach, nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska jemu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhujem, no a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici a přes Moravu až tamhle, já nevím, Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, dejme tomu 20 nebo 15 autobusů a teď se potřebovali se na 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou Karosu Čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pavlíc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No my jsme z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo. A nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, jo, mám ji zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo v celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. No strašná sranda, to je ty zkazky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Třeba a my jsme měli ještě s těma ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy, jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo, přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázali, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí lidi, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme se

0: relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkal, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet. Jo. On tam přijel jeden autobus, se zda vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale tady vrazíme strašně moc, bylo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechá mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. A teď jsme jeli jako zájezd, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. No a teď jenže, jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
1: Tam bylo teplíčko.
0: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to už nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. Oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotovi. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly.
1: Já
0: jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlo. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
1: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
0: A tak oni, jako by snad je někdo svez, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to bylo zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
1: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
0: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išiel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
1: ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
0: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
1: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
0: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
1: souhlasím.
0: Se všichni mějte pěkně, dobrou
1: noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečný. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem ji teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a to je, říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se nazad taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co byste pašku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 20 před 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, frknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, před týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovezl, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě celý asi 2 hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to neměla. Ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no, jako skončil dobře, ale to já už jako v téhle době, to 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích. A ono mě to vezlo dál. A ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu. Jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no. Právě na vojně, právě.
1: A to tam, no. To mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím dojet až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, bože říkám tak 40 let, na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tomto ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak 17:30. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na tý hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako, říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice zádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No, já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Já už... se dobře, že Šumavě, když jsem tam jel...
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt, to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. A já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem. Jo. Tak to bylo dobře, až akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, zaseknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože ne z Česka, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, ne, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. A myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani
1: já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Hmm. A nic. Hmm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát
1: jako,
0: za den.
1: Mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, jo. Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn a možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já jí měla takovou širokou. Já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně více, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak, ale jedno vím určitě, protože vlastně byla to víceméně výprava na celý den, ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje, to většinou tak nebejvá, většinou se prostě dějí věci trošku jinak, než má člověk představu, no a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si, na ten Vsetín a mě už strašně bolela hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není, což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to, prostě... je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, aby teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no, ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Městě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla. Sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh. Celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu. Jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk, tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: už to prosím zapisuju písemně.
1: Dát Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
2: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
1: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
2: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
1: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
2: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
1: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla Zorku.

0: kam mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy, nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
0: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávaly spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
2: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
3: Mladý pane, nemluvte tak.
2: Přece si přišla, Aničko.
3: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
2: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
3: Vím, ale to už je opravdu dávno.
2: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
3: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
2: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
3: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
2: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
3: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
2: Vím, ale nevím proč.
3: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
2: O tom nic nevím.
3: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
2: Ublížil jí někdo?
3: Mladý pane.
2: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
3: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
2: Aničko, tuším, že tě miluji.
3: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
2: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
3: Bohužel, není to možné.
2: Proč, má drahá?
3: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
2: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty A proč odejde tvůj Ruměnec?
3: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
2: On má pušku.
3: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
2: Nestrefil se.
3: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
0: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.

hezký míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Haliče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, jít si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
7: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No jste kvůli.
7: No, ty na tom smíchu. Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty jsi...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věří?
3: Vážně, ale já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
7: Vy se, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka. No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a jenom televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no a proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguán.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: Tři růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom dva jako partneři, nebo dvě role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově.
4: A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácala, oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy, a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina.
7: Aha.
8: Pepík.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.